nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

uklázačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká na

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobbyredaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
1: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozdílné škody. Zjistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
2: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
1: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se lidi trošku pletou, že mravenci pojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
2: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
1: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
0: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou, jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se, tak říkajíc, vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda postříhal.

0: zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, anebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Novy magazín. Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
1: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
2: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
1: ano.
2: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
1: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
2: Hmm. Vy jste takový hodně aktivní.
1: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
2: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
1: Já jsem začínal v roce 1983.
2: Jak to bylo?
1: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
2: Karkulka, co
1: to bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
2: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
1: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
2: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
3: Většinou.
2: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, ale oni potřebují o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
1: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
2: a
1: přebírat
2: ověřovat.
1: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
1: Ne, nebo nemá to, není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
0: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamenná nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červenli více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavět Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
5: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
6: Děkujeme a budeme se moc těšit.
5: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
7: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
5: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
7: ano,
5: sáli.
7: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
5: mejdan, ano, ano.
7: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
5: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
5: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně faráška.
8: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže jo. Já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
5: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba, kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali?
8: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, no. Jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
5: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
8: doufám, já se vyhodím sami. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
5: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
8: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jejda nánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
5: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
8: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
5: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
8: No ale vašeho, nemám kartičku.
5: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
8: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
5: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
8: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
5: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte, Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste taky jako drobně předrevoluční ještě?
8: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
5: A to jste měli.
8: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
5: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A to se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
9: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet. Třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 za

0: Jaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí, když je to opravdu něco hodně velkého?
1: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju. Tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
0: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jak je tohle najednou pocit?
1: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
0: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
1: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou, jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
0: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo si řeknou, že se to jako nehodí.
1: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
0: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
1: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
0: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
0: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
0: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
0: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
0: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
0: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
0: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, poslouchá

Kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherně krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle to vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23. 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu být za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozeseti v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím a tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Na jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, anebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk? No na
6: klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kraj podpoří vzdělávání zdravotnických záchranářů. U přírodních koupališť ve Zlínském kraji kontroly hygieniků prokázaly dobrou kvalitu vody. Na Slovácku dnes začíná víkend památkových domků. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Zlínský kraj finančně podpoří studijní program zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně i v dalším roce. Obor byl na této škole poprvé akreditovaný v roce 2024 a reagoval na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů. Podle Jana Vandíka z tiskového odboru hejtmanství kraj podporuje tento studijní program dlouhodobě.
2: Zlínský kraj už v tomto akademickém roce poskytl dotaci 3 miliony korun. Pro pokračování studia je však nutné další spolufinancování nad rámec rozpočtu univerzity. Radní kraje proto odsouhlasili podporu ve výši 5,1 milionu korun a doporučili krajskému zastupitelstvu její schválení.
1: Krajští hygienici potvrdili dobrou kvalitu vody u přírodních koupališť ve Zlínském kraji. Letos jich kontrolují celkem 8, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice ve Zlíně Vendula Ševčíková.
3: Lidé se aktuálně mohou bez obav koupat na Štěrkáči v Otrokovicích, Luhačovické přehradě a také na Pahrubku v Napajedlích. Na Vsetínsku pak na přehradě Bystřička, Horní Bečva i na Štěrkovišti v Novém Hrozenkově. Na přírodním koupališti Albatros v Ostrovské Nové Vsi na Uhersko-Hradišsku a v nádrži Všemina na Zlínsku byly odběry vzorků provedeny před 2 týdny. Voda byla na obou místech zcela bez závad.
1: Na Slovácku dnes začíná víkend památkových domků. Zájemci můžou navštívit 63 vesnických stavení, usedlostí, mlýnů nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřístupná a otevírají se jen příležitostně, pokračuje Lenka Kučerová z pořádajícího sdružení Region Slovácko.
4: Tradiční lidovou architekturu mohou lidé poznat například v Šumicích, Ostrožské Lhotě, Kunovicích, Topolné nebo na Žítkové. V památkových domcích návštěvníci uvidí zemědělské nástroje, vybavení domácností, kuchyňské i náboženské předměty a dozvědí se tak více o tom, jak lidé dříve žili a pracovali.
1: Víc než 5 000 Čechů ročně onemocní po operační otravou krve. Ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným pooperačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů víc. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, v údolích mlhy později polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 6 až 9 stupni a nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů. Vítr povane slabý, severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V této chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Pavel Vacek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vítám vás do nového dne, do kterého vám přeji, ať je minimálně tak pěkný, jako jeho hezky symetrické datum 6.6. Nad naším krajem už zhruba před 20 minutami vykouklo spoza horizontu slunce. Možná otevřeným oknem ve studiu Českého rozhlasu Zlín slyšíte takové lehké cvrlikání ptáčků. Teploty, jak jsme slyšeli i ve zprávách, se pohybují aktuálně mezi 6 až 9 stupni. Přes den by pak měly stoupat k velmi příjemným hodnotám. To určitě ještě tak obvykle během rána probereme. Teď se těšte na písničku Hany Zagorové a také Standy Hloška a Petra Kotvalda. Dnes je také mimochodem Národní den neplodnosti, tak aniž bych chtěl vážné téma jakkoliv zlehčovat, přeji vám všem plodný den. Pavel Vacek je s vámi. Dobré ráno, do soboty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Přesně 12 minut po 5. hodině raní vám přeji po vlnách Českého rozhlasu Zlín dobré ráno do soboty 6. června a zároveň otevírám kalendář, abychom se k tomuto dni dozvěděli něco víc. Hned pod datem vidím nápis Norbert, takže přeji všechno nejlepší k svátku. Jméno Norbert má dle serveru Naše jména 1114 lidí v celé naší vlasti a toho řadí na 390. místo, co se týče oblíbenosti. Věkový průměr Norbertů je 45 let. Když se podíváme na rozšířený jmenný rejstřík, co se týče dnešních možných oslavenců, tak k ním přibyde ještě Norberta a Norman. Tak tedy krásný slavnostní den vám všem. Stejně jako vám všem, kteří dnes slavíte narozeniny. Vím to například o Vladimíru Růžičkovi, hokejovém trenéru a bývalém vynikajícím útočníkovi, olympijském vítězi a několikanásobném mistru světa, který dnes slaví své narozeniny. A 70. a to rovné dnes slaví také další hvězda sportovního nebe, legendární švédský tenista Björn Borg. Dále už budeme jenom vzpomínat, v roce 1947 se narodila právě 6. června herečka, spisovatelka, moderátorka a také politička a občanská aktivistka Táňa Fischerová, která zemřela 25. prosince v roce 2019. V roce 1938 se narodil karikaturista, výtvarník a režisér kreslených filmů Vladimír Jiránek, který zemřel v listopadu roku 2012. A v roce 1940 přišel na svět 6. června také Robert Bakalář, sportovní novinář a komentátor, který opustil tento svět v srpnu roku 2011. A ještě jedna osobnost, spjatá i s naším krajem, sluší tedy v pár vzpomínek právě dnešní den se jí věnovat. V roce 1914 se narodil ve Vídni František Hamada, primáš lidové hudby žijící v Uherském Hradišti, kde žil od 5 let. Ten stál u zrodu souboru a cymbálové muziky Hradišťan v roce 1951. V roce 1981 založil muziku Hudci pondělníci, která soustředila někdejší muzikanty a zpěváky Hradišťanu. Získal cenu města Uherské Hradiště za rok 2012 a zemřel 22. července roku 2020. A to pozor, ve věku 106 let. Takhle blahodárně může na organismus působit hudba a láska k ní. Zavzpomínáme i na Ludvíka Vaculíka, rodáka z Brumova na Zlínsku, spisovatele a publicistu, který zemřel před 11 lety. A v roce 1996 zemřel v Brně také Vladimír Karfík, architekt, také spjatý s naším krajem, protože byl vedoucím architektem ve Zlíně od roku 1930 až do roku 1946. A pokud se chystáte třeba na houby o nadcházejícím víkendu, tak jistě také budete vděční za informaci o tom, že dnes je to už spoustu let od roku 2007, kdy zemřel nekorunovaný král českých houbařů Miroslav Smotlacha. Miroslav Smotlacha se zabýval praktickou mykologií, zejména technologií kulinářského a průmyslového zpracování hub a houbovými potravinářskými výrobky vůbec. Byl autorem či spoluautorem řady houbařských atlasů a kuchařek. Rozsáhlá je i jeho práce v oboru dřevokazných hub a jiných škůdců. Jeho nejmilejšími houbami byly muchomůrka růžová, lidově nazývaná masák, a také bedly a píchavky. Houbaři jistě znají, tak zavzpomínejme dnes i na Miroslava Smotlachu, jehož některou publikaci, pokud jste alespoň někdy byli na houbách, jistě máte ve své knihovně. A v roce 2010 zemřel právě 6. června také režisér, scénárista a herec Ladislav Smoljak. A zavzpomínáme i na Viktora Ponrepa, který se narodil 6. června v roce 1858. Vlastním jménem to byl Dismas Schlambor a vy jej všichni znáte jako průkopníka české kinematografie. Při té příležitosti připomenu i jedno výročí už z kategorie zajímavostí. V roce 1933, právě 6. června v americkém Camdenu, bylo otevřeno první autokino na světě. A to díky mladému prodavači aut a filmovému fanoušku Richardu Hollings Headovi. Do autokina se vešlo tehdy 400 vozů a platilo se 25 centů za auto a dalších 25 za osobu. Zvuk z velkých reproduktorů umístěných vedle obrovského plátna údajně ale za moc nestál. Já věřím, že zvuk, který za vámi letí po vlnách Českého rozhlasu Zlín, má tu nejlepší kvalitu, abyste si vychutnali také kapelu Jelen. A hned po ní předpověď počasí.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve Vizovicích 6, v tuto chvíli jedno z nejchladnějších míst v našem kraji, Bojkovicích opět 8, Luhačovice také 6. Strání hlásí 7 stupňů Celsia, Štítná nad Vláří 8, z Valašského Meziříčí přišel údaj o 9 stupních Celsia, stejně jako ze Vsetína. Valašská Senice, tam je zatím teprve 6. Rožnov pod Radhoštěm 7 stupňů, Velké Karlovice 6, stejně jako Horní Bečva. Když se podíváme, jaké teploty nás čekají ještě teď k ránu, tak ještě bude převažovat oblačno a po jasné nebo skoro jasné noci nás teď nad ránem čekají také mlhy, které se můžou často tvořit, zejména v nížinách a údolích. Nejnižší teploty, tedy 10 až 7 stupňů, co se týče teplot přes den, tak ty budou od 22 až po 25 stupňů Celsia. Jinak ráno bude ještě jasné nebo skoro jasné, ale stále s četnými mlhami, zejména v nížinách a údolích. Ty se ale během rána a počátku dopoledne rozpustí a bude převládat polojasno. V průběhu odpoledne a večera pak bude od západu přibývat oblačnosti a částečně bude oblačnost průsvitná. Později večer a v noci na neděli se přechodně zatáhne. K tomu všemu bude foukat slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ještě teď ráno budou mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne pak přechodně dobré. Co se týče biozátěže, ta bude během dne na jedničce. Tak věřím, že stejnou známkou oznámkujete i celou sobotu s datem 6. června. Český rozhlas Zlín vás do ní vítá, pošleme také hezkou písničku, ať se vám třeba lépe stává, je ten den ještě veselejší. A za chviličku se také vrhneme na naši rubriku Co v učebnicích nebylo, která nabídne spoustu zajímavostí o žirafách. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Říká se, že kaktusy jsou ideální rostliny pro zapomnětlivé pěstitele. Co ale máme dělat, když nekvetou anebo začnou chřadnout? Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín bude Petr Mamica z Otrokovic, člen zlínského klubu kaktusářů. Své dotazy si připravte na 8. června. Na setkání s Petrem Mamicou i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Radnice ve Valašském Meziříčí nebude ani v příštím roce od rodičů vybírat poplatek za předškolní vzdělávání dětí. Nulové školkovné zavedlo město už loni v září. Týká se to všech 7 městských školek, do kterých chodí zhruba 700 dětí. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně hledá tvůrce, kteří navrhnou podobu výstavy Dům umění 3 Místo, tělo, čas. Do otevřené výzvy se podle mluvčí galerie Zuzany Bílé můžou přihlásit architekti, designéři i umělci. Návrhy je možné posílat do pondělí 8. června. Výstava představí zhruba 30 autorů a zaměří se na vztah současného umění, prostoru a návštěvníka. Vamberecká krajka získala chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Stala se tak prvním českým řemeslným výrobkem, který tuto ochranu získal. Označení mohou používat výrobci paličkované krajky z Orlických hor a Podorlicka, kteří navazují na místní tradici a splňují stanovené podmínky. Ochrana má podpořit prestiž krajkářského řemesla a zároveň zákazníkům zaručit původ a kvalitu výrobků. Vamberk patří mezi nejvýznamnější centra krajkářství v Česku a tradici zde udržuje také místní krajkářská škola a muzeum krajky. Fotbalové Slovácko po necelém roce opouští výkonný ředitel Jaroslav Vašíček, který tuto funkci zastával od loňského září. Jeho pozici přebírá Zdeněk Heneš, ten dosud v klubu působil jako finanční ředitel. Sportovním manažerem zůstává po záchraně v nejvyšší soutěži Veliče Šumulikovsky. Jisté zatím není to, jestli u mužstva zůstane trenér Roman Skuhravý, kterému po sezóně skončila smlouva. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno v údolích mlhy. Později čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 5 a 9 stupni a nejvyšší budou 22 až 25 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje opět Pavel Vacek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme 3 minutky po 17:30, ale s kapelou Katapult se teď ještě vrátíme k půlnoci, konkrétně na půlnoční závodní dráhu, naváže pak kapela Elán a po ní vám s Elánem řekneme, jak vypadá ráj pohledem dobrodruha, mariňáka, americké armády, buddhistického mnicha nebo katolického duchovního. Právě tohle všechno můžete vidět v olomoucké arcidiecézním muzeu. Začíná tam výstava jednoho z nejvýznamnějších současných českých malířů, Jana Knapa, s názvem Okna do ráje. Ať se jako v ráji cítíte i s Českým rozhlasem Zlín. Krásné ráno přeje od mikrofonu Pavel Vacek.

0: I kapela Elán, věřím, přispěla k vašemu dobrému ránu s Českým rozhlasem Zlín, které vás teď také pozve na zajímavou akci. 40 let maluje Svatou rodinu v současných reáliích. Při tvorbě obrazů plných světla, dětí a pestrých barev se Jan Knap inspiruje díly starých mistrů. Jeden z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků teď na výstavě v Olomouci představuje díla inspirovaná biblickými příběhy. Své starší práce, vytvořené ve Spojených státech amerických nebo Itálii, ale i ilustrace k pohádkám. Jak teď, necelých 5 minut před 6:15, také uslyšíte v našem vysílání.
1: Když jsem poprvé vstoupila do ateliéru Jana Knapa, tak mě zaujal klid a pokoj, než udělal kafe. Tak jsem pozorovala stromy, jabloní. Měli na sobě jablka a čekali na to, než je někdo sklidí. Pak jsem si uvědomila, že hodně z těch obrazů se odehrává u něj doma.
2: Říká kurátorka Miriam Kolářová před obrazem Jana Knapa, který odpovídá právě vykreslené idyle.
1: A že vidí něco, co umisťuje do prostředí určitého druhu idyly a hlavně pokoje a ticha.
2: Do na první pohled naivních náboženských motivů se prokresluje dobrodružná povaha Jana Knapa.
1: Od umývání oken na mrakodrapech v USA, kdy sloužil potom později jako mariňák v americké armádě, který se nějakým způsobem přenesl až do dnešní doby, do současnosti.
2: Autor výstavy Jan Šicha vysvětlil, že účasti při zahájení této výstavy zabránili Janu Knapovi zdravotní potíže.
3: My jsme s Janem Knapem sousedé. Já jsem si koupil ruinu v pohraničí, kterou jsem opravil. On si koupil ruinu v pohraničí, kterou si opravil. Pro mě nejhezčí překvapení toho se tam nastěhovat bylo, že mám za souseda malíře světového formátu.
2: Svá díla považuje zásadně za nehotová a vrací se k ním i po letech. Pro svou monografickou přehlídku v Olomouci dokonce vytvořil na poslední chvíli i několik nových pláten. Na jednom z nich je například kytara ještě bez strun. Knapovi obrazy hrají podle Jana Šichy všemi smysly.
3: Ono se to jmenuje Okna do ráje, protože ráj si nějakým způsobem představujeme. Jan Knap v jednom rozhovoru, který jsme vedli, říká, že v Dantově Božské komedie je povedenější peklo, protože je nám peklo vlastně blíž. A když děláte ráj, tak musí být plný, takže ty barvy jsou zářivé. U ptáčků víme, že zpívají, u nástrojů víme, že se na ně hraje a u hezkých věcí, které tam jsou, víme, že si na ně můžeme sahnout. Takže on se nám snaží opravdu zprostředkovat obraz našeho světa, včetně andělů.
2: V olomouckém arcidiecézním muzeu si výstavu Okna do ráje Jana Knapa můžete prohlédnout do 18. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Můžete tedy brát jako inspiraci k výletu. Jestli bude přát výletům i počasí, to si předpovíme už za chviličku v dobrém ránu s Českým rozhlasem Zlín. Teď ještě před počasím našeho kraje. Kapela Fleret, pozdrav z Vizovic.
4: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Aleš, vzpomínka na zimu v podání vizovické kapely Fleret, téměř 6:45. V sobotu 6. června už nejsou naše cestičky v kraji zafoukané, ale jak pak v něm je?
1: Počasí.
0: Aktuálně všude teploty nad nulou, konkrétně mezi 6 až 9 stupni Celsia. Ráno je jasné, nebo skoro jasné, s četnými mlhami ovšem, zejména v nížinách a údolích. Ty se ale ještě teď během rána a hlavně počátkem dopoledne rozpustí a bude převládat polojasno, možná už u vás polojasno je. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost i částečně průsvitná. Později večer a v noci na neděli se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupají k 22 až 25 stupňům Celsia. Vár bude slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Žádné srážky meteorologové nečekají. Rozptylové podmínky by ještě teď ráno a potom pozdě večer měly být mírně nepříznivé až nepříznivé. Během dne ovšem budou přechodně dobré. Biozátěž po celý den dnes na jedničce. To je dobře. Hezká je i předpověď na neděli, která bude převážně slunečná a bude více míst s letními teplotami. Obloha bude skoro jasná až polojasná, jen chvílemi i zvětšená oblačnost a může přijít i nějaká ta přeháňka. Jistě mnozí uvítají. Nejnižší noční teploty na zítřek 14 až 10 stupňů Celsia, nejvyšší denní pak zítra 22 až 26 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude zítra během dne mít západní směry a rychlost 1 až 4 metry za sekundu. Ten předpokládaný úhrn srážek je od 0 do 2 mm. Co se týče pondělka, když tedy už uděláme plány na ten příští pracovní týden, tak pondělí bude většinou menší, oblačnost a lokálně i letní teploty opět. Polojasno až skoro jasno, přechodně může být i oblačnost zvětšená, hlavně v první části dne v pondělí, případně znovu pak večer. Nejnižší noční teploty na pondělí 13 až 9 stupňů, nejvyšší denní pak od 21 do 25 stupňů. Foukat bude v pondělí slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Máme přesně 4 minuty po 6:45. Sobota 6. června vás vítá a s otevřenou náručí vám Český rozhlas Zlín také přeje krásné ráno s námi a posíláme pěknou písničku.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: S kapelou Modern Talking jste si možná s Českým rozhlasem Zlín zaspomínali na rok 1986, kdy tato píseň spatřila světlo světa. Teď se s námi také do soboty 6. června můžete dosyta zasmát.
1: To bylo velmi kouzelný, my jsme se vrátili od někde ze zájezdu a byla tady návštěvou a přenocovala tady moje spoluzajda Jana Švandová, zvaná Švandice. A tak jsme přijeli a ona říká, Bolku, prosím tě, jak on se jmenoval, takový ten vysoký, taky byl do mě zamilovaný, študoval tu medicínu naproti, že tam je jamu a medicína je naproti, tam chodil s náma do hospody, sakra, taky vysoký, jak on se jmenoval, a teď tak bezděčný učitel, taky vylečený alkoholik. A dělá takový bezděčný gesto na toho plecu, taky vylečený alkoholik. To, co si toho všiml, a říká, Jani, co blbneš? Co tu říkáš? Já nejsou vylečený.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Lukovečku na Zlínsku potvrdili fotopasti výskyt vlků. Obec nabádá k opatrnosti. V Semitíně místní části Vsetína je dnes velká cena vsečení kosou. Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly. Dnes bude v regionu jasno, nejvyšší teploty až 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Okolí obce Lukoveček na Zlínsku se v posledních dnech opět objevili vlci. Potvrdili to fotopasti i pozůstatky roztrhané vysoké zvěře. Obec proto včera zveřejnila na svém webu a Facebooku výzvu k opatrnosti při vstupu do okolních lesů. Doporučení pro obyvatele shrnuje nezávislá místostarostka Ivana Krajčová.
2: Jde o to, aby se nepohybovali v houštinách, nepouštěli děti samotné do lesa a když jdou do lesa se psem, aby toho psa měli pod kontrolou na vodítku.
0: V místní části Vsetína, Semitíně, dnes pořádají tradiční soutěž v sečení trávy. Velkou cenu v sečení kosou pořádá Spolek pro zachování valašských tradic. Přivítá nejlepší sekáče ze Vsetínska, kteří poměří své síly v této zemědělské disciplíně.
3: Přidělenou část louky obdaní k rozměru 8x4 metru musí sekáči pokosit v co nejkratším čase. Kromě rychlosti se sleduje také kvalita sečení a výška strniště. Soutěží se ve třech kategoriích, muži, ženy a děti. Pro nejmladší účastníky je připravený taky dětský den. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Policisté hlídají, jestli nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Třeba v Praze nejčastěji řešili špatný technický stav vozidel, například chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry. Příliš času na oslavy mít nebude, protože velmi rychle se z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
4: To, co se odehrálo za ty dva týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, zase adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaje.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, v údolích ještě mlhy, později polojasno. Aktuální teploty jsou stále mezi 5 až 9 stupni a nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů. Vítr povane slabý, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Věřím, že sobotu s datem 6. června vnímají jako nádherný den nejen Norbertové, kteří dnes slaví svátek a Český rozhlas Zlín ještě jednou přeje jen to nejlepší, ale že ho tak vnímáte vy všichni, kteří do nového dne vstupujete právě s námi. My už za chviličku zmíníme některá zajímavá výročí, která se s tím dnešním datem pojí. Teď ale nechá Petr Spálený vzpomenout na slavný hit kapely Beatles Oblady Oblada. V jeho textové verzi, které budete dobře rozumět, to zní To vadí. Pavel Vacek vám přeje teď necelých 5 minutek po 6. hodině raní, ať vám nic nevadí a ať je vám s Českým rozhlasem Zlín jen a jen dobře.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín a dynamické sobotní ráno, snad i díky písni Petra Spáleného. Pojďme si zavzpomínat, co se 6. června dělo ve světě, na jaká významná výročí můžeme dnes zavzpomínat. Hned to, které připomenu jako následující, bylo opravdu velmi významné. V roce 1944, totiž právě 6. června, nastal onen den D. Proběhla invaze v Normandii, která byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Právě ona otevřela hlavní část západní fronty a přímo ohrozila německé panství nad Evropou. Spojenci po vylodění rychle postupovali Francii a do konce války se Němci na západní frontě zmohli už jen na jednu nebezpečnou protiofenzívu, když v prosinci 1944 zaútočili v Ardenách. A pojďme ještě mnohem hlouběji k další významné události, tentokrát významné nejen pro naši Moravu, ale také pro celou naši zemi a vůbec naši kulturu. V roce 863, právě 6. června, věrozvěstové Cyril, tehdy ještě Konstantin a Metoděj, přišli do říše Velkomoravské na žádost knížete Rostislava u císaře Michala III. V roce 1912 začala také 6. června sopečná erupce na Aljašce, při níž vznikla sopka Novarupta. Šlo o nejsilnější výbuch sopky ve 20. století, i na něj tedy zavzpomínáme, ale také na něco příjemnějšího. Možná i vy si vzpomenete, že v roce 1991 byl v Jihlavě pod názvem Mana otevřen první supermarket v Československu, do kterého se tehdy pořádali přímo zájezdy. Většina z nás asi také ví, že nejstarší metro na světě najdeme v britské metropoli Londýně, ale kde je to druhé nejstarší na světě, to byste věděli? Právě dnes připadá výročí na jeho založení, které proběhlo v roce 1892. A tím městem, kde začalo podzemí jezdit spojení, které přepravovalo bez ohledu na to, co se děje nad povrchem země a přepravovalo velmi rychle, tak to město je americké Chicago, tedy druhé nejstarší metro na světě po Londýnu a první nejstarší v Americe. Zůstaneme za velkou louží a zavzpomínáme ještě na rok 1946, kdy 6. června byla v New Yorku založena National Basketball Association, tedy česky Národní basketbalová asociace, slavná NBA. Plně profesionální nejvyšší basketbalová liga v Severní Americe je považována za nejprestižnější soutěž v košíkové na světě. A za chviličku se podíváme na další zajímavé regionální téma v našem vysílání. Správci městského koupaliště v Otrokovicích dokončují přípravy na letní sezónu. Můžeme se těšit, začali s nimi přitom už koncem dubna. Do zázemí areálu se za chvíli podíváme prostřednictvím reportáže. Tak se už můžete s Českým rozhlasem Zlín příjemně naladit na léto. Hlavně se ale nalaďte příjemně na sobotu 6. června. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Minutka, nějaká ta vteřinka zbývá do 6:45. Český Ruslan Zlín vám přeje dobré ráno a bude vás už teď příjemně vnadit na léto. Městské koupaliště na Baťově v Otrokovicích by mohlo už příští víkend přivítat první letošní návštěvníky. Předpovědi totiž zatím slibují hezké počasí. Závěrečné přípravy na sezónu jsou tak v plném proudu. Správci areálu pečují o zeleň, čistí bazén i okolní dlažbu a kontrolují bazénové technologie. Pojďme my zkontrolovat trošku je.
1: S přípravama se začíná většinou ke konci dubna nebo začátkem května. Začínáme čištěním bazénu.
2: Přípravu koupaliště na sezónu popisuje Jana Bačůvková, správkyně areálu městského koupaliště na Baťově v Otrokovicích.
1: Vapkujeme dětský i velký bazén. Letos se ve velkém bazénu měnila folie, tak bylo jako od této práce upuštěno. I většinou to tak trvá týden, než se bazén vyvapkuje. Žlaby kolem bazénu a vapkuje se zpevněná plocha. Každý večer se zapíná vysavač. V bazénu jezdí celou noc a každý den se musí prat filtry ve strojovně, aby byla voda čistá.
2: V areálu je potřeba udržovat i travnaté plochy. Na sečení je ale potřeba najít vhodnou chvíli.
1: Teďka před sezónou je to dobré, že můžeme kdykoliv, ale když jsou tady už potom návštěvníci, když je otevřeno, tak se snažíme většinou ráno, dopoledne, nebo když náhodou není zrovna hezké počasí a je zavřeno.
2: Postaráno je i o stromy.
1: Spolupracujeme se zelení, s městem a oni tady vyšlou stromolesce a ti nám všechno zkontrolují a ořežou. Co je potřeba. Zahraniční z technických služeb nám tady jezdí vysázet kytky.
3: Tady opatrně můžeme, tady má pomalíku. Dobrý den.
2: S Janou Bačůvkovou jdeme po schodech dolů do strojovny.
1: Teďka stojíme na dně původního bazénu.
2: Původní bazén, na jehož místě se strojovna nachází, byl otevřený už v roce 1938. Teď tady voní zásobníky s chlorem a nynější bazén se přes místní mechanismus napouští. To běžně trvá 6 dní.
1: Když se voda napouští do bazénu, musí se napřed napustit do akumulační nádrže, půjde přes čerpadla do filtrace a přes filtraci tryskama do bazénu. Tak se napouští. Bazén.
2: Mezi nádržemi se pohybuje údržbář Štěpán. Ten mi říká, co je jeho každodenní práce.
4: Kontrola čerpadla, ventily, jestli někde něco neteče, jestli všechno těsní, jestli jsou správné hodnoty chloru, kyseliny, správné průtoky. Taková klasika každodenní, která ale ovšem musí být, aby všechno fungovalo a všechno bylo tak, jak má být. No, říká se, že když je dobrý údržbář, tak nemusí nic dělat, protože má všechno v pořádku a všechno jede.
2: Pokud to počasí dovolí, koupaliště přivítá první návštěvníky 12. června. Z Otrokovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Máte ve svém okolí někoho, kdo se potýká se závislostí? Nebo se to týká přímo vás? Kdy je čas začít něco měnit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. A v neděli od 11. s terapeutem Adamem Schmidtem probereme, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. Na rozhovory o tom, jak mít dušu v péří, i na vás se těší Jožka Kubáník.
6: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: hlavně těch větších řek, tak jsou ještě mlhy nebo dokonce i nízká oblačnost, ta se ale v průběhu rána bude vytrácet a počátek dne bude slunečný, až v průběhu odpoledne se oblačnost zvětší, nejprve bude polojasno, k večeru začne přibývat i větší oblačnost, i když průsvitná. Teploty ty teď po ránu jsou zhruba mezi 6 až 9 stupni, někde už je i teplej, zejména na kopcích, no a odpoledne čekáme maxima 22 až 25 stupňů.
1: Pojďme se podívat v té předpovědi ještě dál. Budeme samozřejmě zvědaví i na biozátěž pro ten dnešní den.
0: Tak, je to na jedničce mírná zátěž, no a v průběhu noci, jak jsem naznačoval to přibývání oblačnosti, tak bude oblačno, krátce může být i zataženo, to hlavně v té druhé půlce nebo kránu, kde mohou dokonce dorazit i slabší přeháňky, které budou doznívat, tak jak budou postupovat od západu. Teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů, nicméně ty srážky budou slabé, naopak v neděli přes den, i když ráno začneme malou oblačností, jinak bude polojasno, tak popolední a brzy odpoledne může být ta oblačnost na chvíli větší a objeví se přeháňky trošičku četnější, zejména v té severní polovině. Může se objevit také bouřka, energie tam na to je docela dost, nicméně ty srážky rychle postoupí dál na východ a teploty stihnou vystoupit na 23 až 26 stupňů, později k večeru opět bude ta oblačnost malá. Vítr ten bude západní, severozápadní, bude foukat o něco znatelněji než dnes, no a v těch bouřkách nebo přeháňkách může přechodně zesilovat.
1: Tedy na obloze energie, na bouřky, ale meteorolog Petr Minster má jistě dost energie také na to, aby nám prozradil, i jaké počasí nás čeká při vstupu do příštího pracovního týdne. Jak bude v pondělí?
0: No. Je to už teda tak, ale ještě to zkusím. Tak v pondělí bude krásně, slunečno, teploty kolem 11 ráno a odpoledne potom k 25 stupňům. Nicméně v úterý se zase to obrátí a oblačnost už bude veliká se srážkami nebo i bouřkami a teploty zase o něco poklesnou oproti pondělku. Zase to bude ale k těm 25 stupňům.
1: A pojďme se podívat ještě dál. Samozřejmě tam už počítáme s tím, že třeba budete ještě s přibývajícím časem tu předpověď zpřesňovat, ale takovou rámcovou představu o tom, jak bude v dalších dnech během příštího týdne, obzvlášť s důrazem na nějaké výrazné zvraty v počasí, už teď máte, že ano, pane Minster? Podělte se s námi o ně.
0: Tak zmiňoval jsem to zataženo s přeháňkami v úterý, to bude znamenat studenou frontu a proto ty následující teploty minimálně do víkendu budou spíše nižší, dokonce i pod 20 stupňů a oblačnosti i srážek tam bude více a postupně se to pochopitelně bude zlepšovat. Ještě ani léto nemáme, takže tyto teploty bych řekl, že jsou celkem v pořádku.
1: Dobře, děkuji tedy i za tento dlouhodobější výhled a pojďme se ještě vrátit k tomu dnešnímu datu. Zopakuji pro ty, kteří se třeba právě probudili, že máme sobotu 6. června. Když se zaměříme právě na toto datum a podíváte se, kdy vyskočily teploty opravdu extrémně v našem kraji, ba dokonce nejextrémněji a kdy nejextrémněji spadly dolů, do jakých roků zavítáme?
0: Tak je tady rok 1917 pro tu nejvyšší hodnotu, je dokonce trošku odskočená od té druhé nejvyšší, 34 stupně v Lhačovicích, naopak ta druhá třeba v roce 2003 byla ve Štítné nad Vláří 31 stupeň a 1 desetina. Ty nejnižší hodnoty rovnou nulu naměřili v Brankách v roce 1930 a půl stupně nad nulou v Huslenkách v roce 1976.
1: Prozradil meteorolog Petr Minster, kterému děkuji za všechny informace o počasí a přeji krásnou nejen sobotu, ale celý víkend. Mějte se hezky a zase někdy na vlnách Českého rozhlasu Zlín naslyšenou.
0: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: A my si teď k dobrému ránu ještě poslechneme Valdemara Matušku a jeho výlet do bájného Eldoráda. Tak ať se přesně tak, jako v této bájné zemi, cítíte i s Českým rozhlasem Zlín. 4 minutky nás dělí od 6:30. Dobré ráno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Klub českých turistů v Uherském Hradišti slaví v letošním roce 130 let. Významné jubileum si organizace připomene dnes v přírodním parku Rochus. Ocení zasloužilé členy a vedle kulturního programu nebude chybět ani tradiční vycházka. Pro účastníky jsou připravené 3 trasy. Státní okresní archív v Klečůvce u Zlína dnes pořádá Den otevřených dveří. Při této příležitosti mimořádně vystaví originál zlínské matriky se zápisem o narození Tomáše Bati i jeho starších sourozenců Anny a Antonína. Dokument je uložený v Moravském zemském archivu v Brně a originál není běžně přístupný. Archiv akci pořádá společně s Dnem otevřených dveří dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Vozovny na Podvesné tak bude od 9 do 16 hodin do Klečůvky pravidelně vyjíždět autobus. Výstaviště v Praze Letňanech patří až do dnešní 18. hodiny veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí přes 100 interaktivních expozic od různých ústavů Akademie věd nebo univerzit. Vstup je zdarma. Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila taky řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června roku 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, v údolích ještě mlhy, později polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 6 až 11 stupni a nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Pavlu Vackovi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Ano, Český rozhlas Zlín vám přeje stále dobré ráno v sobotu 6. června. Po 6:30 vám nabídneme nejen příjemné písničky, které nestárnou, ale i témata k zamyšlení a vzpomínce. Stále jsou totiž mezi námi lidé, kteří si pamatují oběti komunistického režimu, třeba i takzvaných babických procesů. Katolický kněz Václav Drbola skončil po vykonstruovaném procesu začátkem 50. let na Šibenici. Dnes ho církev spolu s Janem Bulou uznává za blahoslaveného. K tomu si řekneme víc už za pár minut. Ještě předtím si poslechněte Karla Gotta nebo Petra Muka, jehož píseň Cítím už zní. Tak ať vás potěší. Krásný den s Českým rozhlasem Zlín.

0: Možná vás píseň Karla Gotta teď necelých 6 minut před 6:45 při poslechu Českého rozhlasu Zlín naladila melancholicky. V tomto pocitu budeme pokračovat. Mnozí si ještě vybaví dobu komunistického režimu a někteří taky ty, jejich životy tehdy zničily politické procesy. Oběťmi komunistického režimu byli také kněží Jan Bula a Václav Drbola, kteří budou dnes odpoledne v Brně blahořečení. V následující reportáži se vydáme do Staroviček na Hostopečsku. Právě tam žijí lidé, kteří rodáka Václava Drbolu osobně zdali a dodnes na něj vzpomínají.
1: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
2: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
1: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě, toho zvlášť bavilo.
2: Naposledy ho viděl jako 11-letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
1: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
2: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů Státní bezpečnost.
1: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířené na moji maminku.
2: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
1: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jednoho pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
2: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboli.
3: Křížová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křížová cesta pátera Václava Drboli. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastně život.
2: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
4: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
2: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Blahořečení farářů Jana Buly a Václava Drboli chystá katolická církev dnes odpoledne na brněnském výstavišti. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín k tomu připravujeme speciální vysílání mezi 14. a 15. hodinou. Poslechněte si, jedná se o opravdu výjimečnou záležitost, která se rozhodně netýká pouze věřících. Teď nás přesně 2 minutky dělí od 6:45. S vámi je Český rozhlas Zlín, který stále přeje dobré ráno.

0: Český rozhlas Zlín pro vás sleduje i v sobotu 6. června, nejen teď, minutku po 6:45 celý náš kraj. Teď se zaměříme nejen na jeho teploty.
1: Počasí.
0: V Kroměříži, Starém Městě i Holešově aktuálně naměříte 8 stupňů Celsia, jak hlásí certifikované meteostanice Českého hydrometeorologického ústavu. V Bystřici pod Hostýnem tam je 7 stupňů, Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy shodně hlásí 11. Hošťálková, tam asi tedy meteostanice nezamrzla, nicméně aktuálně údaj chybí. Za to ve Zlíně 8 stupňů, ve Vizovicích 7, v Bojkovicích opět 8 a jako na Houpačce sklouzneme se v Luhačovicích opět k 7 stupňům Celsia. Stejná hodnota, tedy 7 stupňů Celsia i ve Strání a Štítné nad Vláří. Valašské Meziříčí, tam je 9 stupňů Celsia. Vsetín hlásí 8, Valašská Senice 6 a společně s Velkými Karlovicemi a Horní Bečvou je to nejchladnější město, tedy místo našeho kraje, 6 stupňů. Rožnov pod Radhoštěm, tam je 7. Co se týče vývoje počasí, tak ráno je už jasné, nebo skoro jasné, ale ještě někde můžou být i mlhy, zejména v nížinách a údolích, ale ty už by se měly pomalu teď během rána a určitě počátkem dopoledne rozpouštět a bude převládat polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost i částečně průsvitná. Později večer a v noci v neděli se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupají přes den k 22 až 25 stupňům Celsia. Žádné srážky meteorologové nečekají. Příjemný den, co říkáte, který určitě neskazí ani slabý severovýchodní až severní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pokud si už děláte plány na zítřek, tak pomůžeme s tím, jaké bude počasí. Převážně slunečné a bude více míst s letními teplotami v neděli. Obloha bude skoro jasná až polojasná, jen chvílemi i zvětšená oblačnost a možnost přeháněk, tedy možná nějaká ta kapka, pokud se chystáte na výlet, přibalit pláštěnku. Nejnižší noční teploty na zítřek 14 až 10 stupňů, nejvyšší denní teploty pak 22 až 26 stupňů Celsia. Předpokládané množství srážek na zítřek je od 0 do 2 mm, čili nic dramatického. Dramatický není ani slabý proměnlivý vítr, který během dne bude mít západní směry a rychlost 1 až 4 metry za sekundu. Podíváme se i na pondělí, pokud byste chtěli vědět, v jakém počasí vstoupíme do příštího pracovního týdne, tak bude polojasné až skoro jasné, přechodně může být i oblačnost zvětšená, hlavně v první části dne v pondělí, případně pak znovu večer, nejnižší noční teploty na pondělí 13 až 9, nejvyšší denní pak 21 až 25 stupňů. V pondělí slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Tak tedy přejeme nádherný den, věříme, že jsme vás naladili na sobotu 6. června a ladit budeme i písní. V tuto chvíli Miroslava Žbírky. Všem královnám raní krásy bude zpívat. Pavel Vacek ale přeje dobré ráno úplně všem, kteří posloucháte.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: U mikrofonu Českého rozhlasu Zlín teď přivítám odborníka na turistiku Zdeňka Urbanovského. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj Pavle a přeju krásný den také našim posluchačům.
0: A on nám už sám prozradí, kde začneme dnešní výlet, kudy povede trasa a základně nastíní, co nejzajímavějšího na ní můžeme vidět a zažít. Těšíme se.
1: My se na ten dnešní výlet vydáme do Bojkovic a blízkého okolí. Z Bojkovic se vydáme zejména za vyhlídkami a potom kolem pomníčku rumunského vojáka se jedeme do Pitína a kolem říčky Olšavy se vrátíme zpátky do Bojkovic.
0: Hrubý nástin je tedy jasný, ale ty budeš určitě ještě konkrétnější, že ano, Zdeňku?
1: Přesně tak. Podobně jako u dalších výletů i v případě návštěvy Bojkovic doporučuji navštívit místní turistické informační centrum. To zdejší sídlí v centru města ve stejných prostorách jako Muzeum Bojkovska. A to muzeum rozhodně stojí za prohlídku. Je zde expozice řemesel, víry, folkloru, soudnictví a dalších atributů bohaté historie Bojkovic a opravdu stojí to za to, abyste muzeum navštívili.
0: Tam je i originální sbírka odkazující na už zaniklé řemeslo zvěrokleštičské, že ano?
1: To má celá správnou informaci. Toto řemeslo bylo dříve v tomto regionu proslulé a zdejší zvěrokleštiči byli žádáni a vyráželi za prací do řady evropských zemí. Od muzea po prohlídce expozic se přesuňte na zhruba 300 metrů vzdálené Tylichovo náměstí. Zde je rozcestník turistických tras a po modře značené turistické trase směrem na Krhov se vydejte v první části výletu. Ta turistická trasa je vedená po silnici za dopravní značkou, která označuje konec obce, je to zhruba 200 metrů k odbočce východním směrem, čili vlevo z našeho pohledu, a směrujte k letišti. Nad letiště potom cesta pokračuje k Mazálkově vyhlídce s možností odpočinku a dál vede k obří vyhlídkové židli a dveřím s výhledem k Pitínu. A dalším vyhlídkovým místem je rozhledna na Skalce. Ač je nevysoká, výhledy poskytuje docela slušné. A od rozhledny se potom vydejte k pomníku rumunského vojáka, zabitého na konci druhé světové války. Je v lese, ale cesta k pomníku je značená. Od Rumuna, jak říkají místní, pokračujte mírným klesáním po lesní cestě směrem k Pitínu a do Bojkovic potom běžte po cyklostezce podle říčky Olšavy. Ta trasa je značená jako cyklotrasa číslo 5049. Celý okruh je dlouhý kolem 9 kilometrů a stoupání na trase nejsou nikterak náročná.
0: Což činí cestu okolím Bojkovic přes Pitín přístupnou prakticky všem. Jistě se už, stejně jako já, nemůžete dočkat, až se po ní vydáte. Český rozhlas Zlín tedy přeje, ať vás potěší.
2: Český rozhlas Zlín

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Sazovicích na Zlínsku je o víkendu obchůzka starého hanáckého práva. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí dnes ožije loveckými slavnostmi. Mučedníci Bula a Drbola se dnes stanou blahoslavenými. Dnes bude v regionu jasno, teploty až 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno vám přeje Barbora Hejtmánková. Sazovicemi na Zlínsku bude o víkendu procházet krojovaná chasa se starým hanáckým právem. Mladí a svobodní krojovaní lidé symbolicky převezmou vládu v obci a po celý víkend soudí místní za jejich hříchy. Letos je to 100 let od první písemné zmínky o tomto zvyku. Pokračuje nezávislá starostka Sazovic Michála Vajdíková.
3: V obci probíhá po oba dva dny taky doprovodný program, kde je možné navštívit kostel, muzeum a obecní úřad. A zde najdete různé výstavy fotografií. Na výletišti hraje cymbálová muzika, pro děti je kolotoč, skákací hrad, zmrzlina, nechybí točené pivo a dobroty z udírny.
2: Akce si vyžádá dopravní omezení. Řidiči by neměli parkovat před obecním úřadem a prodejnou potravin. Sokolnickou show, vystoupení kynologů či zvěřinové speciality dnes nabídnou lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Akce v zámeckém parku připomene tradici myslivosti na Vsetínsku, říká mluvčí muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.
4: K hlavním lákadlům budou patřit ukázky plemen loveckých psů a atraktivní sokolnická show. Sokolník při ní představí 13 druhů dravců, přičemž vůbec největší hvězdou letošního programu bude sup krahujový, kterou jsme na slavnostech dosud nepředstavili. Návštěvníci se mohou těšit také na jestřáby, odla nebo nádherné sovy. S některými dravci bude navíc možné pořídit si fotografii na památku.
2: Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý, vyslaný Lvem 14. tam česky a latinsky, přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
5: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
2: Živý vstup z této události vám přineseme ve 14 hodin v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Sport.
2: Fotbalové Slovácko po necelém roce opouští výkonný ředitel Jaroslav Vašíček, který tuto funkci zastával od loňského září. Jeho pozici přebírá Zdeněk Heneš. Ten dosud v klubu působil jako finanční ředitel. Sportovním manažerem zůstává po záchraně v nejvyšší soutěži Veliče Šumulikovsky. Jisté zatím stále není, jestli u mužstva zůstane trenér Roman Skuhravý, kterému po sezóně skončila smlouva.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, v údolích ještě mlhy. Později polojasno a odpoledne bude přibývat oblačnosti. Aktuální teploty jsou mezi 6 a 11 stupni a nejvyšší naměříme 22 až 25 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Pavel Vacek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4,5 minutky po 7 hodině ranní už se jistě řady posluchačů Českého rozhlasu Zlín ještě více rozšířili i o ty, kteří si v sobotu rádi poleží déle. Pokud jste se právě probudili a možná přemýšlíte, jak ten dnešní den smysluplně naplnit, tak samozřejmě poslechem Českého rozhlasu Zlín, ale poradíme také inspirací. Můžete ho totiž naplnit i návštěvou jedné krásné akce, o které se od nás za chvíli dozvíte víc. Moderní trolejbusy, průjezd myčkou i jízdy historickými vozy, tak to nabídne dnešní den otevřených dveří v dopravním podniku Zlín Otrokovice. Detailní pozvánku přinese přímo z terénu už po písničce náš reportér Michal Sladký. Máme sobotu 6. června. Pavel Vacek vám za všechny, kdo připravují vysílání Českého rozhlasu Zlín, přeje dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pokud si 9 minut po 7 hodině raní v sobotu 6. června říkáte, co bychom tak dnes mohli podniknout, tak Český rozhlas Zlín rád poradí. Teď budeme mluvit totiž o jedné velice atraktivní záležitosti, kterou nabízí dnes náš kraj. Dopravní společnost Zlín Otrokovice pořádá Den otevřených dveří. Ve vozovně na Zlínské Podvesné ukáže veřejnosti své autobusy, trolejbusy i technické zázemí. Podrobnosti k akci má pro nás reportér Michal Sladký, kterého zdravím. Krásné ráno, Michale.
1: Hezké ráno. Program je připravený od 9 hodin a potrvá až do 4. odpoledne. Lidé si budou moct prohlédnout celou vozovnu, technické zázemí i další zajímavosti, říká mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
2: V tom areálu bude možné se podívat na nejmodernější vozidla, které má dopravní společnost k dispozici, ale také na historická vozidla. V rámci toho programu bude možné se projet myčkou. Z minulých let víme, že právě o tuto možnost mají zájem především děti a celé rodiny.
1: Kromě autobusů a trolejbusů návštěvníci uvidí taky techniku integrovaného záchranného systému.
0: A pokud vím, tak velkým lákadlem bývají také jízdy historickými vozy. Jak to bude letos, Michale?
1: Po Zlíně vyjede hned několik speciálních linek. Zájemci se můžou svést historickými trolejbusy a autobusy, ale také jedním z nejnovějších vozidel dopravního podniku. Speciální linka bude jezdit mezi vozovnou a sportovní halou přibližně každých 20 minut. Připravené jsou také vyhlídkové jízdy modrým dvoupatrovým autobusem do centra města a zpátky. Všechny jízdy historickými vozy budou na dní otevřených dveří zdarma.
0: No nádhera. Dopravní podnik letos spojil síly i s dalšími organizacemi. Kam se lidé můžou podívat?
1: Novinkou je spolupráce se Zlínským státním okresním archivem a společností Vodovody a kanalizace Zlín. Historické vozy budou vozit návštěvníky do Klečůvského zámku, kde státní archiv mimořádně otevře i běžně nepřístupné depozitáře. K vidění bude například originál matriky se zápisem o narození Tomáše Bati. Další kivadlové linky zamíří k úpravně vody v Klečůvce nebo do Kostelce, kde lidé můžou nahlédnout do historické úpravny vody z roku 1941.
0: A mysleli pořadatelé i na návštěvníky z jiných měst, Michale?
1: Ano, mysleli. Do Zlína budou moct přijet historickými motoráčky s vyhlídkovými vozy, a které vypraví spolek Kroměřížská dráha. Spoje pojedou z Kroměříže přes Hulín, Otrokovice, Zlín, Střed až do Vizovic.
0: Říká redaktor Michal Sladký o dnešním dnu otevřených dveří v dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Děkujeme za krásnou pozvánku i za detaily k ní. Měj se hezky, Michale.
1: Rádo se stalo, hezký den všem.
0: A aby byl servis Českého rozhlasu Zlín kompletní, tak ještě za chviličku prozradíme, jestli akci bude přát také počasí. Já myslím, že ano, ale nechci předjímat, počkejte si.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Před minutou bylo 7:45, máme sobotu 6. června. Jedna z pranostik vztahujících se k tomu dnešnímu dni říká: o svatém Norbertu chladno jde už k čertu. Uvidíme, co na to řeknou odborníci.
1: Počasí.
0: Já myslím, že by to mohlo platit, protože už teď po ránu máme v našem kraji teploty v rozmezí 6 až 11 stupňů nad nulou a vystoupají ještě výše k velmi příjemným hodnotám. Ráno bude teď ještě jasno nebo skoro jasno, ale ještě někde se můžou povalovat mlhy, zejména v nížinách a údolích, ale ty už by se měly teď a během dopoledne rozpouštět a pak bude převládat polojasno nad naším krajem. V průběhu odpoledne a večera bude od západu ale přibývat oblačnosti a ta bude částečně průsvitná. Později večer a v noci na neděli se přechodně zatáhne. Ty teploty, kam až budou stoupat, tak ty nejvyšší budou od 22 až do 25 stupňů Celsia. Vád bude slabý severovýchodní až severní vítr, který bude mít rychlost pouze do 4 metrů za sekundu. Nic dramatického a velmi příjemná je i biozátěž, která je mírná na jedničce. Rozptylové podmínky teď po ránu můžou být ještě mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne ale budou přechodně dobré. Večer se opět můžou na nepříznivé až nepříznivé obrátit, ale já myslím, že to nám věm z té soboty neskazí. Pojďme se podívat i na to, jak bude zítra. Pokud by někdo chtěl odložit výlet na zítřek, tak možná přibalit i pláštěnku, i když bude převážně slunečno a více míst bude zítra s letními teplotami. Obloha bude skoro jasná až polojasná, jen chvílemi i zvětšená oblačnost a právě možnost přeháněk, tak ať vás nepřekvapí. Nejnižší noční teploty budou od 14 do 10 stupňů Celsia a nejvyšší denní pak od 22 do 26 stupňů. Vád bude zítra slabý, proměnlivý během dne západních směrů. Vítr tedy samozřejmě od 1 až do 4 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek je od 0 do 2 mm, čili opravdu nic dramatického a určitě to žádný výlet neskazí. Co se týče pondělka, tak tam vstoupíme do nového pracovního týdne polojasnou až skoro jasnou oblohou. Přechodně může být i oblačnost zvětšená, hlavně v první části dne, případně pak znovu večer v pondělí. Nejnižší noční teploty na pondělí 13 až 9 stupňů, nejvyšší denní pak od 21 po 25 stupňů. Vár bude slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Srážky meteorologové na pondělí nepředpovídají. A vy se těšte za chviličku na další krásné téma ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Jsou malí, barevní a přinášejí radost a smích dětem i těm dříve narozeným. Loutkové divadlo Pimperlata z Valašského Meziříčí baví své publikum už více jak 3 dekády. Jaké byly začátky souboru a je dnes vůbec zájem o pohádky? Do Valašského Meziříčí se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny. Hned po písničce a pozvánce k dalším pořadům Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Začalo to v dětství, když si z dřevěných špalíčků vyřezával první píšťalky. Pak se Jiří Már posunul od užitných dřevěných výrobků k vyřezávaným sochám. Tvorba dřevěných skulptur je pro něj odpočinkem. Do jeho řezbářské dílny v Uherském Hradišti Mařaticích se spolu podíváme v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Pojďte si necelých 7 minut před 7:30 s Českým rozhlasem Zlín také zavzpomínat. Před 30 lety se 3 členky Sokola ve Valašském Meziříčí rozhodli, že založí loutkové divadlo. Tehdy nejspíš vůbec netušili, že pimperlata budou rozdávat radost a smích i po takové době. Na Valašsko se vydala i naše redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Proč mě strašíš?
3: Ale
4: loutkové divadlo Pimperlata z Valašského Meziříčí baví malé i velké už 30 let. U jeho zrodu tehdy byla Jana Fabiánova.
5: My jsme restituovali tady Sokolovnu v 94. roce a protože Sokol není jenom o cvičení, je i o společenských a kulturních aktivitách, a tak jsme si zaspomínali, že tady taky bývalo někdy dávno loutkové divadlo, a tak s 3 sestrama jsme se rozhodli, že založíme loutkové divadlo.
4: Vrací se v čase principálka. Česká obec Sokolská tehdy pořádala takzvané loutkářské školičky a tak dámy z Valašského Meziříčí vyrazily do Prahy k profesoru Havlíkovi.
5: Začali jsme vytvářet loutky, udělali jsme si přenosné loutkové divadlo a hráli jsme v zasedačce.
4: Poskládat partu, která se bude ochotná zadarmo ve svém volném čase věnovat tvorbě pro děti, byl zpočátku trochu problém. Pokračuje ředitelka divadla.
5: Většinu těch rolí nám hrály naše děti, ale postupně jsme přibírali, jak se našli prostě lidé ochotní tady něco dělat.
4: V průběhu let se dětský soubor přetransformoval v dospělý. Dnes mají Pimperlata 18 členů s věkovým rozpětím od 25 do 85 let. Poradit si musí hned se 3 typy loutek.
5: Původně byli teda maňásci, potom jsme dostali ze Sokola Frenštát staré loutky fundus, a tak ten nám jako darovali a my jsme si tento fundus nechali zrekonstruovat a postupně jsme si k tomu nechali přidělat loutky místním řezbářem panem Bařenicou.
4: Janu Fabiánovou okouzlili javajky, které se vodí ze spodu pomocí tyček, drátů nebo vahadel. Většinu z nich vyrobila sama.
5: Ty maňásky a javajky, včetně těch kulis, dělám já tady, akorát teda ty marionety už je nějak mimo můj obor.
4: Spočítat pohádky, se kterými už Pimperlata bavila publikum, je jednoduché. Co rok? To jeden divadelní kus.
5: Jakkoliv ze začátku jsem si myslela, že to téměř mrtvá disciplína, tady to loutkové divadlo. Je o to zájem velký, ale opravdu o klasické pohádky. My hrajeme Perníkovou chaloupku, Červenou karkulku, ty klasické loutkařské hry, a opravdu máme většinou vyprodáno.
4: Jana Fabiánová stojí v čele souboru už 30 let. Nelitovala někdy?
5: No, litovala, ale zas mě to rychle přejde. Někdy si fakt nadávám, ale zase na druhou stranu, když vidím ty děti, nebo i maminky nám děkujou, zaplatí si vstupný a ještě nám poděkujou za to, že teda hrajeme, takže nelituju.
4: Z Valašského Meziříčí Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkný den. Zlínský kraj finančně podpoří studijní program zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně i v dalším roce. Obor byl na této škole poprvé akreditovaný v roce 2024 a reagoval na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů. Podle Jana Vandíka z tiskového odboru hejtmanství kraj podporuje tento studijní program dlouhodobě. Kroměřížské koupaliště Bajda dnes zahajuje letošní provoz. Otevírací doba ani ceník služeb se oproti loňsku nemění. Podle mluvčího města Jana Vondráška je bazén připravený a celý areál koupaliště prošel před letošní sezónou modernizací. Je Národní den neplodnosti. Podle odhadu gynekologů má v Česku problémy s početím 15 až 20% párů. Většinou se ale dají léčit. Hlavní příčina je asi ve 40% případů na straně ženy. Stejný podíl mají i muži. Ve zbytku jsou to oba partneři. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu fotbalové asociace. Do šampionátu vstoupí tým trenéra Koupka za týden zápasem s Jižní Koreou v mexické Guadalajaře. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, v údolích ještě mlhy, později polojasno, odpoledne bude přibývat i oblačnosti. Aktuální teploty jsou mezi 8 až 12 stupni a nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A 2,5 minutky po 7:30 popřeji dobré ráno nejen vám, kteří máte rádi kapelu Queen. Tato britská legendární kapela nám teď bude zpívat o rádiu Gaga. Vy ale posloucháte Český rozhlas Zlín. V jehož vysílání vám také nabídneme tipy, jak si náležitě užít víkend. Sobota 6. června se už utěšeně rozbíhá, tak ať se dál vyvíjí k vaší plné radosti a ať k tomu dál přispívá i naše vysílání. To vám přeje jménem celého našeho týmu Pavel Vacek.

od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

0: Český rozhlas Zlín je s vámi i 3 minutky před 7:45. V sobotu 6. června vám dáme také pár tipů na to, jak můžete strávit nejen ten dnešní den, ale i celý víkend. Samozřejmě k tomu všemu přejeme dobré ráno. Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí se koná tento rok už po 12. Po 6 desítkách objektů na Slovácku budou moct návštěvníci putovat dnes a zítra vždy od 9 do 17 hodin. Například skanzen Rochus, Uherské Hradiště, nabízí speciální prohlídky areálu a večerní program od 18 do 23 hodin. V Napajedlích se dnes koná Burger Rockfest. Kombinace poctivého roku a ještě poctivějších burgerů bude v nabídce dnes od 15 hodin na nádvoří Nového kláštera v Napajedlích. Park zámku Lešná u Valašského Meziříčí ožije dnes tradičními loveckými slavnostmi. Muzeum regionu Valašsko pro vás připravuje odpoledne plné myslivosti, historie, hudby a zábavy pro celou rodinu. Můžete se těšit na osvědčená lákadla, ale i zajímavé novinky. Chybět nebudou ani zvěřinové speciality od místních myslivců a další dobroty od regionálních prodejců. Akce se uskuteční od 12 do 18 hodin. A od 9 do 16 hodin se můžete vypravit na Den stromů a Den s lesy České republiky na hradě Lukov. Program dne začíná už na přístupové cestě, kde budou stanoviště se zajímavými úkoly. Na hradě budou pak dílny pro děti, představení dravců, záchranné stanice z Hošťálkové a spousta dalších zajímavostí. Tak tedy Den stromů a Den s lesy České republiky dnes na hradě Lukov od 9 do 16 hodin. A dnes se koná také průvod Božího těla na svatý Hostýn. Průvod má velmi slavnostní charakter, projde po hlavní silnici městem za zvuku všech zvonů, jak v Bystřici pod Hostýnem, tak na svatém Hostýně. Na pouti potkáte krojované družičky, které sypou květy a celou cestu se bude zpívat i modlit. Akce začíná mší svatou už o 8:30, a to v Bystřici pod Hostýnem v kostele svatého Jilí, a po ukončení mše následuje právě zmiňovaný průvod. Dnes si na své přijdou taky sběratelé všech oborů. Hobby burza má v Kroměříži letitou tradici a je zaměřena na setkání sběratelů, a to z více jak 200 oborů. Nebudou zde chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile, ale samozřejmě spousta dalších věcí. Člověk se kolikrát nestačí divit, co všechno se dá sbírat. Hobby burza se koná už od 8 hodin, čili za nějakou čtvrt hodinku to vypukne a potrvá do 13 hodin na výstavišti Kroměříž. Pokud byste chtěli ještě více inspirace, podívejte se i na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz. Za chvilku v dobrém ránu s Českým rozhlasem Zlín počasí.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme přesně 3 minutky po 7:45. Teploty v našem kraji začínají pomaloučku stoupat. Kam až vystoupají, se dozvíte také teď z vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Nejdříve zmapujme ale náš region pohledem na meteostanice. Ta z Kroměříže hlásí 9 stupňů, Staré Město také 9, Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná shodně 10 stupňů, Maruška Hostýnské Vrchy, možná trošku překvapivě, nejteplejší místo v tuto chvíli v našem kraji 12 stupňů, Hošťálková hlásí 8, Zlín 10, ve Vizovicích naměříte 11 stupňů, v Bojkovicích 9, Luhačovice stejně jako Strání, tak tam hlásí 10 stupňů. Štítná nad Vláří, tamní teploměry, pakliže ukazují dobře, by měly ukazovat 8 stupňů nad nulou, Valašské Meziříčí 9, Vsetín, stejně jako Valašská Senice, 8 stupňů, Rožnov pod Radhoštěm a Velké Karlovice, tak odsud přichází údaj o 9 stupních Celsia a v Horní Bečvě je 8 stupňů. Když se podíváme na oblohu, tak ta už by měla být jasná, nebo alespoň skoro jasná. Mlhy už se zřejmě na většině území v našem kraji rozplynuly. Možná se ještě někde můžou držet v nížinách a údolích. Odpoledne ale bude převládat už polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu také, ale potom později přibývat oblačnost i částečně průsvitná. Později večer a v noci na neděli se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty dnes vystoupají k velmi příjemným 22 až 25 stupňům Celsia. Slabý severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Posloucháte Český rozhlas Zlín, kde se také dozvíte lecos o sportu. Hokejový Montreal Canadiens je nejúspěšnější klub historie NHL. Na zisk Stanley Cupu ale už čeká od roku 1993. Přesto letos v kanadském městě slavili desítky tisíc fanoušků, a to i díky jedné rodačce ze Zlína. Vše vám vysvětlíme za okamžik. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Sobota 6. června, 7 hodin 53,5 minuty. To jsou takové základní informace, které vám můžu poskytnout ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ty další už se budou týkat sportu. První sezónu v nejlepší lize světa zakončila hokejistka Natálie Mlínková tím, že zvedla nad hlavu pohár pro šampionky. Nádhera. 25-letá rodačka ze Zlína se před startem ročníku posunula z univerzitní zámořské soutěže do profesionální ligy a týmu Montreal Victoire pomohla k prvnímu titulu v historii.
1: Neskutečně vyrovnané, každý bod, každý gól a hraje obrovskou roli a to je boj, tam opravdu každý centimetr ledu vám nikdo nedá nic zadarmo a o to víc je to krásnější.
2: Popisuje hokejistka Natálie Mlínková, jak náročná je profesionální ženská liga, která zakončila svou třetí sezónu. A to tak, že po předchozích dvou triumfech Minnesoty se tentokrát radoval Montreal, za který zlínská rodačka hraje. Po finále s Ottawou si mockrát vyzkoušela, jaké je zvednout nad hlavu zhruba 15 kilogramů těžkou trofej pro šampionky.
1: Jsem to nečekala, že bude tak těžký a na to na ledě to bylo asi největší, to byla tak trošku největší nervozita, protože člověk opravdu neví, jestli je to těžké nebo není a hnedka to zvedá nad hlavu a ještě k tomu jede na ledě, takže taky ten první moment je trošku nervózní, hlavně aby to nespadlo a aby tam nebyl žádný trapas, ale všichni jsme to zvládli výborně.
2: Oslavy na ledě byl jen začátek. Hokejistky týmu Victoire si užili taky jízdu městem.
1: Ulice plné lidí, my jsme vlastně projížděli na dvoupatrovém autobuse jsme projížděli přes Montreal a dostali jsme se až do srdce toho Montrealu, dá se říct. A tam jsme měli udělané velké pódium a tam opravdu neskutečně moc lidí tam bylo. A autobusem jsme projížděli a za náma se začaly plnit ulice lidí. Říkali, že minimálně 20 000 lidí tam bylo.
2: Že lidé v Montrealu milují hokej, se ale podle Mlínkové neukazuje jen v případě úspěchu. Cítila to celou sezónu přímo na stadionu.
1: Tam je 10 000 lidí, se tam vleze a každý zápas jsme měli vyprodaný. Tím hokejem v tom Montrealu opravdu žijou a jde to vidět, jde to znát a jsou hluční, je to super.
2: Při oslavách se hráčky Victoire potkali taky s mužským týmem Canadiens, který se letos dostal až do finále východní konference NHL. Výrazně k tomu pomohl český brankář Jakub Dobeš.
1: Kubu jsem bohužel nepotkala, ale promluvila jsem si trochu s Jurajem Slavkovským, tak to bylo fajn.
2: Zmínila útočnice aktuálně největší hvězdu slovenského hokeje. Česká reprezentantka ještě v zámoří zůstává a cestuje po Americe. Kromě toho ale taky řeší svou budoucnost, protože na příští sezónu zatím nemá smlouvu.
1: Řešíme to, jelikož teďka se bude rozšiřovat liga o 4 nové týmy a já zatím smlouvu na příští rok nemám a je to jeden z těch důvodů, proč ne. A uvidíme, jak to dopadne. Všechno by se mělo rozhodnout během příštích dvou týdnů, takže teďka to řešíme.
2: Říká Natálie Mlínková a je možné, že místo najde právě v některém z nových klubů profesionální ligy, která se z 8 účastníků rozroste na 12. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Historické trolejbusy i vyhlídkový dvoupatrový autobus nabídne dnešní den otevřených dveří dopravní společnosti Zlín Otrokovice. U přírodních koupališť ve Zlínském kraji kontroly hygieniků prokázaly dobrou kvalitu vody. Počet prodaných aut v Česku roste. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Dopravní společnost Zlín Otrokovice dnes otevře veřejnosti svou vozovnu na Podvesné. Návštěvníci se mohou zdarma svést historickými trolejbusy nebo vyhlídkovým dvoupatrovým autobusem. Speciální linky je zavezou také ke státnímu okresnímu archivu v Klečůvce nebo k historické úpravně vody v Kostelci. Akce potrvá od 9. do 16. hodiny. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
4: V tom areálu bude možné se podívat na nejmodernější vozidla, které má dopravní společnost k dispozici, ale také na historická vozidla. V rámci toho programu bude možné se projet myčkou. Z minulých let víme, že právě o tuto možnost mají zájem především děti a celé rodiny.
2: Krajští hygienici potvrdili dobrou kvalitu vody u přírodních koupališť ve Zlínském kraji. Letos jich kontrolují celkem 8. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice ve Zlíně Vendula Ševčíková.
5: Lidé se aktuálně mohou bez obav koupat na Štěrkáči v Otrokovicích, Luhačovické přehradě a také na Pahrubku v Napajedlích. Na Vsetínsku pak na přehradě Bystřička, Horní Bečva i na Štěrkovišti v Novém Hrozenkově. Na přírodním koupališti Albatros v Ostrovské Nové Vsi na Uhersko-Hradišsku a v nádrži Všemina na Zlínsku byly odběry vzorků provedeny před 2 týdny. Voda byla na obou místech zcela bez závad.
2: Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda. Za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste taky počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík se do finále Roland Garros nepropojoval. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale dosáhl na nejlepší výsledek v kariéře. Pro řadu tenisových expertů byl Menšíkův úspěch překvapením kvůli pomalejší Antuce. Proto má Menšík vysvětlení.
6: Proč se všude říká, že Antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na Antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na Antuce, takže bych řekl, že Antuku mám vlastně jako pod kůži, je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří.
3: Počasí.
2: Dnes máme v regionu jasno nebo skoro jasno, v údolích ještě místy mlhy, později polojasno, odpoledne bude přibývat i oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 8 až 12 stupni a nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů. Vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A 4 minuty po 8 hodině ještě jednou popřeji po vlnách Českého rozhlasu Zlín jen to nejlepší všem Norbertům, kteří dnes slaví svátek. Je to jméno, které pochází ze slov Nord, tedy sever, a Beracht, tedy jasný a zářivý. Vykládáme ho tedy jako slavný severan nebo dokonce polární záře. Tak nám pěkně zařte, Norbertové. Mimochodem, přidám i pár statistik. Tohle krásné jméno má v rámci celé republiky dle serveru Naše jména 1114 nositelů a věkový průměr je 45 let. Co se týče konkrétně našeho kraje, tak tady najdeme 55 Norbertů, celkem slušná pravděpodobnost, že některý z nich tedy poslouchá. A co se týče historického pohledu, tak vrchol oblíbenosti tohle jméno zažilo v roce 1972, pak došlo k poměrně rychlému sešupu, ale je tam zase nějaký vzrůstající trend v posledních letech. Tak tedy hezký den nejen vám, Norbertové, ale všem, kteří posloucháte, a s námi se můžete už za chviličku vydat za dalším tématem. Správci městského koupaliště v Otrokovicích dokončují přípravy na letní sezónu, začali s nimi přitom už koncem dubna. Do zázemí areálu se za chvíli podíváme prostřednictvím reportáže. Do té doby si ještě poslechněte příjemnou muziku a mějte nádherný vstup do soboty 6. června. Přeje Pavel Vacek od mikrofonu.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Těšíte se na léto? Tak právě tohle těšení teď, to znamená 2 minutky před 8:45 v sobotu 6. června ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ještě posílíme. Městské koupaliště na Baťově v Otrokovicích by mohlo už příští víkend přivítat první letošní návštěvníky. Předpovědi totiž zatím slibují hezké počasí. Závěrečné přípravy na sezónu jsou tak v plném proudu. Správci areálu pečují o zeleň, čistí bazén i okolní dlažbu a kontrolují bazénové technologie.
1: S přípravama se začíná většinou ke konci dubna nebo začátkem května. Začínáme čištěním bazénů.
2: Přípravu koupaliště na sezónu popisuje Jana Bačůvková, správkyně areálu městského koupaliště na Baťově v Otrokovicích.
1: Vapkujeme dětský i velký bazén. Letos se ve velkém bazénu měnila folie, tak bylo jako této práce upuštěno. I většinou to tak trvá týden, než se bazén vyvapkuje. Žlaby kolem bazénu a vapkuje se zpevněná plocha. Každý večer se zapíná vysavač. V bazénu jezdí celou noc a každý den se musí prat filtry ve strojovně, aby byla voda čistá.
2: V areálu je potřeba udržovat i travnaté plochy. Na sečení je ale potřeba najít vhodnou chvíli.
1: Teďka před sezónou je to dobré, že můžeme kdykoliv, ale když jsou tady už potom návštěvníci, když je otevřeno, tak se snažíme většinou ráno, dopoledne, nebo když náhodou není zrovna hezké počasí a je zavřeno.
2: Postaráno je i o stromy.
1: Spolupracujeme se zelení, s městem a oni tady vyšlou stromolezce a ti nám všechno zkontrolují a ořežou, co je potřeba. Zahraniční z technických služeb nám tady jezdí vysázet kytky.
3: Tady opatrně můžeme, tady má pomalíku. Dobrý den.
2: S Janou Bačůvkovou jdeme po schodech dolů do strojovny.
1: Teďka stojíme na dně původního bazénu.
2: Původní bazén, na jehož místě se strojovna nachází, byl otevřený už v roce 1938. Teď tady voní zásobníky s chlorem a nynější bazén se přes místní mechanismus napouští. To běžně trvá 6 dní.
1: Když se voda napouští do bazénu, musí se napřed napustit do akumulační nádrže, půjde přes čerpadla do filtrace a přes filtraci tryskama do bazénu. Tak se napouští. Bazén.
2: Mezi nádržemi se pohybuje údržbář Štěpán. Ten mi říká, co je jeho každodenní práce.
4: Kontrola čerpadla, ventily, jestli někde něco neteče, jestli všechno těsní, jestli jsou správné hodnoty chloru, kyseliny, správné průtoky. Taková klasika každodenní, která ale ovšem musí být, aby všechno fungovalo a všechno bylo tak, jak má být.
5: No, říká se, že když je dobrý údržbář, tak nemusí nic dělat, protože má všechno v pořádku a všechno jede.
2: Pokud to počasí dovolí, koupaliště přivítá první návštěvníky 12. června. Z Otrokovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: v tuto chvíli už vítám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín meteorologa Petra Minstera, aby nám prozradil, jak to dnes bude s počasím. Hezký den.
1: Dobré ráno. Počátek dne bude slunečný, až v průběhu odpoledne se oblačnost zvětší, nejprve bude polojasno, k večeru začne přibývat i větší oblačnost, i když průsvitná. Odpoledne čekáme maxima 22 až 25 stupňů.
0: Pojďme se podívat v té předpovědi ještě dál, budeme samozřejmě zvědaví i na biozátěž pro ten dnešní den.
1: Tak, je to na jedničce mírná zátěž, no a v průběhu noci, jak jsem naznačoval to přibývání oblačnosti, tak bude oblačno, krátce může být i zataženo, to hlavně v té druhé půlce nebo kránu, kde mohou dokonce dorazit i slabší přeháňky, které budou doznívat, tak jak budou postupovat od západu. Teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů, nicméně ty srážky budou slabé, naopak v neděli přes den, i když ráno začneme malou oblačností, jinak bude polojasno, tak popolední a brzy odpoledne může být ta oblačnost na chvíli větší a objeví se přehánky trošičku četnější, zejména v té severní polovině. Může se objevit také bouřka, energie tam na to je docela dost, nicméně ty srážky rychle postoupí dál na východ a teploty stihnou vystoupit na 23 až 26 stupňů. Později k večeru opět bude ta oblačnost malá. Vítr ten bude západní, severozápadní, bude foukat o něco znatelněji než dnes, no a v těch bouřkách nebo přeháňkách může přechodně zesilovat.
0: Tedy na obloze energie, na bouřky, ale meteorolog Petr Minster má jistě dost energie také na to, aby nám prozradil, i jaké počasí nás čeká při vstupu do příštího pracovního týdne. Jak bude v pondělí?
1: No. Je to už teda tak, ale ještě to zkusím. Tak v pondělí bude krásně, slunečno, teploty kolem 11 je ráno a odpoledne potom k 25 stupňům. Nicméně v úterý se zase to obrátí a oblačnost už bude veliká se srážkami nebo i bouřkami a teploty zase o něco poklesnou oproti pondělku. Zase to bude ale k těm 25 stupňům.
0: A pojďme se podívat ještě dál. Samozřejmě tam už počítáme s tím, že třeba budete ještě s přibývajícím časem tu předpověď zpřesňovat, ale rámcovou představu o tom, jak bude v dalších dnech během příštího týdne, obzvlášť s důrazem na nějaké výrazné zvraty v počasí, už teď máte, že ano, pane Minster? Podělte se s námi o ně.
1: Tak zmiňoval jsem to zataženo s přeháňkami v úterý, to bude znamenat studenou frontu a proto ty následující teploty minimálně do víkendu budou spíše nižší, dokonce i pod 20 stupňů a oblačnosti i srážek tam bude více a postupně se to pochopitelně bude zlepšovat. Ještě ani léto nemáme, takže tyto teploty bych řekl, že jsou celkem v pořádku.
0: Dobře, děkuji tedy i za tento dlouhodobější výhled a pojďme se ještě vrátit k tomu dnešnímu datu. Zopakuji pro ty, kteří se třeba právě probudili, že máme sobotu 6. června, když se zaměříme právě na toto datum a podíváte se, kdy vyskočily teploty opravdu extrémně v našem kraji, ba dokonce nejextrémněji a kdy nejextrémněji spadly dolů, do jakých roků zavítáme?
1: Tak je tady rok 1917 pro tu nejvyšší hodnotu, je dokonce trošku odskočená od té druhé nejvyšší, 34 stupně v Lhačovicích, naopak ta druhá třeba v roce 2003 byla ve Štítné nad Vlaři 31 stupeň a 1 desetina. Ty nejnižší hodnoty rovnou nulu naměřili v Brankách v roce 1930 a půl stupně nad nulou.

0: Jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
1: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola za svou víru zaplatili životem. V polovině minulého století je komunisté po vykonstruovaném soudním procesu zavraždili. Brněnská diecéze dnes při slavnostní mši po víc než 20 let dokončí řízení k jejich blahořečení. Pojďme si poslechnout ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, jak se areál na brněnském výstavišti na oslavy chystal.
1: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých šat a podle nich ty židle nějakým způsobem rozestavujeme. Židlí je tady hodně, tak věřím tomu, že to bude zábava až do poledne.
2: Alžběta sundává židle z velké hromady a rovná je do řad. Dobrovolníci jich musí nachystat tisíce.
1: Celá vlastně akce a událost, která se bude konat, tak je pro mě takovou nějakou důležitým takovým momentem. Připomnění si stání jako úcty. Z hlediska toho, že jsem věřící, tak mi to dává velký smysl a má to pro přesah.
2: Aby všechno správně fungovalo, neobejdou se přípravy bez techniky. Dobrovolníci staví i konstrukci kolem pódia nebo stěhují nábytek. Práce má na starost i Tadeáš.
3: Nejdřív jsem přesouval zábrany, takže ty byly poměrně těžké a teďka je to spíš v pohodě a uvidíme, co dál. Teďka momentálně tak stavím fotostěnu a dále pak budu ještě pomáhat se stavbou kaple a pak s přípravou pódia. A jsem rád, že se můžu vyzkoušet pomáhat na tak velké akci.
2: Na slavnost blahořečení se chystá i skoro 70-letá Helena Můčková z Brna.
4: Si říkáme, to je prvořadá věc, kterou bychom jako Češi měli vřet i my, křesťaní, jako to si vážit. A i kdyby jsme byli v ohulkách, tak se tam doplazíme, protože prostě to už za ten národ nebo za děcka, za budoucnost, že mám 20 dnů.

0: tak by se drželi víry, není nic většího.
1: Říká, že je potřeba cenit si vlastnosti mučedníků.
0: Aby se na ten skutečný příběh a na tu svatost a na tu oběť nezapomnělo. No, stát si za svým, být pravdivý a odpustit. A nebát se teda, my jsme ukřivděni, když nám někdo zebere pár korun nebo někde nás neuznají, tak už se všichni hádají.
1: Helena Mučková byla už i na svatořečení Zdislavy z Lemberka v Olomouci v roce 1995, ale taky na svatořečení Anežky České ve Vatikánu v roce 1989.
0: Museli jsme žádat o ty víza, o to puštění a bylo nás 13 od Jakuba. Domluveni jsme měli bydlení na Via della Boceto v Římě, všude jsme chodili pěšky, teda potom Římě. Bylo to velice dobrodružný a krásný. V podstatě z toho svatořečení byla to událost, jo, pro naši republiku. Bazilika úplně narvaná, my jsme byli někde vzadu a viděli jsme bílou tečku vpředu.
1: Slavnostní mše k dokončení procesu blahořečení Jana Buly a Václava Drboli začíná dnes o 14:30 odpoledne. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: A k blahořečení farářů Jana Buly a Václava Drboli připravujeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín speciální vysílání, a to mezi 14. a 15. hodinou. Ty nejčerstvější zprávy tu ale budou už za malou chviličku. Zůstaňte s námi a dobré ráno.
3: České písničky od rána do večera.
4: Pojď dáme řeč o klukách ze školy. Jsem rád, že tě, kámo, slyším, říkej cokoliv.
3: Opravdové šlágry.

0: se říct.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Jsou to zprávy a Barbora Hitmánková. Hezké ráno. V místní části Vsetína Semetíně dnes pořádají tradiční soutěž v sečení trávy. Velkou cenu v sečení kosou pořádá spolek pro zachování valašských tradic. Přivítá nejlepší sekáče ze Vsetínska, kteří poměří své síly v této zemědělské disciplíně. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně hledá tvůrce, kteří navrhnou podobu připravované výstavy Dům umění 3, místo tělo čas. Do otevřené výzvy se můžou přihlásit architekti, designéři i umělci. Návrhy je možné posílat do pondělí 8. června. Výstava, která se otevře na podzim, představí díla zhruba 30 autorů a zaměří se na vztah současného umění, prostoru a návštěvníka. Víc než 5 000 Čechů ročně onemocní po operační otravou krve. Ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů více. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči. Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Dnes bude v regionu jasno, později polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti. Aktuální teploty jsou mezi 10 a 14 stupni a nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už je opět na řadě Pavel Vacek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Řekl bych, že i teď necelé 3 minutky po 8:30 poslouchá Český rozhlas Zlín řada posluchačů, kteří si někdy zahráli slavnou hru Tetris. Skládali jste někdy kostičky a bojovali s tím, aby nedosáhli vrcholu. Dnes je to rovných 42 let, co byla tato slavná hra vyrobena. Vymyslel a naprogramoval ji Alexej Pažitnov, tehdy 28-letý počítačový inženýr a pracovník výpočetního centra Sovětské akademie věd v Moskvě. Taky to může být jakýsi podnět k tomu, jak trávit sobotu 6. června. Já ale věřím, že spoustu zábavy si užijete i s Českým rozhlasem Zlín. A teď třeba také s Hanou Zagorovou. Krásné ráno všem!

0: Karla Fleret dohrála ve vysílání Českého rozhlasu Zlín píseň s názvem O krásách Valašska a jak souvisí s tématem dnešního pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, to si teď poslechněme přímo od Jožky.
1: Dnes mám pro vás příběh pana Petra. Vím, že bych měl přestat, píše. Ať už jde o alkohol nebo o cigarety. Vždycky si řeknu, že to omezím, ale vydrží mi to pár dní a jsem zase zpátky tam, kde jsem byl. Začínám mít pocit, že nad tím vším nemám kontrolu. Může mi váš host pomoct? Petře, udělám, co budu moct, abych s naším hostem na něco přišel. Podobné zkušenosti má totiž mnohem víc lidí, než by se mohlo zdát. A jednou mi o závislostech na pohovce Jožky Kubáníka vyprávěla i herečka Eva Hrušková. Poslechněte si to.
2: Evi, třeba nás teď poslouchá někdo, koho také něco podobného trápí. Tak já bych se chtěl zeptat, máte pro takové věci pochopení?
3: Neměla jsem vůbec. Já jsem mu to nemohla odpustit strašně dlouho. Fakt jako jsem si říkala, teď všichni jsme tě měli rádi, všichni jsme se snažili ti pomáhat, maminka taky. Ale prostě když se rozhodne ten člověk, tak v tom alkoholu je to špatný, že oni to asi vzdají. On prostě říkal, že to léčení, že prostě by na to neměl, že by to nešlo. Ale je zajímavý, že když jsem potom mluvila o tom s panem Vlastimilem Brodským, tak jsem mu právě vyprávěla, jako co tatínek a tak. A on úplně normálním hlasem řekl, no jo, to se stane prostě, že v životě mužském nastane taková chvíle a on už dál nemůže. To prostě tatínkovi musíte odpustit. A za několik let, za 4 roky, za 3 roky vlastně, jsme to slyšeli o něm, že jo?
1: Herečka Eva Hrušková mluvila o závislostech velmi otevřeně a já věřím, že s terapeutkou Markétou Kořínkovou společně najdeme odpovědi i na spousty otázek, které se honí v hlavě vám.
0: A já doplním, že pořad Na pohovce Jožky Kubáníka na téma závislosti uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín hned po zprávách v 17 hodin.
4: Český rozhlas Zlín,

0: Až 15 stupňů můžete téměř minutku po 8:45 naměřit v sobotu 6. června v našem kraji. Teď se zaměříme trošičku více i na to, jak to vypadá na obloze a jak se počasí vyvine v nejbližších dnech.
1: Počasí.
0: Obloha je tedy teď jasná nebo skoro jasná. Mlhy už se pravděpodobně v celém našem kraji, včetně nížin a údolí, rozplynuly. Pokud ne, tak učiní během následujících pár hodin. A dopoledne bude převládat pak polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnosti a ta bude částečně průsvitná. Později večer a v noci na neděli se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty dnes ale 22 až 25 stupňů, budou přát tedy i venkovním aktivitám, stejně jako ten fakt, že nepředpokládají meteorologové v našem kraji žádné srážky. Slabý severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu, což je jistě také příjemné. Rozptylové podmínky teď ráno ještě můžou být mírně nepříznivé až nepříznivé, do stejného stavu se vrátí i večer, ale jinak bude během dne přechodně dobrá, tedy budou přechodně dobré rozptylové podmínky. Co se týče biozátěže, ta bude po celý den na jedničce. Co přinese neděle? Oblohu skoro jasnou až polojasnou, jen chvílemi může být i zvětšená oblačnost zítra a možnost přeháněk, připravte se na ně, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů, nejvyšší denní pak zítra 22 až 26 stupňů, foukat bude slabý, proměnlivý, během dne vítr západních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, ty srážky nebudou nikterak dramatické, ale leckterou zahrádku to může trošičku pokropit, budou do 2 mm. Co se týče dalších dní, tak pojďme se podívat i na pondělí. To bude většinou menší oblačnost a lokálně i letní teploty, jistě mnozí přivítají. Polojasno až skoro jasno bude vládnout pondělkem. Přechodně může být i oblačnost zvětšená, hlavně v první části dne, případně pak znovu večer. Nejnižší noční teploty na pondělí 13 až 9 stupňů, nejvyšší denní pak 21 až 25 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude mít v pondělí rychlost do 4 metrů za sekundu, den tedy bez srážek. Tolik tedy k počasí a teď si jistě s chutí poslechnete i Zamilovanou ženu. Přesně tak lze přeložit titul, kterou bude zpívat Barbora Streisandová, Woman in Love. Pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín téměř 4 minutky po 8:45. Sobota 6. června. Krásný den, co říkáte? Buďte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: sobotu 6. června už se pomalu začínáme zdravit dobré dopoledne. Máme totiž 8 hodin 53 minuty bezmála a to je jasný signál k tomu, že dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín se pomalu chýlí ke svému závěru. Než se s vámi rozloučím, tak vás ještě pozvu k dalšímu poslechu. Hned po 9. hodině tu bude magazín o víře a spiritualitě a také můžete zaznamenat aktuality z duchovního světa mezi nebem a zemí. Co nejpříjemnější další průběh dnešního dne vám od mikrofonu přeje Pavel Vacek. Mějte se nádherně a zůstávejte s námi. Ať je vám s námi stále dobře.
1: Padám a klesám a vracím se nahoru. A to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct a

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Sazovicích na Zlínsku je o víkendu obchůzka starého hanáckého práva. Turisté v Uherském Hradišti dnes v parku Rochus oslaví 130 let organizované turistiky. V Brně je dnes slavnostní mše blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Dnes bude v regionu jasno, teploty až 25 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Mezi Sazovicemi na Zlínsku bude o víkendu procházet krojovaná chasa se starým hanáckým právem. Mladí a svobodní krojovaní lidé symbolicky převezmou vládu v obci a po celý víkend soudí místní za jejich hříchy. Letos je to 100 let od první písemné zmínky o tomto zvyku. Pokračuje nezávislá starostka Sazovic Michála Vajdíková.
2: V obci probíhá po oba dva dny taky doprovodný program, kde je možné navštívit kostel, muzeum a obecní úřad. A zde najdete různé výstavy fotografií. Na výletišti hraje cymbálová muzika, pro děti je kolotoč, skákací hrad, zmrzlina, nechybí točené pivo a dobroty z udírny.
0: Akce si vyžádá dopravní omezení. Řidiči by neměli parkovat před obecním úřadem a prodejnou potravin. Klub českých turistů v Uherském Hradišti slaví v letošním roce 130 let. Významné jubileum si organizace připomene dnes v přírodním parku Rochus. Ocení zasloužilé členy a vedle kulturního programu nebude chybět ani tradiční vycházka. Pro účastníky jsou připravené 3 trasy.
3: Nejmenší účastníci můžou vyrazit na 2,5-kilometrovou procházku okolím parku Rochus. Prostřední 5-kilometrová trasa povede k rozhledně rovnina. Nejdelší pak měří 11 kilometrů a účastníky zavede po zelené naučné stezce přes Javorovec do amfiteátru Bukovina a zpět. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: V Brně je dnes slavnost blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. Dopravní podnik kvůli tomu posílil některé linky autobusů a tramvají z hlavního nádraží a zvonařky na trase k výstavišti. Připravená budou i parkoviště pro auta přímo v areálu, dodává za organizátory Vojtěch Jurásek.
4: Máme tady 2 velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. Přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené, při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
0: Na slavnost blahořečení pořadatelé očekávají až 13 000 lidí. Z této události přineseme speciální vysílání mezi 14. a 15. hodinou.
1: Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí oslavil v Pražské Troji své první vítězství v závodě světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. Ve finále byl na kajaku Jiří Prskavec, který obsadil konečné 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Hilgertová.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno, později polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti. Aktuální teploty jsou mezi 8 až 12 stupni a nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Koryčanech na Kroměřížsku se v ulici Masarykova srazily 2 osobní auta. Dále v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Kramolišov havarovalo také osobní auto. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje magazín Mezi nebem a zemí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: V takzvaných babičských procesech totalitní justice odsoudila 100 lidí, 11 popravila, včetně farářů Buly s Drbolou, které dnes katolická církev blahořečí. Pozveme vás na výstavu, která připomíná 2 významné osobnosti pražské židovské Libně, historika Erika Poláka a spisovatele Arnošta Lustiga. Silným duchovním místem je Neratov v Orlických horách. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeje příjemné sobotní dopoledne.

0: Petru Černockou jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Katolická církev dnes blahořečí první uznané mučedníky v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který volil útoku v Babicích. Natáčel Daniel Zach.
1: V Květní on byl popravený. No, já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se dnes věnujeme jedné dnešní významné události. Už za pár hodin začne na brněnském výstavišti slavnost blahořečení Jana Boly a Václava Drboly. Vyvrcholí tak beatifikační proces, který trval přes 20 let. Záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV. Pokračuje Naděžda Hávová.
1: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
2: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
1: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
3: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení, prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
1: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
3: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
1: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit ji bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků. Letošním tématem pouti, která začne v 10 hodin slavnostní mší svatou, je svatý František z Assisi. Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival je má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetlfestu potrvá od 26. do 30. srpna, nabídne 130 programových položek. Téma ročníku zní návraty. Místo, kde stávala synagoga, ožije v době festivalu kulturními i komunitními akcemi. Minulost synagogy připomene také literární almanach Nenacházím žádné stopy. Svými texty přispěly Kateřina Tučková, Milan Uhde, Arnošt Goldflam a další autoři. Na vydání knihy mohou lidé přispět prostřednictvím

prostřednictvím komunitního financování. Festival totiž letos nezískal peníze od ministerstva kultury. Oproti očekávání chybí zhruba 400 tisíc korun na literární a hudební linku festivalu. Pořadatelé se snaží peníze získat také od sponzorů. Šetří na provozu, aby nemuseli škrtat program. I tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Zvláštní kříž, skleněná střecha i křížová cesta, to je Neratov v Orlických horách. Tamní kostel římskokatolické farnosti je vyhledáván nejen věřícími lidmi z celé republiky, i díky zvláštní energii. Redaktor Karel Sladký natáčel s monsignorem Josefem Suchárem právě o výjimečnosti tohoto místa.
1: Vy máte v Neratově zvláštní kříž. Co je to za kříž?
2: Je to kříž, na kterém není Kristus, ale je tam jenom silueta, která je vyřezaná do toho dřeva. Má nám symbolizovat právě ten symbol toho kříže, to znamená i tu bolest a trápení celého světa, odmítání a všechny ty věci, které sebou život přináší, že bychom je měli dokázat přijmout a dokázat do nich vstoupit, neuhýbat před nimi, ale že bychom na tom kříži neměli zůstat, ale měli bychom jim projít. A tam, když projdeme tím křížem, tam je ten nový život, to, co představuje ten příběh o tom vzkříšení.
1: Tady v Neratově máte nádhernou prosklenou střechu kostela. Co symbolizuje právě?
2: Symbolizuje tu důležitost propojování těch světů. Jak se i říká, tam, kde se spojuje nebe se zemí, tak tam se dějou zázraky. A je důležitý, a zvlášť si myslím, že pro dnešní lidi je důležitý, aby třeba i v tom kostele opravdu uviděli nebe. Protože někdy to je takový jako nahrazovaný spoustou těch našich výtvorů a spoustou věcí, které my do toho vkládáme, a je to náhražka, není to opravdový. Myslím si, že taky proto spousta lidí třeba nenavštěvuje ty naše byť překrásný barokní kostely, nejen, že jsou zamčený, ale jde radši do přírody, kde je to takový jasný, čistý, proto si myslím, že taky v těch nových kostelích tak tam jsou jenom základní symboly a není tam těch věcí na to, aby rozptylovali vaši mysl moc, protože vám dávají prostor pro to, abyste si mohli sednout a přemýšlet a nechat působit jenom to něco, jako co tam je. A navíc to, co je nejdůležitější, nejvzácnější, nejkrásnější, co by v kostele mělo být, tak jsou lidi a ne ty věci.
1: Neratov je spojením duchovna, přírody. Myslíte si, je to právě ten důvod, proč tolik lidí rád do toho Neratova jezdí a cítí tam takovou zvláštní energii?
2: Já proto mám vysvětlení to, že to je takový ten boží dar, který proniká zvláštní mariánský poutní místa. Je takový to mateřský pohlazení. A že když lidé reagovali vlastně na nějakou tu boží výzvu a vytvořili nějaké to poutní místo, zvlášť mariánské, tak je Bůh obdařil právě tady tímhletím nádherným darem, kdy je to propojení toho koloritu, té přírody, atmosféry, která je neopakovatelná, a spoustou i dalších věcí, které do toho můžeme vkládat my. No a my máme tu výhodu těch čistých duší, těch lidí s tím handicapem, se kterými se snažíme vítat všechny ty poutníky a návštěvníky, mezi kterými neděláme rozdíl a kterým chceme umožnit právě to, aby tam mohli vstoupit. Můj tatínek vždycky říkával, že člověk by měl mít vždycky něco, čím si může hosta uctít. On pálil výbornou slivovici, takže on měl vždycky něco, co mohl tak nějak podat. My jsme dostali do vínku ten nádherný kostel i ten kus přírody. No a tak se snažíme o to podělit se všemi lidmi, kteří přichází, aby oni mohli zažít to, co máme rádi, na co jsme hrdí, a to, co bychom chtěli, aby si aspoň kousek toho pokoje, té radosti mohli odníst domů.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme jednu pozvánku. Libeň židovskou, ale především dva významné libeňské rodáky připomíná výstava ve Velkém neboli Levitově mlýně v Praze Libni. Prvním z nich je historik a pedagog Erik Polák, od jehož úmrtí letos uplynulo 30 let. Druhým je světově uznávaný spisovatel Arnošt Lustig, který by letos oslavil 100 let. Jeho jubileum zařadilo na svůj seznam významných výročí také UNESCO. Výstava s názvem Chci žít tam, kde to mám rád, představuje výběr citací z literární tvorby obou autorů, které odrážejí jejich životní osudy. Oba prošli koncentračními tábory a druhou světovou válku přežili. Výstavu můžete navštívit až do 28. června, zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na organizaci výstavy v Levitově mlýně se podílí Praha 8, nadační fond Arnošta Lustiga a nadační fond Hudba pro věčnou naději. Jeho zástupkyně Martiny Jankovské jsem se zeptala na poselství této výstavy.
2: Připomínat život, dílo a odkaz obou těchto libeňských osobností, protože oba se narodili v Libni, oba prožili své dětství v Libni, pak dokonce Erik se tam ještě vrátil a žil tam vlastně do konce svého života.
1: Jeho historii paní Jankovská dobře zná, protože univerzitní profesor Erik Polák byl otcem jejího manžela. Erik se jako 13-letý dostal do Terezína.
2: Zažil nástup fašismu, transport do Terezína, byl internován v getu v Terezíně a v tom chlapeckém domě, kde byl i třeba Arnošt Lustig nebo jiné osobnosti. Zažil další koncentráky a šťastný návrat.
1: Jak ho válečné zážitky poznamenaly, kromě toho, že se stal zaníceným zastáncem lidské důstojnosti?
2: Nebyl z těch, kteří by k tématům se vraceli hned, řekněme v těch jeho mladších letech, až v době, kdy už šel do důchodu, tak se k tomuto tématu teprve začala vracet v druhé polovině 80. let a po revoluci se velmi aktivně zapojil do práce v památníku v Terezíně, dokonce vypracoval i takovou koncepci, jak pracovat s mladými lidmi, jak jim přibližovat téma holokaustu a odborně se i tomuto tématu jako historik věnoval. A vždycky říkal, a je potřeba konat, jednat tak, aby se nezapomnělo.
1: Arnošt Lustig byl o 3 roky starší než Erik Polák a do terezínského geta byl deportován v 16 letech a zkušenosti z válečných let později promítl do svých knih a scénářů. Výstava je pojmenována podle jednoho z jeho výroků. Chci žít tam, kde to mám rád.
3: Jeho tatínek šel do Osvětimi a protože měl brýle, tak šel rovnou z toho transportu do pecí. Na to tátu nikdy nezapomněl a bylo to pro ně vždycky takový jako trauma, že ten táta takhle zemřel, který ho on měl strašně moc rád, i tu maminku, ale ten táta, ten pro něj znamenal moc.
1: Říká Markéta Mališová, někdejší ředitelka nakladatelství a centra France Kafky, která s Arnoštem Lustigem intenzivně spolupracovala v závěru jeho života. Jak ho poznamenaly válečné zkušenosti?
3: On samozřejmě na to nikdy jako nezapomněl a věděl, že to byla strašná hrůza, ale vždycky se snažil být spravedlivý nebo poznal tam spousta tak lidských povah. Jo. Tam šlo o život každému, jo, takže to bylo těžké.
1: Připomeňme, že po válce nějakou dobu pracoval Arnošt Lustig i v Československém rozhlase.
3: Co mu zůstalo, že kdykoliv ho někdo požádal o rozhovor, tak on opravdu spolupracoval. Neodmítal rozhovory a vždycky si vzpomněl, když on začínal, jaký to bylo, takže se vždycky snažil těm redaktorům usnadnit.
1: Ovšem jeho největší vášní bylo psaní.
3: To jakmile někam odjel, a tak on psal jakoby v duchu nebo si dělal poznámky, ale jak neměl u sebe ten psací stroj a on psal opravdu na psacím stroji, tak to nevydržel díl než týden, bych řekla. Pak už se těšil na to, že už bude psát. A proto taky to bylo to jeho dopisování, to potvrdili všichni nakladatelé, že odevzdal rukopis a když si ho měl přečíst, tak tam dodal dalších 8 stránek.

0: Rozjímání nad cestou kolem světa. Tak nazvala Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity své zamyšlení na závěr magazínu Mezi nebem a zemí. Ten pomalu končí. Hezkou sobotu vám také přeje Daniela Pavlíčková.
1: S blížícím se létem pokaždé přemýšlím, že už konečně vyrazím na tu cestu kolem světa. Přemítám, co sebou vzít. Oblečení, náhradní oblečení, spacák a nepromokavý obal, nafukovací polštářek, boty, náhradní brýle, pouzdro na náhradní brýle, jiné boty, léky, izolační box na léky, papírové kapesníky, papíry na psaní, nabíječku, powerbanku, talisman. Bez čeho se obejdu? Mýdlo, možná i ručník, fyzická knížka, dopisní papíry, papírové mapy. Co nechám doma? Psa, kytky, práci, srdce. Je mi rovnou jasné, že na takovou cestu toho budu mít k nošení moc a stejně mi toho bude hodně chybět. A to prý člověk skoro nic nepotřebuje, když na to přijde, což zřejmě platí především tehdy, když není na výběr, a pak pro radikální stav dobrovolné chudoby. Nicméně souhlasím, že všichni máme věcí spíš moc než málo a stejně se zajišťujeme pořád dál. Vydat se na cestu kolem světa chtě nechtě znamená, že se těch rádoby jistot valnou měrou vzdám. Budu muset začít mnohem víc spoléhat na sebe v každodenních maličkostech, které nakonec třeba udělají den. A budu muset spoléhat mnohem víc i na druhé, bez jejichž pomoci se v cizím prostředí těžko obejdu. Uvažuji, odkud se vydám. Konec konců mohu odkudkoliv a vždycky bych měla dojít domů od té doby, co je země kulatá. Přemýšlela jsem, jak budu cestovat, zda rychle nebo pomaleji, čím a jestli budu mít na vybranou a jestli to vydržím, bude horko, bude zima, ocitnu se v neznámých krajích. Místní tam třeba nebudou znát lingu franku, anebo budou a stejně si nebudeme rozumět. A nebo si budeme rozumět navzdory tomu, že se nedomluvíme. Nevím, na co se připravit, nevím, co očekávat, nevím, co si ovšem myslet. Mohu jen doufat. Modlit se lze naštěstí všude. Co když se po cestě unavím a budu se chtít vrátit? Jenže v půlce štreky už to nedává smysl. Zatímco ale pokračuješ vpřed, můžeš to vnímat i jako začátek navracení. Od určitého bodu návrat znamená zůstat na cestě. Možná, že druhé poloviny ubíhají rychleji. Pokračuji a postupně odhazuji, co mě tíží. Bez tak doma všechno mám. Na nohách poslední sešmajdané boty, brýle poslepované, v pouzdru od brýlí zbylý aspirin. Talisman jsem cestou darovala, za to jsem nově pořídila klobouk, na něm uschlá kytka z jižní polokoule. Cestou jsem začala kupovat dopisní papíry. Až přijdu domů, zaklepu na svoje vlastní dveře. Vstoupím, spatřím, co na mě doma počkalo. Vidím se sedět za stolem. Na svědectví proti sobě se třesu prach z vlastních opánků a pochopím, nešlo to obejít a není třeba zoufat. Na stole leží dopisy, které jsem si posílala. Zatímco je čtu, moje srdce začíná bít podle místního času. Potřebovala jsem skoro celý život na to, abych došla zpátky domů.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí dnes ožije loveckými slavnostmi. Koupaliště Bajda v Kroměříži se poprvé v sezóně otevírá. Ještě tento den policisté na českých silnicích kontrolují jednostopé dopravní prostředky. Dnes je v regionu jasno s teplotami do 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlína Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Sokolnickou show, vystoupení kynologů či zvěřinové speciality dnes nabídnou lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Akce v zámeckém parku připomene tradici myslivosti na Vsetínsku, říká mluvčí muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.
2: K hlavním lákadlům budou patřit ukázky plemen loveckých psů a atraktivní sokolnická show. Sokolník při ní představí 13 druhů dravců, přičemž vůbec největší hvězdou letošního programu bude sup krahujový, kterou jsme na slavnostech dosud nepředstavili. Návštěvníci se mohou těšit také na jestřáby, odla nebo nádherné sovy. S některými dravci bude navíc možné pořídit si fotografii na památku.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda dnes zahajuje letošní provoz. Otevírací doba ani ceník služeb se oproti loňsku nemění. Podle mluvčího města Jana Vondráška je bazén připravený a celý areál koupaliště prošel před letošní sezonou modernizací.
3: Letos návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové nerezové zábradlí i nově vybudované schodiště v plaveckém bazénu u velké skluzavky. Pro děti byla instalována nová malá skluzavka Slon u dětského bazénu a chrlič vody Pelikán v kluhovém brouzdališti. Náklady na tuto etapu modernizace koupaliště Bajda činily zhruba 6,5 milionu korun.
1: Cyklisti, motorkáři a další řidiči jednostopých vozidel patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Ještě dnes proto policisti po celém Česku pokračují v mimořádných kontrolách. Hlídají i technický stav kol nebo motorek. Nejčastěji odhalují chybějící blinkry, SPZky nebo světé pneumatiky. Od pátku hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků.
4: Sport.
1: Tenista Jakub Menčík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry. Příliš času na oslavy mít nebude, protože se velmi rychle z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
5: To, co se odehrálo za ty 2 týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, se adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
0: Počasí.
1: Dnes je v regionu jasno až polojasno. Odpoledne bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V 10 hodin odstartoval peloton. Cyklojízda z Otrokovic do Dubnice nad Váhom přes Uherský Brod. Projíždějte opatrně. Pokračuje Hobby magazín. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozdílné škody. Zjistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, kdy slunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici, a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Mravenci tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říct si do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstovuje, zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty

0: Hobby magazín. Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
1: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
2: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
1: ano.
2: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
1: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
2: Vy jste takový hodně aktivní.
1: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
2: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
1: Já jsem začínal v roce 1983.
2: Jak to bylo?
1: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
2: Karkulka, co
1: to bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Lična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
2: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
1: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
2: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
3: Většinou.
2: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to také, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo? Hlavně potřebuju o tom něco vědět. Jo? Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně. A tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
1: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat, přebírat a ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
1: Ne,
2: nebo
1: nemá, to není
2: je?
1: Burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
0: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství, pamatuje izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat s rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Nektarův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořskly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Historické trolejbusy, vyhlídkový dvoupatrový autobus i průjezd myčkou nabízí dnešní den otevřených dveří dopravní společnosti Zlín Otrokovice. U přírodních koupališť ve Zlínském kraji kontroly hygieniků prokázaly dobrou kvalitu vody. Fotbalové Slovácko po necelém roce opět mění výkonného ředitele. Dnes máme ve Zlínském kraji jasno, teploty až 25 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmáková. Dobré dopoledne. Dopravní společnost Zlín Otrokovice dnes otevře veřejnosti svou vozovnu na Podvesné. Návštěvníci se mohou zdarma svést historickými trolejbusy nebo vyhlídkovým dvoupatrovým autobusem. Speciální linky je zavezou také ke státnímu okresnímu archivu v Klečůvce nebo k historické úpravně vody v Kostelci. Akce potrvá do 16. hodiny. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
3: V tom areálu bude možné se podívat na nejmodernější vozidla, které má dopravní společnost k dispozici, ale také na historická vozidla. V rámci toho programu bude možné se projet myčkou. Z minulých let víme, že právě o tuto možnost mají zájem především děti a celé rodiny.
2: Krajští hygienici potvrdili dobrou kvalitu vody u přírodních koupališť ve Zlínském kraji. Letos jich kontrolují celkem 8. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice ve Zlíně Vendula Ševčíková.
4: Lidé se aktuálně mohou bez obav koupat na Štěrkáči v Otrokovicích, Luhačovické přehradě a také na Pahrubku v Napajedlích. Na Vsetínsku pak na přehradě Bystřička, Horní Bečva i na Štěrkovišti v Novém Hrozenkově. Na přírodním koupališti Albatros v Ostrovské Nové Vsi na Uhersko-Hradišsku a v nádrži Všemina na Zlínsku byly odběry vzorků provedeny před 2 týdny. Voda byla na obou místech zcela bez závad.
2: Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila taky řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června roku 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů.
0: Sport.
2: Fotbalové Slovácko po necelém roce opouští výkonný ředitel Jaroslav Vašíček, který tuto funkci zastával od loňského září. Jeho pozici přebírá Zdeněk Heneš, ten dosud v klubu působil jako finanční ředitel. Sportovním manažerem zůstává po záchraně v nejvyšší soutěži Veliče Šumulikovsky. Jisté zatím ale není to, jestli u mužstva zůstane trenér Roman Skuhravý, kterému po sezóně skončila smlouva.
0: Počasí.
2: Dnes je ve Zlínském kraji jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty čekejte mezi 22 až 25 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý východních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U Slopného na Zlínsku havarovalo osobní auto se zvěří, jezděte opatrně. A nyní navazují sobotní víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Rychle jako káča s čertem upalujte za Norbertem. Svátek slaví právě dnes. Přejte s dárkem nebo bez. Já jsem zvolil, jak vždy, tamtu číslo jedna variantu. Za nedlouhou chviličku předám pěknou písničku. Samozřejmě žádné žerty, není jenom pro Norberty. Z rádí či z počítače zdravím všechny posluchače. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
0: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme 6. června roku 2026. V Brně máme hezky, slunečno, vypadá to na moc pěkný jarní den. No a vy už všichni na tohleto, na tuhletu hodinu určitě čekáte, protože co? No ano, začíná luštění a hádání s naším editorem Českého rozhlasu, panem Milošem Šenkýřem. Miloši, já tě zdravím.
2: Nádherný den.
1: A takže všichni čekáte, jak to dopadlo s tou hádankou, celotýdenní hádankou, kterou máme za sebou. Musím vám říci, že hned na začátku přišla smršť správných odpovědí, i když no, správných. Zpočátku jste sice párkrát typovali Blanku z Valoa, nebo dokonce Anu Falckou, ale svým způsobem jste měli pravdu. Jenže kdo, kdy, kde? To je soutěž celotýdenní, takže jednotlivé indicie z každého dne musíte hezky poskládat dohromady a z toho se vám vyloupne ten výsledek. A já vám to vždycky říkám, moji milí, vydržte do pátku, protože Miloš Šenkýř tam určitě dá nějakou piko nápovědičku a taky pak je nám jasné, jestli hledáme kdo, kdy nebo kde. Takže, Miloši, správná odpověď je...
2: Karel IV.
1: Ano, hledali jsme otce vlasti Karla IV. Jak jste k tomuto měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Tahle křehká žena v 7 letech propojila Francii, Moravu i Čechy. A vlastně dokonce i Řím.
2: Protože první ženou Karla IV. Byla Blanka z Valoa, která zemřela a bylo jí 32 let mimochodem.
1: Ano, ano, proto psali jste hned vy, že to je Blanka z Valoa a to vás právě zmátlo, protože jste nevydrželi. V úterý zněla tato indicie. Když přijela českou korunu, byla těhotná. Potomek však zemřel v necelých 2 letech a ona 13 měsíců poté.
2: A tady jsme u druhé ženy Karla, a sice Anny Falcké, která zemřela ve 23 letech.
1: Ano, zase jste správně typovali, ale Anna Falcká to nebyla. Ve středu takto zněla indicie. Původně byla plánována jako manželka syna, ovšem nakonec si vzala jeho otce. Bylo jí 14 let.
2: Třetí Karlova manželka Anna Svídnická a ta se také dožila, respektive nedožila 23 let.
1: Čtvrteční indicie. Rozdíl mezi ženichem a nevěstou byl přes 30 let. To ale nic neměnilo na síle sňatku. Ostatně i pověstné síle ženy.
2: A tady jsme u Alžběty, nebo také někdy se říká Elišky Pomořanské, která zemřela ve 43 letech. Přesto tedy Karla IV. Jako jediná z těch 4 žen přežila. Zemřela ve věném městě českých královen v Hradci Králové.
1: Tak a poslední páteční indicie zněla takto. Pohřbeni jsou všichni pohromadě, všech 5 na jednom místě. 4 ženy teď už pohromadě, jejich choť zvlášť. Který muž měl 4 ženy, o kterých tu celý týden mluvíme?
2: No a tady jsme zavítali do hrobky českých králů pod katedrálou na Pražském hradě a tam jsou uloženy, kdo tam byl, tak to ví, zvláště sarkofág Karla IV. A zvlášť sarkofág, kde jsou pohromadě teď už uloženy ostatky všech 4 jeho žen. A ptali jsme se na Karla IV.
1: Tak ano, správná odpověď, Karel IV. Vy všichni, kteří jste soutěžili a uspěli jste, tak jako cenu získáváte knihu Ztracená kniha dobrodružství. No a šťastnou výhru. Výherkyní máme. Se stává, promiňte, já to vynalistuju. Paní Vlasta Bendlová z Brna. Paní Vlasto, my vám blahopřejeme s Milošem.
2: Přesně tak.
1: Užijte si cenu, přijde vám na vaši adresu a my si teď pustíme písničku.

0: to byla skupina Krištof, písnička Inzerát a my máme šťastnou výherkyni, která opravdu správně odpověděla hádánku, kterou odpověď na hádánku celotýdenní. Takže paní Vlasta Bendlová z Brna, my jí blahopřejeme ještě jednou. A teď už, Milošku, půjdeme do prvního úkolu.
1: A bude možná jednoduchý, možná složitý. Budeme si hrát s písmeny a se slovy. Já bych rád od našich soutěžících znal dvě slova. Dvě podstatná jména. To napovím, podstatná jména to jsou. Obě začínají na písmeno N a jsou složená vždy z šesti písmen. Ta písmena jsou v obou slovech stejná, jenom jsou tam v jiném pořadí s výjimkou tedy toho počátečního písmene N. Obě ta slova vyjadřují něco letitého. To první slovo je nejen tvrdé jako skála, a to druhé zase odráží život, ale život spojený se zkušeností a s úctou danému člověku. Která dvě slova to jsou?
0: No, já tedy nevím a nechceš to ještě zopakovat pro jistotu.
1: Tak schválně, jak jsi to zapamatoval?
0: No, takže hledáme dvě podstatná jména, přesně, která tak budou o šesti písmenech každé, budou začínat na stejné písmeno N, jako Naďa, a takovéto indicie jsou, že obě vyjadřují něco letitého. To první je nejen tvrdé jako skála, to druhé odráží zase život, ale život spojený se zkušeností a úctou danému člověku. Takže která dvě slova to jsou? Telefonní číslo 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Zlín.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Pavlu. Dobrý den, paní Pavlo, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak paní Pavlo, jak vám to vyšlo?
1: No, tak já si myslím, že je to nerost a nestor.
0: Nerost a nestor. Co říká Miloš?
2: Já říkám velice správně.
0: Je to výborný, jo. Paní Pavlo. Je to úžasné. Co vás tak jako na to navedlo?
1: No, jakože je to tvrdý jak skála, začíná to na N, tak mě to tak nějak napadlo.
0: Aha.
1: N, vlastně.
2: Takže první byl nerost.
1: Ano, ano.
0: Mm-hmm. A pak jste spřiházela různě písmenka, jak bylo řečeno, vidíte? Změnila pořadí a byl z toho nestor. No, paní Pavlo, tam ta dada, fanfára patří vám, takže teď mě vydešte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Tak, máme písnička dozněla, máme šťastnou výherkyni paní Pavlu, takže my můžeme klidně přistoupit k druhému úkolu.
1: A ten bude češtinářsko-matematický nebo češtinářsko-matematicko-hudební.
0: Dobrá trojkombinace.
1: Hodně netypická, ale já tady mám zase jednu soutěžní písničku z hlubin naší fonotéky. Mm-hmm. Natočila ji Jarmila Veselá. To byla žena, kterou naši posluchači znají, aniž to tuší, protože zpívala třeba v Limonádníkovi známém.
0: Winifred,
1: přesně tak,
0: krásnou.
1: Ale my máme z jiného filmu, z filmu

0: Filmu Hvězda jede na jih. Ten měl premiéru v roce 1964 a Jarmila Veselá tam vlastně dabovala. Říká se u písniček dabovala, když zpívala písničku.
1: Tak jako, jo, taky, no, prostě naspívala to na playback, no.
0: No a moje otázka bude znít, které slovo v té písni zazní nejčastěji. A já jenom připomenu, a to je taková malá nápověda, že slovních druhů máme 10. A někdy věci nejsou tak, jak se na první poslech zdají. Takže ještě jednou pustíme si písničku, jmenuje se Směj se dál. A úkolem našich posluchačů je určit, které slovo, jedno jediné slovo, v té písni zazní nejčastěji.
1: Ano, a já jenom ještě připomínám, že ji naspívala Jarmila Veselá do filmu Hvězda jede na jih, takže toto jsou věci, které nehledáme, abyste
0: přesně
1: to jako neříkali Jarmila Veselá. Takže ano, nejčastěji slovo, které se tam vyskytuje. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
0: 46
1: 52 00.

0: Teda, ale to byla krásná svížná písnička.
1: No vidíš.
0: To bylo hezky. No a už tady máme telefonáty. Tak, zvedám ten první. Halo, halo, Luštimádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, Helena Roháčová z Lín.
0: Paní Helenko, vám tam buď hraje rádio, nebo hraje. Máte na plné pecky mobil na hlas, tak prosím pěkně, dělá nám rádio. To velkou zvukovou neplechu. Týda, týda, týda. Tak
2: směj
0: je
2: se dál.
0: Směj se dál. Takže které slovo?
1: Jedno jediné
0: se tam vyskytlo nejvíce.
2: Směj se.
0: To jsou dvě slova.
2: Tak se směj.
0: To jsou tak se směj tři slova.
2: Tak dobře, jenom tohle vím.
0: Jenom tohle vím. Tak... Dobře.
1: Které, je to jedno slovo.
2: Dál.
1: Ne, takže tak. Slovo dál. Slovo dál ano. To není.
0: Slovo dál dobře. To není. A poslouchejte, budete mile překvapená, protože jste byla blízko. Tak.
2: No, věřím tomu.
0: Další. Halo, halo, Lušíme a dáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Marie.
0: Paní Marie, dobrý den.
3: Já si myslím, že to slovo je smůla.
0: Smůla. Smůla je tam jednou, dvakrát, no taky to není dobře.
1: Máte smůlu.
0: Paní Marie, bohužel. Mějte se taky hezky, naschánou. Tak teď tady zvednu telefon. Halo, halo, Luštimádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Svatěl. Já si myslím, že to je to slovo se.
0: To slovo se.
1: No výborně.
0: Správně, takže když jsme paní Helence nabízeli, když říká směj se, říkáme udělejte z toho jedno slovo, tak buď směj, nebo se.
4: No to tam bylo moc krát, to bylo vždycky směj se, nebo ano. Se směj, to se tam bylo vždycky.
0: Ale my přece víme, my češtináři, že i se, zvratné zájmeno se, je slovo.
1: Proto schválně, to... pardon Zdenku, pane Svatěl, troufl byste si odhadnout, kolikrát tam bylo, to už je nesoutěžní.
4: Připol bych tak mezi 15-20.
0: Mezi 15-20 to je hezký rozptyl, zúžíme to.
4: Tak 17.
0: Ježíši, těsně vedle.
1: Těsně vedle.
0: Bylo jich 18. 18krát tam zazdí.
4: A to byl fakt jenom odhad. Já se to tak vyloženě nepočítal, ale to směj se dál, to tam fakt bylo hodně často, tak jsem říkal, to bude určitě ono, směj se.
0: No a právě to byl krásný mateník, že vlastně to je v tom spojení směj se, že jo? Takže vlastně každý typoval to směj, ale ono potom párkrát je tam to se, bez toho směje, jako třeba kdo umí se smát, že jo, a tak dále.
4: No.
0: Tak jo, no takže Svaťo, znělka patří vám, jste úspěšný, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Petr Spálený, kolej Albertov, máme dalšího, tedy šťastného výherce, pana Sváťu. No, dívám se na hodiny, Miloši, budou cenově 11:45, stihneme ještě jeden úkol?
1: No to určitě stihneme.
0: Výborně, pojď na to.
1: Mám tady takové jedno zadání a chtěl bych slyšet, co to zadání splňuje.
0: Mm-hmm.
1: Takže mám tady 6 bodů, které jsou celkem jednoduché, ujmeš se jich nebo jim?
0: Ano. Takže, moji milí, poslouchejte. Nabízí louky, ale ne trávu. Vedou tam silnice, ale nejedou auta. Najdeme tam moře, ale nikoli vodu. Uvidíme tam ledovce, ale ne led. Má to hranice, ale ne pohraničníky. Spatříme tam sídliště, ale ne beton a cihly. Já vám to zopakuji. Nabízí louky, ale ne trávu. Vedou tam silnice, ale nejedou auta. Najdeme tam moře, ale nikoli vodu. Uvidíme tam ledovce, ale ne led. Má to hranice, ale ne pohraničníky. Spatříme tam sídliště, ale ne beton a cihly.
1: Co to tedy je?
0: Tentokrát to bude o rychlosti, takže budeme se na vás těšit už teď na telefonním čísle 726 46
1: 52 00.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

Ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Katku. Dobrý den, paní Katko, my vás zdravíme s Milošem.
1: Dobrý den.
0: Tak co vám ty indicie napověděly?
1: Mně první, co napadlo, byl Globus, nicméně, jak jste pokračovali potom se sídlištěm bez betonu, tak jsem si říkala, že by to spíš měla být mapa. Takže myslím si, že správná odpověď je mapa.
0: Mapa. Co říká pan profesor?
2: Já bych byl hodný, já bych vám uznal i ten Globus, ale opravdu to byla mapa, případně Atlas.
0: Ano, dokonce by uznal i Atlas. Ano, ano, ano.
2: Takže když by ten Globus byl hodně veliký, tak na něm uvidíte možná i ta panelová sídliště a podobně. Na druhou stranu, kdy jste držela v ruce naposledy normální papírovou mapu?
1: Na shodou okolností je to měsíc nebo dva zpátky, protože jsem třídila svoji knihovnu a právě jsem tam našla spoustu map, které jsem možná 20 let v ruce neměla a s vděčností a láskou jsem se s nimi rozloučila, protože už bohužel opravdu dalších 20 let bych na ně nesáhla, takže...
0: Zabírají místo, víte, přijdou nové knihy a tak dále, nové mapy.
1: Ano.
0: Tak dobře, tak paní Kateřino, my vám blahopřejeme, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a budeme se zase někdy těšit. Naschánou.
1: Děkuju, budu se taky těšit. Naschánou.
0: A pustíme si písničku.

0: zdárně dovedl dnešní víkendové srdcovky do svého cíle. My se, Miloši, budeme pomalu loučit, lehké shrnutí, takže se nám to povedlo. První byla paní Pavla, úspěšná, mezi ní. A třetí byla paní Kateřina, mezi ně se hezky vloudil pan Sváťa. Takže to bylo úžasné. No, jinak ta písnička, to se mi moc líbilo, protože to Směj se, to byl nádherný...
1: Myslíš tu soutěžní?
0: Tu soutěžní, ano, to byl nádherný mateník, to se povedlo.
1: Vzpomeneš si ještě, kdo tam s Jarmilou Vesou zpíval?
0: Ano, byl to Rudolf Cortés. Já jsem říct Karel Gott, promiň, ale to mě teďko napadlo, když teď Karel Gott dospíval. Takže máme dnešní, tedy celotýdenní hádanku za sebou. Před sebou máme další celotýdenní hádanku, která začíná 8. června v pondělí. Je připravena?
1: Připravena je, ale já ti neprozradím první otázku.
0: Ne, to já nechci. A myslíš si, že bude těžká, nebo bude lehčí, nebo bude nejlehčí z tvé dílny?
1: Já si myslím, že bude tak někde uprostřed, protože bude mít tentokrát výhodu možná pro některé lidi, kteří to znají, ale to je vlastně vždycky.
0: Ano.
1: Tedy Karla IV. Asi všichni neznali, takových moc nebylo, ale myslím si, že někteří by mohli mít určitou výhodu, protože to bude blízké současnosti, ale víc napovídat nebudu.
0: Ne, to by se potom jak to rozvětvíš, jo, a do toho se trošku jako zapleteš a tak dále. Takže ne. Takže, moji milí, dnešní víkendové srdcovky pomalinku končí. Miloši, já ti děkuji.
1: Přeji krásný víkend.
0: No a s vámi se budu těšit v pondělí hned po 9. hodině. Naschledanou.
2: Mezi do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vchází.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zájemci můžou o víkendu na Slovácku navštívit více než 60 památkových domků. Valašské Meziříčí i v příštím školním roce nebude vybírat školkovné. Mučedníci Bula a Drbola se dnes stanou blahoslavenými. Odpoledne bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Na Slovácku dnes začíná víkend památkových domků. Zájemci můžou navštívit 63 vesnických stavení, usedlostí, mlýnů nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřístupná a otevírají se jen příležitostně. Pokračuje Lenka Kučerová z pořádajícího sdružení Region Slovácko.
3: Tradiční lidovou architekturu mohou lidé poznat například v Šumicích, Ostrožské Lhotě, Kunovicích, Topolné nebo na Žítkové. V památkových domcích návštěvníci uvidí zemědělské nástroje, vybavení domácností, kuchyňské i náboženské předměty a dozvědí se tak více o tom, jak lidé dříve žili a pracovali.
2: Radnice ve Valašském Meziříčí nebude ani v příštím školním roce od rodičů vybírat poplatek za předškolní vzdělávání dětí. Nulové školkovné zavedlo město už loni v září a radní teď rozhodli, že platit bude i po 1. září. Důvody tohoto opatření vysvětluje starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
4: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné kategorie lidí osvobozených od placení školkovného. Přitom jde o rodiče, kteří pracují, řádně si plní závazky a kvůli rozhodnutí předchozí vlády si školkovné nemohli uplatnit ani jako slevu na dani. Takový systém považujeme za diskriminační, proto jsme se rozhodli školkovné zrušit.
2: Česko bude mít ode dneška první dva blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černy, vyslaný Lvem 14. tam česky a latinsky přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbůl.
5: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
2: Slavnostní mše se dnes od 14:30 koná na brněnském výstavišti. Český rozhlas Zlín k tomu připravuje speciální vysílání mezi 14. a 15. hodinou. Na tradiční pochod 36 tisíc valašských kroků dnes vyrazili turisté z Přerova. Vybrat si mohli ze dvou tras Hostýnskými vrchy. Pro účastníky pochodu je v cíli na Rusavě připravený také doprovodný hudební program.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude ve Zlínském kraji polojasno, večer s přibývající oblačností od západu. Teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Valašském Meziříčí v Mostní ulici policisté došetřují nehodu dvou osobních aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, teď už začíná pořad blahopřání s písničkou, kterým vás provede Květa Navrátilová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Pěkné slunné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravanka pro nás zahrála lidovou Javorina a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Norbert. Na Slovensku taktéž slaví jmeniny Norbert, no a v církevním kalendáři je opět svatý Norbert. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. Říká se, že radost je dar, a tak tedy, moji milí, pojďme se těšit z vašich milých gratulací, pojďme se obdarovávat malými dárky a k tomu nesmí chybět pěkné písničky. A už písnička Antonín Michna napsal krásný valčík Die má krásná die a zahraje nám Šohajka.

0: Vítám ve vysílání paní Staňku pod svatým Antonínkem. Dobrý den.
1: Dobrý den, já posílám po deštivé mni krásný sluníčkový den všem do éteru a i vám do rádia. A dneska bych chtěla popřát našemu kamarádovi Vladimíru Filipcovi do práce, který má dneska narozeniny. A přeju mu, Laďo, od starosti žádné vrásky a každý deň hodně lásky. Každý deň je všelijaký, někdy je tak, někdy ne, ale doufejme, že to bude všechno v pořádku. A ještě k tomu ti přeju zdraví pevné, ať s tebou nic nehne. A děkujeme všetci za hraní na harmoniku každé pondělí na Vlhkou. Jsi úžasný chlap. A aby to nebylo manželce líto, protože tam budeme taky, tak a jeho manželce Aničce, prosím vás, posílám tuto písničku a všetkým známým kamarádom, nech je to do Luhačovic, nech je to do Otrokovic, kde se scházíme na dechovkách, všetkým známým posílám tuto písničku, nemůžu jich jmenovat, nebyl by prostor. Děkuju vám moc krát, mějte se tam a naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den. A teď se podíváme do Těšnova, paní Zdena, vítám vás.
2: Vítám vás, Květuško, a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. A já bych prostřednictvím Českého rozhlasu chtěla poděkovat Marušce Hřebíčkové, která zprostředkovala svým spolužákům ročník 45 na Lomnici včera setkání. Bylo to pěkné, srdečné a moc jí děkuju, protože je bezvadná a popřáli jsme si hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání a aby jsme se příště setkali. Takže Maruško, moc ti děkuju, takže teda mějte se všichni moc dobře, hlavně zdraví, zdraví, zdraví, k tomu trochu Českička, to vám přeje Zdenička.
0: Výborně. Paní Zdeničko, krásný den vám přeji, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Taky vám, Dětoško, naschledanou, děkuju moc.
0: Tak pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o pěknou písničku k 75. narozeninám naší mamince paní Aně Marčákové ze Stříbrnic u Kojetína, které měla ve čtvrtek 4. června. K narozeninám přejeme pevné zdraví, moře energie, spoustu důvodů k úsměvu a hojnost božího požehnání. To přeje manžel Petr, dcer Jana, Jitka a syn Petr s rodinami. A ještě jedno přání tady připojím. Dobrý den, přeji všem v redakci Rádia Brno a prosím o hudební blahopřání k dnešním narozeninám pro pana Antonína Bartoně z Hodonína. Milý Toníku, cituji, už je to 86 let, co si spatřil tento svět. Roky běží a nedají se schovat, musíme je proto respektovat. Hodně zdraví, plnou náruč štěstí, stále dobrou náladu, každý den radost malou, spokojenost a pohodu. Krásný narozeninový den v kruhu tvé rodiny ti ze srdce přejí Majka a Jenda Hochmanovi a děkuji za odvysílání Marie Hochmanová. Tak předali jsme a hrajeme písničku Za dědinu Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dovolala se k nám paní Klaudia Maková ze z Makova na Slovensku. Tak dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem si vás spojila, vidíte. Tak promiňte mi to. Ano, prosím, můžete.
1: Pohodičke. Dobrý deň, pani Navratilová, ďakujem za prijatie. Chcela by som popriať takto verejne mojim dvom kamarátkám, ktoré čakajú bábetka. A tá pesnička bude venovaná pre malé bábetka, pre Maťku, Simonku. A zároveň pri tejto príležitosti chcem pozdraviť aj mojich kamarátov, moju výbornú kolegyňu Moniku. Monika, ahoj. Potom by som chcela pozdraviť aj chlapcov, ktorí sú tu s nami. Pozdravujem Maťka, Cyrilka, Jakubka a aj Roberta, nášho nového kamaráta, s ktorým sme sa spoznali. A popriať všetkým krásny víkend, pretože sme teraz na Makove, a všetkým odoslať túto krásnu pesničku. Zároveň posledná čerešnička na torte je malá Anna, ktorú pozdravujeme srdečne. Anna, táto pesnička je aj pre teba. Pani Navratilová, veľmi pekne vám ďakujem ešte raz.
0: Ano, ano. Rádo se stalo. Přejeme vám krásný čas. Užijte si víkend a nashledanou.
1: Ďakujeme vám, že spríjemňujete takto náš popoludňajší čas.
0: My sme veľmi rádi. No ale bez vás by to nešlo. Moji milí, to by nešlo. Tak sme rádi,
1: ďakujeme,
0: že voláte.
1: Nashledanou. Pozdravujeme. Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a já teď tady připojím další přání. Chtěli bychom nechat zahrát milé tetě Pavle Halubové z Roseče k jejím narozeninám, které slaví dnes právě v sobotu 6. června. Přejeme jí pevné zdraví, lásku, štěstí, pohodu, spokojenost, výlety s manželem, dětmi a vnoučaty a boží požehnání. A tak to vinšují všichni od Musilů z Vratislávky. A já připojím ještě tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, neboť dnes slaví své narozeniny paní Eva Vránová z Brna. Tak tedy paní Evo Vránová, my vám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, krásné dny a na zdraví. Tak to byl klub přátel a dáme písničku. A když se Valášek narodí, Valašská lidová, Jarmila Šuláková a hraje Jan Rokita na cymbál.

Dozněla Valašská Lidová a pojďme na e-mailovou poštu. Prosíme o písničku pro paní Alenku Svobodovou ze Znojma. Hradiště k jejím krásným narozeninám. Pevné zdraví, štěstí, klid, pohodu a spoustu energie do dalších dnů jí ze srdce přejí Neteře Marie a Marcela s rodinami. A další přání tady mám. Dobrý den, obracíme se na vás malou prosbou. Tento víkend jsme partie kamarádů spolu na chatě a oslavujeme 30. narozeniny naší kamarádky Klaudie. Klaudia má velmi ráda moravské lidové písně, dechovku a ze všeho rozhlasový program. Nejraději poslouchá relaci Morava krásná zem a blahopřání s písničkou. Zítra okolo 12. hodiny budeme mít společný program při vaření guláše a rádi bychom jí připravili milé překvapení. Chtěli bychom proto se zeptat, jestli by bylo možné v rámci vysílání zahrát písničku na přání a věnovat krátký pozdrav k jejím 30. narozeninám. A odkaz by měl znít. Milá Klaudie, k tvým 30. narozeninám ti přejeme vela zdravia, šťastí a lásky, dobré nálady a množstvo krásných chvil s rodinou a přátelmi. Nech ti hudba, kterou máš rada, robí radost ještě dlouhé roky, s láskou a přátelstvím ti praju tvoji kamaráti a rodina z chaty. Budeme velmi rádi, jestli to bude takto možné. Děkujeme za váš čas a přejeme příjemný den. S pozdravem, kamaráti Klaudie. Tak předali jsme přání a hrajeme další písničku. Těmický mlýn. Tuto polku napsal Zdeněk Gurský, otextovala paní Františka Tomejčíková a budou nám hrát Žadoviáci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Já vítám paní Tomčalovou ze Suchova. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych se chtěla popřát a nechat zahrát. Máme kněze a oni mají svátek. Dneska je Norberta, víte, a fáru mají jako Boršici u Blatnice. A mají na starosti Suchov a Novou Lhotu. A dneska je ten svátek Norberta a zároveň budou mě tento měsíc aj 30 roků kněství. A tak já bych se mi chtěla potkat jako oče, jak jsem to chtěla, oče, já bych se vám chtěla přát k vašemu svátku hlavně pevné zdraví, štěstí, boží ochranu, paní Marie Hostýnské, Štípské, kde se působil. A hlavně boží požehnání a máme vás všetci rádi a připojují se všetci farníci ze Suchova a všetci doufám, že vám ještě někdo dá zahrát. A poslechněte si pěknou pěsničku. A to vám přeje jako Tomčalová Marie ze Suchova.
2: Výborně. Tak paní Tomčalová, ano?
3: Oni jsou důstojný otec, já jsem si nemohla vzpomínat.
2: Ano, však to nevadí.
3: Máme jich všetci rádi a jsme rádi, že jsou tady a že nás pozbuzují.
2: Ano, to je důležité. To je důležité.
3: A tož dneska je toho Norberta, je svátek a já ráda dělám jako radost, víte,
2: Pořad, no to jste mě teď tak potěšila, jak jste to řekla. Úžasně jste to řekla.
3: Víte co, ještě bych se chtěla pozdravit kamarádky do Petrova. A potom mám kamarádku ze Zlína Malinově, Danu Ševčíkovou, jako přes rádio, ani jsme se neviděli a ano. Oni jsou doje na strážnické slavnosti a chceme se poznat jako osobně, tak
2: úžasné.
3: Dojedu.
2: Úžasné.
3: Jestli to budu slyšet, nevím, ale z Petrova by se mají sestřenice, co tam mám a kamarádky, co jsme spojen chodili do školy a tak si dáváme vidět, že jsme
2: Tak budete mít krásné setkání a já vám přeji krásný čas, ať se vám daří, paní Tomčalová, ano. A budu se těšit někdy, že zase zavoláte.
3: Ano, já jsem se dlouho nemohla dovolat.
2: No ono, je to hodně obsazené. Je mi líto, no s tím já nic nenadělám, no to bohužel.
3: Tak vám moc krát děkuji.
2: Ano, nashledanou.
3: Děkuji vám a opatrujte se, my rádi, že můžeme poslouchat tento krásný podat.

0: Ano, já jsem taky velice ráda, tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A já vítám paní Jakšovou ze Bzence. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tětuško, jsem nová, zdravím a všechny posluchače. A já bych chtěla jenom pro radost dneska zahrát naší vnučce na Tince Jakšové do Bzence. Maminka s tatínkem mi odletěli do Řecka na týden a ona musí být u babičky a u dědečka, povídala nám, že to s náma ten týden vydrží.
0: To je dobrý. Tak abyste byli hodní, paní Jakšová.
1: Neuznáte, tak víte, jak ona to umí. Takže,
0: abyste byli hodní a poslouchali.
1: Ano, abychom na ně byli hodní a poslouchali, tak ona to s náma vydrží ten týden.
0: No tak musíte něco dobrého uvařit a bude to dobré.
1: No tak to ona si poručila. Fazulovou polévku.
0: Wow.
1: A králíčka.
0: No tak to jsou teda tak. Dobroty. No.
1: Ona si umí poručit. Když...
0: Tak to je dobře. Ale takže, tak když ví, co chcete, správné.
1: Ano.
0: Tak ano. Paní tak Jakšová, já vám přeji pěkný
1: moc
0: den.
1: Vám.
0: Ať tak se daří. Nashledanou.
1: A mějte se krásně. Nashledanou.
0: Tak a teď pojďme na e-mailovou poštu. Zdravím. Prosím, zahrajte písničku pro mou milovanou tetu, paní Marii Kopeckou z Brna. Kopeckovou, omlouvám se, paní Marii Kopeckovou z Brna, která slaví dnes své 89. narozeniny. Je rodačkou z malebné vesničky Hartvíkovice. Měla úžasného manžela, který už bohužel mezi námi není. Spolu vychovali syna Radka a dvě dcery Ivu a Martinu. Radost z početné rodiny dělají vnoučata, pravnoučata. Chodí ráda se snachou Dášou do divadla, nevynechá jediné představení. Ráda vaří dobroty a peče výborně babičkovské buchty. Mila, této tímto zvedáme číš. Ano, jak si tady je milá. Této, milá teto. Oni totiž, jak se tady ty čárky někam takhle předají, tak to úplně jinak vyznívá, vidíte. Milá teto, tímto zvedáme číž, připijíme na zdravíčko do dalších let a pijeme živio, živio, mnohá léta. Z celého srdce přeje Ivan a Iva. Tak, předali jsme a hrajeme písničku. Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák, Tupeský zrčbáneček a Moravská veselka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Marii ze Slupného. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já zdravím vás, všechny posluchače, a chtěla bych od vás písničku a ode mě přání poslat našem sousedovi, panu inženýru Karlu Váňovi, který slaví své krásné narozeniny. Milý Kájo, my ti všichni přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, ale hlavně zdraví, protože na takový dar žádný není. A ještě bych chtěla podotknout, není na dobré sousedské vztahy. A tato písnička a taky potěší jeho Milušku, to je jeho manželka a její rodiče, paní Anastázi a pana Miloše Matuchovi v Dolní Lhotě. Paní Navrátilová, já vám strašně moc děkuju a ještě mu přeju zdraví, štěstí, spokojenost, boží požehnání, ale hlavně zdraví. A on má velikou zálibu v květinkách, v rostlinkách, tak ať se mu daří moc a moc. A tomu všecko přeji sousedi Janošovi.
0: Výborně.
1: Ze Slupného i z Brna.
0: Ano, dobře.
1: A já vám strašně moc děkuju. A
0: ano.
1: Písničku mu pošlete.
0: Budeme se snažit, doufám, že se bude líbit. A já vám přeji krásný čas a budu se těšit někdy příště.
1: A Kájo, daj to chladit.
0: Dobře, tak to byla jako praktická poznámka. Tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak přátelé, a my půjdeme na druhý telefon, paní Růžena a Čáry. Haló, haló. Ano.
2: Příjemný dobrý den vám prajem, paní Navrátilová, do rádia. Prostřednictvím vašej relácie by som chcela zablahoželať mojmu synovi Miroslavovi Ralbovskému z Holíča. Miro, všetko najlepšie, hodně zdravia, šťastia ti praje maminka. Pozdravu sa pripája aj teta Jana. Hlavně to zdravíčko u ňo. Ďakujem vám pekne a do počutia.
0: Ano, také, ať se vám daří, máte pěkný čas, sluníčko vám svítí a budu se někdy těšit, že se zase uslyšíme. Naschledanou, paní Růženo.
2: Děkujem pěkně, do počutí.
0: Naschledanou. Tak a já připojím tady psané přání. Dobrý den, chtěli bychom vám tímto požádat o písničku a předání blahopřání. Dnešního dne v malebné vesničce Moravského Slovácka, a to konkrétně v Bánově u Uherského Brodu, oslavuje své životní jubileum 70 let od svého narození stále usměvavá a sympatická paní Marie Bílá Rozená Beníčková, která je výbornou manželkou, matkou, tchýní a především milovanou babičkou. Majko, ty milá oslavenkyně, k dnešním narozeninám vše nejlepší, pohodu, štěstí, boží požehnání a hlavně pevné zdraví do dalších let tvého života ti upřímně a z celého srdce přeje bývalý spolužák z dob učňovských, Pepa Šťastný z Uherského Hradiště, a k přání se připojuje jeho přítelkyně Iva. Tak předali jsme, přátelé, a hrajeme další písničku. Nejpěknější chvíle, Zdeněk Baťka napsal tuto píseň, zaspívají nám sourozenci Baťkovi za doprovodu cymbálové muziky Polajka.

0: Já vítám ve vysílání pana Ernesta z Prietršky.
1: Prietršky, ano, ano.
0: No, jejda, ale vy máte rádiečko puštěné, prosím to vypnout, aby nám to nebralo vás.
1: Vykonám.
0: Perfektně.
1: Dobrý?
0: No, nádhera. No,
1: děkuji. Víte, paní Navrátilová, já vás velmi prosím, mám švagra ve Smrákoch Jošku Masaryka.
0: Ano.
1: A ten se dneska dožívá krásných 86 roků. Tak mu přeju hodně zdravia, štěstí a božího poženání a nech mu vinohrádek dává dobrou úrodu. A prostě to zdravíčko a spokojnost manželku. A keby to náhodou nepočul, tak zdravím aj pani Kubíkovu, Štefku. Ona by mu to vyrídila, lebo ona je stále vaše posluchačka. To je asi tak všecko. Moc krát děkuju.
0: Ano, ať se vám daří, pěkný čas, nashledanou.
1: Aj vám, dobrý.
0: A teď se podíváme do Kyjova. Vítám paní Blaškovou.
2: Dobrý den, já vás zdravím všechny z Kyjova.
0: Dobrý den.
2: A chtěla bych velice poděkovat něčickému sboru, něčičáci, který jsme strávili s nima ve čtvrtém na vernisáži na mlýně v Něčicích. Vzpomínalo se, byla vzpomínka na Hochy Venclovi. A že jim přeju teda hodně, hodně úspěchu a ať jim to zpívá ještě tak, jak teď. A byli jsme strašně nadšení. A rádi s nima chodíme a ať mají hodně, hodně úspěchu a hodně zdravíčka.
0: Mm-hmm.
2: A ještě bych chtěla pozdravit do Moravan. Tam dneska je Koláčková, na kterou teda jdu. A chtěla bych tím děvčatům poděkovat, co to pořádají a mají s ním moc práce. Ať jich to baví dál a ať tak pracuji, pracuji do včílku.
0: Dobře.
2: Takže se chystám na pekla sem taky, tak tam jedem, já jsem Moravěka.
0: No tak, vy se budete mít krásně.
2: Jo.
0: Užívejte si to, ano.
2: Nashledanou.
0: Nashledanou, paní Blašková. Tak a pojďme tady napsaná přání, ať to zvládneme. Přejeme paní Marii Gardavské z Kojetína vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Syn Ladislav a dcera Kateřina s rodinami, včetně pravnoučka Jiříčka. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Rádi bychom popřáli a poslali vaším prostřednictvím veselou písničku k nedávným narozeninám, ale dnešní oslavě paní Milušce Buriánkové z Vizovic. Miluško, vše jen to nejlepší, ale hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, protančených střevíčků s tvým přítelem Joškou a mnoho bezpečně najetých kilometrů na novém kole. Bez šlapání do pedálu. Ti z celého srdce přejí milovnice dechovek z druhé strany kopce baráku za všechny kamarádky, Dagmar Malinová z Loučky. Tak předali jsme a hrajeme další písničku Pérko, Josef Konečný a Ištvánci ze Šardic.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak, vážení a milí, pojďme si tady přidat e-mailovou poštu. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra. Vaším prostřednictvím bychom chtěli nechat zahrát krásnou písničku Daliboru Čechovi a Daliboru Adamcovi k čtvrtečnímu svátku. Všem je to do mistřína. Hlavně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a požehnáním Panny Marie Žarošské. V neposlední řadě pozdravujeme vaše věrné posluchače a to také i Naděnku Jakubíčkovou a hlavně pevné zdraví a brzké uzdravení do mistřína a Barušku Uhrovou do Lanžota a té také pevné zdraví. Tak přátelé, a pojďme ještě se podívat. Tak máme tady písničku, kterou si teď zahrajeme. Jiří Zmožek, Ty krumvířské vinohrady a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Doleželovou ze Štípy. Prosím.
1: Děkuju. Já bych ráda nechala zahrát své dceři Helence, která se narodila 30. května o 8:30 večer. Ten samý den o 30 roku později se narodil její vnuk Honzík, ten zase ráno o 8:30. Krom toho máme ještě Pavlíka, který má 10 let a je to naše zlatíčko. Děkuji, Doleželová.
0: Děkujeme, nashledanou. Tak, přátelé, máme tady poslední zpívanou písničku Cestička k Majerovce, Irena Čišková, Josef Zíma a Malá česká dechovka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kraj podpoří vzdělávání zdravotnických záchranářů na Zlínské univerzitě. Ve Zlínském archivu je dnes mimořádně k vidění dokument se zápisem o narození Tomáše Bati. Potíže s otěhotněním má v Česku 15 až 20% párů. Odpoledne bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Javůrek. Dobré odpoledne. Zlínský kraj finančně podpoří studijní program zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně i v dalším roce. Obor byl na této škole poprvé akreditovaný v roce 2024 a reagoval na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů. Podle Jana Vandíka z tiskového odboru hejtmanství kraj podporuje tento studijní program dlouhodobě.
4: Zlínský kraj už v tomto akademickém roce poskytl dotaci 3 miliony korun. Pro pokračování studia je však nutné další spolufinancování nad rámec rozpočtu univerzity. Hradní kraje proto odsouhlasili podporu ve výši 5,1 milionu korun a doporučili krajskému zastupitelstvu její schválení.
2: Státní okresní archiv v Klečůvce u Zlína dnes pořádá Den otevřených dveří. Při té příležitosti mimořádně vystaví originál zlínské matriky se zápisem o narození Tomáše Bati. Dokument je uložený v Moravském zemském archivu v Brně a originál je běžně nepřístupný. Archiv akci pořádá společně s Dnem otevřených dveří dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Na dnešek připadá Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Příčiny se ale dají většinou léčit, pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě Pavel Darebný.
5: Nemám rád výraz některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
2: Na problémech s plodností se ale podle něj ženy a muži podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy, v dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. V Brně se dnes lidé zapojí do pochodu Brno Pride Parade. Má podpořit rovnost lidí bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Je součástí festivalu Pride Brno Pride Week, který dnes končí. Organizátoři očekávají asi 3000 účast. 2,5 kilometru dlouhý pochod vyjde ze Zelného trhu. Na bezpečnost dohlédne i policie.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude ve Zlínském kraji polojasno, večer s přibývající oblačností od západu. Teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici mezi Hvoznou a Slušovicemi na Zlínsku srazilo auto zvíře. Na místo jede odborník, buďte tam opatrní. Zprávy Českého rozhlasu Zlín v tuto chvíli končí. Teď už jsou na řadě sobotní výlety a s nimi je jako obvykle připravený Pavel Kudrna. Příjemný poslech a hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje David Jabůrek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám krásný den, hezkou sobotu. Tak jsme načali první letní měsíc, pravda, konec toho minulého nás trošku spláchl, celou republiku nebo většinu republiky. Doufám, že jste to přečkali ve zdraví, bez velkých úhon. Dnes je tu sobota s datem 6. června a i když tedy nebe bylo tento týden uplakané, nás to v žádném případě nemůže odradit od dalších výletnických typů a plánů. A máme jich pro vás dost. Tentokrát vás vezmeme do největší volně přístupné jeskyně v Moravském krasu jménem Pekárna. Dovíte se mimo jiné i to, proč se jí tak vlastně říká. Potom vás provedeme obnovenou naučnou stezkou ve skalním městě Tisá v Ústeckém kraji a představíme i její nevšední průvodce. Navštívíme také dinosauří muzeum v Čertorjích na Olomoucku. Najdeme ho na soukromém pozemku nadšence, který na 3D tiskárně vytvořil repliky pravěkých fosílí a sestavil z nich kostry dávných tvorů. Dokonce bude řeč o jedné, kterou nikde jinde neuvidíte. A nakonec se zanoříme pod zem v bývalé obci Čistá na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Prozkoumáme někdejší středověký cínový důl, který se zachoval v téměř původní podobě. Takové jsou naše plány. Ještě jednou jsme rádi, že nás posloucháte. Posloucháte Výlety.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Příroda moravského krasu přímo láká k procházkám a výletům. Oblast je, jak známo, bohatá i na jeskyní útvary. Kromě klasických prohlídek jeskyní plných krápníků, můžete nedaleko Hostěnic na Brněnsku navštívit i největší volně přístupnou jeskyni v moravském krasu. Stejně jako to udělal kolega Zdeněk Truhlář.
1: S geologem Antonínem Tůmou přicházíme k informační tabuli, kde se píše jeskyně, kde se ryly dějiny. Co si pod tímto máme představit?
2: Jeskyně, kde je nějaký výrobek od pradávných lidí, který musel být tedy vyrytý, nebyl namalovaný, takže byl vyrytý. A stojíme před jeskyní Pekárnou v jižní části Moravského krasu. Je to největší volně přístupná jeskyně, kde nebudete platit. Je od nejbližšího parkoviště v obci Hostěnice vzdálená asi 1,3 kilometru. No a je to jeskyně, kde lovci koní a sobů magdalenské kultury, to je asi před 12-13 tisíci lety, měli poměrně velké sídliště. Asi byla ta jeskyně, mohli bychom říct, nejhustěji osídlená v rámci celého moravského krasu. A patrně díky tomu osídlení tady byli i lovci, kteří měli umělecké vlohy. Nezanechali nám kresby na jeskyních stěnách, jak jsme zvyklí třeba z pyrenejských jeskyní, ale zanechali dvě rytiny na žebrech koní. Je to rytina souboje bizonů a rytina pasoucích se koní. Jsou to opravdové unikáty, které opečovává dneska Moravské zemské muzeum v Brně. Když sem návštěvník přijde, tak myslím si, že získá takovou velmi pěknou představu, jak ten byt těch dávných lovců vypadal.
1: Jak o tom tak povídáte, mě by opravdu zajímalo, co je vše ještě v jeskyni k vidění, takže můžeme vejít do toho poměrně širokého portálu.
2: Velmi široký portál, relativně s nízkou výškou, takže skutečně připomíná chlebovou pec, byť tedy velikých rozměrů. Jsou tady vidět tvary krasovění vápenců, to znamená rozpouštění vápenců, a já bych z nich vyzdvihl právě stropní hrnce. To jsou takové stropní prohlubeniny. My teď tady k jedné přicházíme a v ní se nachází replika nějakého kozorožce. Je to ukázka z těch pyrenejských maleb. My nevíme, kdo to tady udělal, ale malbu jsme tady nechali. Je to, řekněme, takový rebusek, aby si návštěvník s baterkou nebo s mobilem tady tu kresbu sám našel. Ale znovu připomínám, je to replika. Ve skutečnosti tady se žádné malby nezachovaly.
1: Co byste jako ochranář přírody doporučil a nebo naopak nedoporučil návštěvníkům, pokud se sem vydají?
2: Tak nechtěli bychom a prosili bychom návštěvníky, aby nedělali v jeskyni, respektive v tom portálu, ohně, protože oheň za prvé může způsobit požár, za druhé popeloviny a kouř z ohně uškodí všem živočichům v jeskyni. No a naopak návštěvníci, ať si vezmou baterku nebo stačí i mobil a ať si tady udělají soukromí speleologický průzkum. Myslím, že se to obzvláště dětem bude líbit.
0: Říká geolog Antonín Tůma, který k jeskyni Pekárně zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Jeskyně je volně přístupná po celý rok a pokud byste chtěli už teď vidět, jak to v ní vypadá, tak nahlédněte do fotogalerie našeho pořadu na webových stránkách výlety.rozhlas.cz.

Minulá soutěžní otázka nás dovedla až k vodě, k přívozům, ostatně byla o nich řeč, a otázka zněla, který pražský přívoz je úplně nejstarší, zdali za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky na severním okraji Prahy. Tak historie, ještě než odpovím, historie vyšehradského přívozu sahá až do roku 1222, to jsem napověděl, vlastnila jej a provozovala Vyšehradská kapitula. Dnes přívoz Vyšehrad spojuje pražskou náplavku na Rašínově nábřeží v Podskalí s hořejším nábřežím na Smíchově a ostrovem Císařská louka. No a za B, tedy přívoz Sedlec Zámky, je druhým nejstarším a dosud fungujícím přívozem na území Prahy. Historie a tradice sahá až do přelomu 12. a 13. století, konkrétně k založení nedalekého kláštera v Plasích. Dnes spojuje městské části Praha, Sedlec a Bohnice. Tak doufám, že to nebylo příliš složité, prostě to teď zjednoduším. Správnou odpovědí bylo Ačko, jde o přívoz Vyšehrad. Kdo vyhrál kros Body Tašku? Jsou to paní Blanka Milpeková Holašovice, paní Růžena Hovorková Borovany, pan Jiří Juránek Jihlava, pan Jiří Vlk Mikovice a paní Zdena Ledlová Lunchcrown. Gratulujeme. A protože jsme na začátku dalšího měsíce, už tedy června, tak vám dlužíme, no nedlužíme, protože my vlastně jsme nic nepropásli. Prostě teď vám řeknu, kdo vyhrál hlavní cenu. Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak je to pan Jan Macháček, Závišice. Gratulujeme dvakrát a důrazně. Tak pokud jste nevyhráli, budu mít pro vás novou soutěžní otázku. Hlavní cena zůstává, takže i v červnu budeme soutěžit o velkou cenu, kterou jsem před chvílí jmenoval. Budete-li soutěžit, tak hodně štěstí.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Teď se ve výletech vydáme na sever Čech do Ústeckého kraje a zamíříme do skalního města v Tise, kde se po 40 letech podařilo obnovit naučnou stezku. Hned na jejím začátku u vstupu do skal narazíte na šikovnou geoložku Matildu a jejího společníka krkavce Alberta. Na nevšední průvodce stezkou upozornila manažerka cestovního ruchu v Tise Kateřina Granátová, naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodci. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nějak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba tak. Takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení

0: průmysl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
1: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
0: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení, a nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách. A máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
2: Popisuje obnovenou naučnou stezku ve skalním městě v Tise Kateřina Granátová, která ji provedla naši ústeckou redaktorku Evu Bucharovou.

0: začátku byl velký zájem o dinosaury a touha mít doma repliky jejich fosílií. A tak si Lukáš Vymětal z Čertoryjí na Olomoucku pořídil pořádnou 3D tiskárnu. Nakonec otevřel na svém pozemku pozoruhodné dinosauří muzeum, kterému vévodí 12 metrů dlouhá kostra Tyrannosaura Rexe, jediná replika svého druhu v České republice. Obklopují ji samozřejmě další pravěcí obyvatelé země a my se za nimi vydáme spolu s naší olomouckou kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Prvotní záměr byl určitě vytisknout si nějakou fosílii pro sebe. Objevil jsem, že jsou prostě na internetu volně ke stažení, a tak jsem si pořídil 3D tiskárnu s tímhle záměrem.
2: Já bych čekala nějakou třeba 10 cm velikou a já teď stojím před 12 metrů dlouhým Tyrannosaurem Rex.
1: To až časem jsem se dopracoval k tomu, že jsem objevil tuhle konkrétní dvojici Tyrannosaura a Triceratopse, a jak jsem si říkal, to budu muset vytisknout.
2: S Lukášem Vymětalem bych tedy prohlídku dinosauřího muzea měla pravděpodobně začínat na opačné straně, kde jsou vitríny a kde jsou menší věci.
1: To jsou původní fosílie, reální skamenělý kostry dinosaurů, mořských plazů pravěkých. Třeba je tu obratel z Diplodoka, nebo chevron, což je další jeho kost, dinosauří vejce, nějakého oviraptora, část čelistí Edmontosaura nebo zub z Megalodona a část limce z Triceratopse. A tady v těch posledních vitrinách jsou marocké fosílie lebka Mosasaura, nebo spíš její části, a třeba žebros ze Spinosaura, jeho zub, tráp.
2: Oči mě jdou nahoru, protože my stojíme pod krkem.
1: Ano, to je krk Diplodoka, což byl sauropod, takový ten dlouhokrký dinosaurus. Ten se tu úplně celý nevešel, ale je tady aspoň zmenšený.
2: Má tady přední nohy.
1: Ale jenom teda ten krk je nějakých 7 metrů dlouhý, takže to byl obrovský tvor.
2: Hlavou dosahuje k tvorovi, kterého dobře známe z filmu Cesta do pravěku.
1: Stegosaurus.
2: Vedle něj ten 12-metrový Tyrannosaurus, to mě řekněte, jak dlouho to trvá, než se dá dohromady.
1: Ten samotný tisk trval asi nějakých 5000 hodin, ale spousty, pomalu stovek hodin trvalo i předchystání toho tisku, jakože bylo potřeba celou tu kostru rozřezat, nějakým způsobem si nachystat pro tu svou vlastní 3D tiskárnu, vytvořit tam podpěry a tak dál. A pak další stovky a stovky hodin to zkompletování, spájení těch kostí dohromady a pak samotná stavba té kostry.
2: Dívám se nahoru, jestli tady je ještě někdo s křídly.
1: Tady je model Pteranodona, což byl takový štěr poměrně velký, měl až 6 až 7 metrů rozpětí křídel.
2: Nemáte tady nádrž s vodou, nicméně i ve vašem muzeu se můžeme potkat se zástupci, kteří v té vodě žili.
1: Ano, máme tady jednoho zástupce pravěkých mořských plazů, takových těch lochnesek, jmenuje se Cryptoclidus, téměř 4-metrový, který se pohyboval i v místech, kde dnes je Evropa.
2: Pro návštěvníky, kteří přicházejí, jsou tady informační cedule. Tady jsem zrovna u exempláře obřího teropoda.
1: Je tu z něj tady jenom lebka. Vedle vidíte třeba Edmontosaura nebo Nanotyrana, Dimetrodona. Nebo je tu lev jeskyní, který žil i na našem území. Tamhle je třeba ruka z Iguanodona, Allosaurus a tak dál.
0: Vyjmenovává tvůrce dinosauřího muzea v Čertoryjích na Olomoucku Lukáš Vymětal, který skutečně úžasnou expozicí, která návštěvníky vrací o miliony let zpátky, provedl naši kolegyni Ditu Vojnarovou. Výlety. Tak jsme se před chvílí prošli mezi kostrami dinosaurů v Čertoryjích. Pro návštěvníky, zejména ty nejmenší, jsou ale určitě lákavější expozice, kde jsou modely pravěkých zvířat v životní velikosti, zejména když se pohybují. Tedy jsou jaksi kompletní, nikoliv pouze jejich kostra. Kombinují rodinnou zábavu a poznávání historie naší planety. A tak se ptám, kde u nás najdete největší dinopark? Jednoznačnou nápovědou bude, že zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru. Tento dinopark je za A v Ostravě nebo za B v Plzni. Ano, opět odpovězte textovou zprávou, opět připomínám její znění. Výlety, mezera A nebo B, mezera, tedy druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a doplníte adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. Do nedělní půlnoci odpovězte na telefon 90 011 04, respektive právě sem pošlete onu textovku. Stát vás to bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. No, myslím, že už jsem zdůrazňoval, o jakou hlavní cenu v červnu hrajeme, prostě je to výletní batoh s reflexními prvky s řadou dalších dárků, které najdete uvnitř. Tak prosím upozornění, odpovězte pokud možno dnes, protože zítra nás čeká další pořad, jedeme za vámi, tentokrát do Telče, tak zítra klasické výlety neuslyšíte. Možná byste tu otázku mohli mezi tím zapomenout, ale je tu nápověda, všechno opět najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Důl Jeroným u bývalé obce Čistá na Sokolovsku patří k nejcennějším hornickým památkám v Karlovarském kraji. Unikátní středověký cínový důl je národní kulturní památkou. Díky své mimořádné zachovalosti nabízí pohled do práce horníků v 16. století. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou dolem provedl ředitel muzea Sokolov Michael Rund.
1: My vždycky říkáme, když vstupujeme do dolu, tak říkáme vzhůru do dolu. Takže vzhůru do dolu a rozsvítíme si světla.
2: Tak, za železnou mříží.
1: Pozor, si dávejte na hlavu, ale máme helmy, takže není problém, když se boukneme do hlavy. A taky koukejte pod sebe, protože místy je to takové docela členité. Tak, a jdeme do té první boční komory. Tady právě vidíme to, co se tady těžilo, a to je vlastně tady ty černý lesklý kamínky, to je ten kasiterit, který se potom samozřejmě musel dostat na povrch, tam se to rozemlelo, rozstavilo a vznikl z toho ten cín, který třeba se používá jako součást bronzu, takže máte měď a cín je součást bronzu, vyrábí se z toho děla, takže z toho vyplývá, že ten cín je takový strategický materiál.
2: Ta část prohlídky, kterou jdeme teď my dva, tak je vhodná i pro děti.
1: Ano, ano. Je to pro děti od 5 let a potom ta adrenalová trasa, protože tam leze třeba i po žebřících, tak to je až od 12 let.
2: A my se teď díváme na vodní plochu.
1: My se teď díváme na takové malé jezírko, protože horníci se snažili dostat co nejvíc toho kasiteritu a vznikaly takové jeskyňky, nebo my tomu říkáme komory. A v některých těch komorách tak jsou ty dobývky zatopené a vznikají tam jezírka. No a tady jsme v místě, kterýmu říkáme kaple. Je tady vidět několik zajímavých věcí a právě ta kaple je tady proto, že tady máme svatou Barborku.
2: Ano, vidím sucho svaté Barborky.
1: Vidíme právě takzvaně zaraženou chodbu a v té horní části té chodby vidíme, jakým způsobem ti horníci staří postupně odlamovali tu žulu a právě je tam vidět i ten postup, že byl kolem těch 2 až 3 cm na tu jednu směnu. Zase opatrně, klidně se nebojte i přichytit třeba jednou rukou stěny. Tady právě jdou vidět ty průzkumné chodbičky.
2: Průzkumných chodbiček je tu několik.
1: Ano, je to, sebe vždycky říkáme trošku nějakou nadsázkou, že ten Jeroným tak je provrtený jako ementál, takže vy si to musíte představit tak, že skutečně tady je více výškových úrovní a je ta skála prostě tady na tom povrchu, to není patrný, ale je to tady jakoby hodně, hodně provrtený. No a tady právě je první místo, kde jdou vidět krásně ty stopy ruční práce. A tady to všechno jsme neudělali my, ale ti staří horníci. A je to všechno pozůstatek právě té ruční práce těmi dvěma kladívky, tím želízkem a mlátkem.
0: Ukazuje ředitel Sokolovského muzea Michael Rund, který unikátním cínovým dolem Jeroným u bývalé obce Čistá provedl naši karlovarskou kolegyni Janu Strejčkovou.

No a protože nás zítra neuslyšíte, jak už jsem říkal, rozhlas opět jde za vámi, vy uslyšíte záznam pořadu, záznam setkání našich rozhlasových kolegů s vámi posluchači, tak připomínám soutěžní otázku a připomínám, neváhejte a textovou zprávu raději hned odešlete. My se tentokrát ptáme, kde u nás najdeme největší dinopark. Možná nápověda, zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru, mají tady desítky modelů zvířat, mnohé se pohybují a je to opravdu veliký zážitek. Tento dinopark je za A v Ostravě anebo za B v Plzni. Tak to už je na vás, hrajeme o LED svítilnu pro 5 posluchačů. Myslím, že v tom prvním zadání soutěžní otázky jsem tohle ani nezmínil. Všechno ostatně najdete na našem webu jako vždy výlety.rozhlas.cz. Jsou tam reportáže, fotografie, interaktivní plánovací mapa. I to, že hrajeme o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pokud se chystáte na nějaký výlet, tak si ho pěkně užijte. Hezký den vám přeji za tým výletu, Pavel Kudrna.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský dopravní podnik má ještě 2 hodiny den otevřených dveří. V Sazovicích na Zlínsku je o víkendu obchůzka starého hanáckého práva. Prodeje aut v Česku od ledna do května stouply o 3%. Odpoledne bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. S odpoledními zprávami je tu David Jabůrek. Vítám vás u nich. Dopravní společnost Zlín Otrokovice dnes otevřela veřejnosti svou vozovnu na Podvesné. Návštěvníci se můžou zdarma svést historickými trolejbusy nebo vyhlídkovým dvoupatrovým autobusem. Speciální linky jezdí také ke státnímu okresnímu archivu v Klečůvce nebo k historické úpravně vody v Kostelci. Akce trvá do 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
2: V tom areálu bude možné se podívat na nejmodernější vozidla, které má dopravní společnost k dispozici, ale také na historická vozidla. V rámci toho programu bude možné se projet myčkou. Z minulých let víme, že právě o tuto možnost mají zájem především děti a celé rodiny.
0: Sazovicemi na Zlínsku bude o víkendu procházet krojovaná chasa se starým hanáckým právem. Mladí a svobodní krojovaní lidé symbolicky převezmou vládu v obci a po celý víkend soudí místní za jejich hříchy. Letos je to 100 let od první písemné zmínky o tomto zvyku, pokračuje nezávislá starostka Sazovic Michaela Vajdíková.
3: V obci probíhá po oba dva dny taky doprovodný program, kde je možné navštívit kostel, muzeum a obecní úřad. A zde najdete různé výstavy fotografií. Na výletišti hraje cymbálová muzika, pro děti je kolotoč, skákací hrad, zmrzlina, nechybí točené pivo a dobroty z udírny.
0: Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda. Za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste taky počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu. Městské divadlo Brno dnes večer zahajuje sérii venkovních představení na Biskupském dvoře. Po 18 letech vrací do repertoáru muzikál Jánošík aneb na skle malované. Podle režiséra Stanislava Slováka se tato verze hudebně vrací k polskému originálu ze 60. let.
4: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc k big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší. On i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
0: Nejméně ve dvou pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
5: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne bude ve Zlínském kraji polojasno, večer bude postupně od západu přibývat oblačnosti. Teploty, ty nejvyšší, dnes dosáhnou na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 50 mezi Uherským Brodem a Uherským Hradištěm sjelo osobní auto z cesty. A na silnici mezi Velkými Karlovicemi a Hutiskem Solanec havaroval cyklista. Na místě jsou záchranáři. Teď už začíná speciál k blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A Václava Drboli. Slovo má moderátor Jan Pokorný.
7: Dobré odpoledne. V říjnu 2025 potvrdil papež Lev XIV. Záměr blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. Slavnost začíná tady na brněnském výstavišti a je to jedna z nejvýznamnějších událostí v celé novodobé historii brněnské diecéze. Vrcholí tak beatifikační proces, který trvá přes 20 let. U Jana Buly byl zahájený v roce 2004. V roce 2011 k němu byl připojený i případ Václava Drboli. Jak už jsme říkali, mše začíná za půl hodiny. Lidé se ale chodí už od rána a chodí i teď v tuto chvíli. Dokonce teď přichází skupina v krojích moravských. My jsme tady s reportérkou Hanou Novotnou. Dobrý den, Hanko.
8: Dobrý den. Já jsem tady byla už před 8 ráno a už před otevřením areálu tady stála skupina lidí. Postupně těch návštěvníků přibývalo a u vchodu se občas tvořily fronty. Teď je podle posledních informací organizátorů v areálu asi 10,5 tisíce lidí. Já jsem před pár dny mluvila s jednou paní, která se sem chystá, a ta mi řekla, že na blahořečení přijde, i kdyby se měla přijít do Belhace o berlích, aby se tady pomodlila za svých 20 vnoučat.
7: Jak bude vlastně při mši vypadat ten samotný akt blahořečení?
8: Tak ten hlavní obřad se bude soustředit do úvodu mše, tedy asi do první půl hodiny. Mši povede papežský legát kardinál Michael Černý, který původně z Brna pochází. Nejprve se věřící pomodlí a požádají o to, aby blahořečení proběhlo, pak se přečtou životopisy Jana Buly a Václava Drboli, no a potom kardinál Černý přečte česky a latinsky papežský list od Lva 14. a odhalí se portréty obou blahořečených kněží. A zástupci církve přenesou relikviář s ostatky a dál bude pokračovat mše.
7: Tolik pro tuto chvíli reportérka Hana Novotná. Hano, díky, zatím naslyšenou.
8: Naslyšenou.
7: No, naším prvním hostem tady na brněnském výstavišti je Pavel Kavka, generální vikář brněnské diecéze. Dobrý den.
9: Dobrý den vám i všem posluchačům.
7: Už vám spadl kámen ze srdce?
9: Už začíná pomalinku padat, je to takový pomalý Rolling Stones.
7: Václav Drbola a Jan Bula, dva obyčejní venkovští faráři, si po více než 70 letech vysloužili jedinečné místo v našich dějinách jako první blahoslavení moderní české historie. Tam je to adjektivum, obyčejní faráři, jsou obyčejní?
9: Určitě v tom nejširším slova smyslu to byli opravdu obyčejní lidé se vším, co k tomu patří, ale ten jejich život skončil silně neobyčejně, protože nejenom, že byli nespravedlivě popraveni a umučení, ale ta neobyčejnost právě spočívá v tom, že všechno to, co oni dělali, tak dělali z lásky, a to opravdu v takové jakoby heroické podobě, včetně i toho závěrečného odpuštění těm, kteří jim ubližovali. Takže na začátku opravdu úplně obyčejný, ale skončil silně neobyčejně.
7: Vy jste působil 7 let ve starovičkách rodné farnosti Václava Drboli. Je to díky tomu pro vás osobnější?
9: Tak pro mě to bylo osobní už v okamžiku, kdy jsem jako farář do staroviček přišel. Je to malebná vesnička prostě na jihu Moravy, to si člověk nemůže nezamilovat. A vlastně moje první cesta tenkrát vedla na hrob Václava Drboli. Ani jsem netušil, že vlastně jednou budu u toho, když se budou z toho hrobu vyzvedávat jeho ostatky, natož abych si vůbec jako představil, že jednou přijede papežský legát do Brna, aby Václava prohlásil za blahoslaveného.
7: Vy jste svého času říkal, že byla snaha ten Drbolův příběh zcela vytlačit. Jak se stalo, že se vlastně povedl pravý opak a že naopak on předběhl řadu známějších církevních jmen a mučedníků?
9: Já si myslím, že v první řadě je potřeba opravdu jakoby říct, že ta snaha potlačit příběh obou dvou těch mučedníků, ale nejenom jich, ale i naprosto obyčejných lidí, kteří v těch 50. letech trpěli tím komunistickým útlakem, tak ta byla opravdu jakoby velká. A díky snaze mnoha lidí, aby se tyhle ty příběhy nezapomněly, tak se o nich začalo mluvit a potom postupně vlastně často to byli třeba s jejich kamarádi, svědci nebo ti, kteří s nimi byli přímo ve vězení, tak přišli s myšlenkou, že opravdu jako prožili ten konec života ve svatosti a že by stálo za to se pokusit o nějaký proces, který by to, co oni vlastně jakoby prožili, ten konec života jakoby svatě, aby se to nějakým způsobem opravdu jako deklarovalo, prohlásilo, že to tak opravdu bylo. A tím to celé začalo.
7: Vy jste požehnal křížové cestě Václava Drboli. Co byste chtěl, aby lidem vytanulo na mysli, když tam tudy půjdou?
9: Já si myslím, že oba dva ti kněží mají takového společného jmenovatele, a to je věrnost pravdě. To znamená, abychom opravdu věděli, kdy opravdu si stát za svým a kdy v rámci empatie a snahy zase umět se prostě nějakým způsobem tomu druhému člověku přiblížit, to znamená zůstat věrný pravdě a také umět odpustit, když se mně děje nějaká křivda, protože bez toho odpuštění si myslím, že se ta naše kultura jako nedokáže posunout k něčemu lepšímu.
10: Co ten dnešní slavnostní den znamená pro brněnskou diecézi?
9: Tak pro nás to není jenom nějaké zarostiučinění, není to jenom o tom, že bychom se dívali do minulosti, není to nějaké jako, když to trošku odvážně nazvu, kladení věnců k památníku jako našich hrdinů, není to pohled do minulosti, ale pro nás je to především jakoby pohled do současnosti a do budoucnosti. Protože opravdu jako oba dva ti kněží nejsem tak úplně nejmladší, takže si dokážu představit, že kdyby nezemřeli, asi bychom se i potkali třeba v rámci nějakého slavení, nějaké bohoslužby, tak pro nás jsou to opravdu jako současníci a jsou to lidé, kteří mají co říct a myslím si, že mají, nebo ten jejich život má silné poselství a je výzvou právě nejenom pro brněnskou diecézi, ale vůbec pro celý ten kraj Jižní Moravy a také Vysočiny.
10: Jeden se narodil roku 1912, druhý roku 1920. Vy za chvíli musíte jít dovnitř, no musíte, půjdete.
9: Už se těším.
10: Přesně, do pavilonu P, kde bude mše, kde bude to blahořečení. Vy jste si připravil nějaké poselství pro ten účel?
9: Já jsem si poselství nepřipravoval, poselství si připravoval pan kardinál Michael Černý, ale myslím si, že to poselství pro nás, pro všechny z toho celého dne je opravdu tím poselstvím těch dvou mučedníků, to znamená věrnost pravdě, síla lásky a schopnost odpouštět. A to bych chtěl taky všem nám, posluchačům i lidem tady na brněnském výstavišti popřát, abychom s tím tady odsud odcházeli do našich životů.
10: Já vám děkuju za rozhovor. Pavel Kavka, generální vikář brněnské diecéze. Hezký den a děkuju za vaše slova.
9: Děkuju a hezké odpoledne.
10: Posloucháte speciál, který vysílá několik stanic, a to Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Brno, Český rozhlas Vysočina a také Český rozhlas Zlín. Posluchače z výše zmíněných stanic. Před chvílí jsme mluvili s generálním vikářem brněnské diecéze. Ten příběh kněží Jana Buly a Václava Drboly připomíná brněnská diecéze nejenom na té dnešní slavnosti. Už během roku vyráželi lektoři do škol, aby osud obou mučedníků přiblížili studentům.
11: Farář v Babicích vedl katecheze pro děti. Takže to je Václav Drbola.
12: To mám za semka,
13: Povolání.
14: Anna a Izabela z 5. třídy základní školy v Přibyslavicích nedaleko Třebíče na Vysočině dostali do rukou dva protokoly. Jeden se jménem Jan Bula, druhý se jménem Václav Drbola. Právě teď hledají malé papírky, které jim informace odhalí.
15: Takže cvičil v Orlu, hrál ochotnické divadlo, rád maloval. Takže to byl Jan Bula. Kněz farář v Rokytnici nad Rokytnou.
16: Takže proč se o Janu Bulovi mluví jako o mučedníkovi?
17: Protože v dopise na rozloučenou napsal, mu život nebyl nadarmo. Já to napíšu.
14: Nápovědy ukryla lektorka na chodbě nebo taky ve třídě. Aně a Izabele postupně dávají dohromady střípky z života obou mučedníků.
18: Datum narození, kdy zemřeli, kde pracovali.
19: A třeba co dělal ještě za práci a co se stalo a tak.
20: Co vás na těch příbězích zaujalo, co jste třeba zjistili?
18: Že byli hodně mučeni a byli tak dlouho ve vězení.
14: Materiály dětem přinesla katechetka Renata Lojdová. Výuka trvá asi 2 hodiny.
21: Máte vy nějaké svaté?
22: Svatý Václav.
21: Třeba svatý Václav? Nějaká žena třeba byla taky svatá v historii?
23: Česká. Tento program se jmenuje Vykonstruované procesy 50. let, takže to zahrnuje celé to období od nástupu komunismu po druhé světové válce, co ty procesy znamenaly, co to obnášelo, kdo všechno tím byl postižený a pak se právě dostáváme v tom programu k těm dvou kněžím, k Janu Bulovi, Václavu Drbolovi.
14: Podle Renaty Lojdové je potřeba látku přizpůsobit tak, aby ji děti pochopili a snadno vstřebali, třeba právě pomocí příběhu.
23: Jan Bula byl takový spíš extrovert, Robert byl takový povahou jako otevřený, společenský. Je jim tady, řekla bych, i blížší těm dětem, protože byl rodák tady nedaleko právě z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
14: Oba kníží byli odsouzení v takzvaných babických procesech.
23: V roce 1950, kdy biskupové rozeslali do všech farností ten oběžník, aby podpořili věřící lidi v té vytrvalosti ve víře, tak oba dva neodmítli a přečetli ho před svými věřícími ve svých farnostech. No a to, co jim bylo také společné, bylo, že byli osloveni tím Ladislavem Malým, který je chtěl tak trošku vyprovokovat, oslovil je s tím, aby vyspovídali arcibiskupa Berana, ale potom zjistili, že je to jenom taková provokace, velká lež, a doplatili na to.
14: Přípravy k procesu blahořečení Jana Buly začaly v roce 2006. V roce 2011 se k němu přidal i Václav Drbola. Hana Novotná, Radiožurnál.
1: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno
2: k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.
10: Tento speciál vysílá také Český rozhlas Vysočina, Český rozhlas Zlín a Český rozhlas Plus. My jsme na brněnském výstavišti jenom pár metrů od pavilonu P, kde bude samotný akt blahořečení, a naším dalším milým hostem je Jan Růžička, církevní historik. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
10: Klíčový historik, protože vy jste vedl to historickou část úspěšného beatifikačního procesu českých kněží a mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Jak jste se k tomu dostal?
3: No, byla to v podstatě taková nějaká souhra okolností, kdy já jsem studoval doktorské studium v Olomouci a jednou mě zavolal předseda církevního soudu, doktor Karel Orlita, že hledají historika, který by jim pomohl právě s tou základní heuristikou. Tak to tak nějak začalo, že se to sešlo. Ale jinak já jsem tam nebyl sám, ještě tam byla tříčlenná historická komise, takže my jsme tak spolupracovali, bylo to jako kolektivní tvoření.
10: A už tenkrát vám byla známá ta jména? Jan Bula, Václav
3: Drbola. Já jsem znal Václava Drbolu z hodou okolností z toho důvodu, že jsem z Bučovic a on tam 7 let působil, a když jsem studoval v Olomouci, tak jsem si zapsal náhodně jeden seminář na historii, který se zabýval lidovou stranou po únoru 1948, a měl jsem zpracovat nějakou seminární práci, a tam už jsem se s ním setkal, protože on působil v lidové straně v Orlu, tedy v těch spolcích.
10: Jak vypadalo to období, kdy oba dva kněží zavřeli a odsoudili je k trestu smrti? Za co to vlastně bylo, jakoby?
3: Tak bylo to v době, kdy to byla doba vymknutá z kloubů. Bylo to opravdu tak, že oni působili oba dva v prostoru toho Třebíčka, Moravskobudějovicka jako běžní venkovští kněží. Ale tam byla poměrně silná rezistence, nespokojenost s tím nastupujícím komunistickým režimem. A byly tam určité skupiny, které o sobě věděli, chtěli navazovat na nějaký odboj, který tam probíhal za druhé světové války. A do toho přichází Ladislav Malý. Člověk dodnes dnes zcela vyjasněnou totožností. A on vlastně k oběma těm kněžím se dostává s tou historkou, že hledá zpovědníka pro pražského arcibiskupa Berana, kterého údajně osvobodil z domácího vězení. K tomu Janu Bulovi měl ještě blíž tím, že oni spolu chodili na gymnázium, na ten nižší stupeň gymnázia, takže je to vlastně jeden z prvních lidí, které on navštěvuje po tom, co se vrátil ze zahraničí. Ale u obou dvou použil tady tuto historku. Oni vlastně přislíbili, že půjdou tak, jak třeba lékař, kdyby byl zavolaný, že k nějakému zraněnému člověku, tak oni řeknou, ano, my posloužíme tu zpovědí. A pak už vlastně to nejde zpátky. A ty události nabírají rychlý spád. Jsou oba dva zatčeni ještě předtím, než dojde v Babicích na Vysočině potom k tomu vyvrcholení tragického působení Ladislava Malého, kdy to stojí život 3 funkcionáře místního národního výboru. A pak vlastně je to využito, protože ta vražda má hroznou sílu. Odsoudit někoho z toho důvodu, že usiloval o nějaké svržení režimu nebo byl v kontaktu se zrádnou emigrací, nepůsobí tak silně, jako když řeknete, ale to jsou lidé, kteří pomáhali tomu vrahovi. Takže z tohoto důvodu oni jsou vlastně souzeni. Jan Bula jako člověk, který mu pomáhal, který byl odbojářem údajným, a u Václava Drboly tam je absurdně on se má doznat k tomu, že navedl toho Ladislava Malého k tomu, aby šel do té babické školy, která sousedila s tou jeho farou, a tam provedl nějaký takový násilný skutek.
10: Měli při tom vykonstruovaném soudním procesu nárok alespoň na nějakou elementární obhajobu?
3: No, tak byli tam jejich obhájci, kteří nejenom, že hájili u toho soudu, ale potom podávali ta odvolání, oni se odvolávají právě i pro tu skutkovou podstatu, nejenom pro vyšší trestu, ale pro tu skutkovou podstatu, že opravdu říkají, ne, my jsme tady nestáli za vraždami, ale to nemohlo stejně nějak stačit, protože o těch rozsudcích bylo rozhodnuto ne ani tím soudem, o těch bylo rozhodnuto vrcholnými funkcionáři komunistické strany, kteří byli v politickém sekretariátu u VKSČ. Ti řekli, co prokuratura navrhne a co prokuratura navrhla, k tomu soud odsuzoval.
10: Vy jste se dostal k materiálům, které by vypovídaly o tom, jaké byly poslední chvíle těch obou mužů?
3: U toho Jana Buly máme úžasný dokument těch posledních chvíl a to jsou ty dochované dopisy. Kdy on teda s těmi, kterými se nemohl setkat, si píše jim dopisy, loučí se s nimi, právě tam...
10: Dělá to i tu poslední noc před popravou?
3: Ano, přesně
10: tak. Před vraždou?
3: Před tou popravou nebo justiční vraždou, když to tak nazveme. A to je jako velmi silné, když to vezmete poprvé do ruky a vidíte ty papíry popsané obyčejnou tuškou, na některých místech potrhané barevnou tuškou, má to obrovskou sílu. A to bylo to štěstí, že on byl odsouzený později, ne v tom prvním procesu, a popravený až vlastně v květnu roku 1952. U Václava Drboli toto nemáme, protože on byl vlastně odsouzený za pár týdnů po tom soudu a ten byl vlastně za 10 dní po té vraždě, která se nevyšetřovala jako vražda, o to nešlo.
10: Tam je taky doložitelné, že s Janem Bulou se přišla rozloučit jeho maminka, asi jenom na těch 10 minut.
3: Je to ve vzpomínkách takto zaznamenané vlastně od těch příbuzných.
10: Co vlastně rozhodlo, že oba dva tito muži budou blahořečeni?
3: Tak oni jsou blahořečeni jako mučedníci. U těch mučedníků se musí zjistit vlastně 3 skutečnosti. To je ta skutečná smrt, že ta smrt je z nenávisti pro víru, to je tam celkem zřejmé, kdyby nebyli kněžími, tak to jich zavinění, ten kontakt s tím Ladislavem Malým byl tak malý, že by to na ten jeho provaz, na tu oprátku nebylo. No a pak tam má být ještě to, že oni to přijímají. Jo, přijímají to a u toho Jana Buly, říkám, je to úžasně doložitelné díky těm dopisům, u toho Václava Drboli víc už jako deduktivně, jo, a vycházelo se z toho, jak žil ten život předtím.
10: Když se podíváme na vaši profesi při tom beatifikačním procesu jako historik, zkoumáte zejména co?
3: Je to srovnatelné v podstatě s jakýmkoliv historickým výzkumem, takže pokud jsme se měli zabývat tedy doložením těch 3 skutečností, o kterých jsem mluvil, tak zhromáždit všechny prameny, které jsou relevantní, které se týkají těch to mužů, a v podstatě člověk, který začíná nějakým zápisem v matrice narozených, respektive pokřtěných, no a nekončí teda protokolem o popravě, musí samozřejmě jít ještě dál, ale je to velmi pestrá paleta těch různých pramenů.
10: Ten akt blahořečení se blíží. Řekl byste, že to může být vlastně první stupeň k svatořečení v případě obou mužů?
3: Tak to v církvi je, že to blahořečení je prvním stupněm, dokonce odvolatelným, rozdíl od toho svatořečení, ale nikdy se to teda ještě reálně nestalo. A uvidíme. Teď už to by nebyla ale tak záležitost nějakého historického dokazování, ale v podstatě hledání toho božského důkazu, a to by bylo třeba nějaké zázračné uzdravení na přímluvu tady těchto, nebo na modlitbu při přímluvě tady těchto dvou.
10: Ono je běžné, že celý ten proces trvá takhle dlouho, vlastně několik desítek let.
3: Může to tak být. Prostě byla tam nějaká část zjišťovací, vyšetřovací, to je v té diecézi, ta trvala, řekněme, 10 let, no a pak dalších 10 let probíhala ta rozhodovací v tom Římě.
10: Od roku 1989 je to teprve druhý úspěšně zakončený proces blahořečení v České republice. Není to málo?
3: Je to možné, když se podíváme třeba na Slovensku, že je jich víc, Slováků je méně, ale dařilo jsem to. Hodně záleží na tom, že opravdu musí tam být ta pověst té svatosti. Jako musí to opravdu vycházet z toho, že opravdu ti lidé jsou přesvědčeni, že tady ten je mučedník, ten je svatý, ale tím to nestačí, jo? U toho to nekončí. Je potřeba, aby se sešel tým opravdu kompetentních lidí a pak taky vnímáme, že je tam i to boží působení. Jo? Takže plně se to podařilo.
10: V Česku jsou i další kandidáti na blahořečení. Asi nejdále je proces matky Vojtěchy Hansmanové.
3: Hansmandové, ano.
10: Hansmandové. Ta byla už dříve prohlášena za ctihodnou. Dále arcibiskup Stoján. A prý v blízkém jednání je taky právě osoba arcibiskupa Berana.
3: vlastně vždycky ty kauzy se vedou v té dané diecézi, kde zemřeli, případně se to deleguje, takže nemůžu říct přesně, jak na tom jsou, ale Vojtěch Jasmondové to je opravdu kauza, která se zpracovávala v Brně, ale ona to má trošku horší oproti těm dvěma kněžím, že ona nezemřela tím tou násilnou smrtní mučednickou, takže tam i pro to blahořečení je potřeba ten božský důkaz, ten zázrak, což tady u těch mučedníků není. Takže o to je to vlastně, řekněme, jednodušší.
10: Církví potvrzený zázrak, tak ano, je to přesně v těch parametrech. Jak moc je celý ten příběh těchto dvou za chvíli blahořečených mužů podle vás známý v české veřejnosti? Řada lidí říkala, že ta jména slyšela poprvé.
3: Myslím si, že opravdu je to spíš jako omezené tady na to, na tu brněnskou diecézi a především teda na místa, ve kterých oni reálně žili. Ale zase na druhou stranu komunikační tým biskupství brněnského si myslím, že udělal hodně práce od jara tohoto roku, aby do povědomí širší veřejnosti se ta jména dostala.
10: Jan Růžička, církevní historik, děkuji za rozhovor a za vaši práci. Mějte se hezky. Naschledanou. A v takzvaných babických procesech, o kterých Jan Růžička mluvil, odsoudila justice stovku lidí, 11 popravila, a to včetně farářů Jana Buly a Václava Drboly. My si teď připomeneme, za jakých okolností se v 50. letech minulého století zinscenovaný proces odehrál.
0: V květnu on byl popravený, no já jsem si v červnu narodil. 52.
4: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
0: No co říkali, no, že

0: Potom byl zatčen a popraven.
1: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednou z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
1: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
3: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
3: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
0: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Střebícka, Daniel Zach, Radiožurnál.
4: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno
5: k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.
6: Speciál, který vysílá také Český rozhlas Plus, Český rozhlas Zlín a Český rozhlas Vysočina. Jsme na brněnském výstavišti. Teď už je tady téměř liduprázdno, protože většina lidí, neboť už se blíží 14. hodina vnitř pavilonu P, ale jeden přeci jenom zůstal. Václav Jura, vedoucí organizačního týmu slavnosti blahořečení. Vojtěch. Vítám vás tady, dobrý den.
7: Děkuju a přeju hezké odpoledne i všem posluchačům.
6: Na co myslíte právě teď, kromě toho, že jste Vojtěch?
7: Teď myslím na to, že mám radost, že všichni dokázali opustit tady tu volnou prochu, kde to byl takový malý festival polední, koncert, skákací hrady, catering, spoustu přátelských setkání a dokázali si jít sednout a teď bude ten závěrečný slavnostní hřeb toho dne. Tak pevně věřím, že to pro ně bude nejen zážitek, ale i něco důležitého pro jejich život.
6: Přicházejí ještě další lidé, ale to jsou lidé v tričkách dobrovolníci. Kolik takových dobrovolníků máte?
7: 170 lidí vlastně od včerejších 6. ranní hodiny tady pracuje. Nejdřív jsme to museli celé postavit, naskládat ty židle, postavit všechny pódia. Dneska tady slouží, aby to všechno fungovalo a ještě do půlnoci tady budeme makat, aby jsme to zase byli schopní.
6: Mluvil tady o těch atrakcích. Ono na první pohled by člověk neřekl, že je tady vlastně blahořečení, že je tady církevní svátek.
7: My jsme, když jsme to chystali, tak jsme si říkali, že to není jenom nějaká, řekněme, církevní akce ve smyslu mše svaté, ale že bychom chtěli, aby to byla setkání celého toho církevního společenství. A tam patří i malé děti a ty rozhodně nevydrží 2 hodiny někde sedět. Já mám 2 malý kluky a ty se nejvíc těší na 6 skákacích hradů. A takže jsme to chtěli pojmout tak, aby každý si tady mohl najít to svoje a někdo sedí a poslouchá celý program a to je skvělé a někdo možná uslyší jednu větu a třeba ta se ho právě dotkne.
6: A to bude taky skvělé.
7: Přesně tak.
6: Dobře, ale proč komiks, proč animovaný film? Co to je za žánry?
7: Já jsem původem markeťák. A my jsme si v tom přípravném týmu prostě řekli, máme tady nějaké, řekli jsme si, ty 2 lidi nikdo nezná v české společnosti. Jsou takřka neznámí, když bychom to srovnali, já nevím, s páterem Koufarem nebo s kardinálem Beranem. A my jsme si řekli, máme různé cílové skupiny, taky uděláme animovaný film a knížku. Máme tady mladí lidi na kreslí komiks, to kreslili 17-letí studenti střední odbor školy grafické. Máme tady lidi, kteří potřebují na přednášku, anebo žádnou přednášku nechtějí a chtějí noční pouť, takže

0: My se snažili průřezově přinést každému to, aby se s tím příběhem obou těch blahořečených mohl setkat tím způsobem, který mu je blízký.
1: Kolik zatím prošlo lidí turnikety?
0: Máme informaci, že teď v těch dvou pavilonech je 13 200 lidí.
1: Blahopřejeme. A co byste chtěl, aby si ti lidé odtud odnesli?
0: Tak kromě toho, že budou mít, věřím tomu, hezký a zajímavý zážitek, který možná i za pár týdnů vyprchá, tak bych si přál, aby si odnesli jedno z těch hesel: věrnost pravdě, síla lásky, moc odpuštění. Ty hesla nevznikly náhodou. My jsme úplně na začátku oslovili 50 lidí, aby si přečetlo ten životopis obou a aby nám napsali, co to, jak to na ně působí. A z toho jsme přišli na tyto tři hesla. A já si myslím, že v dnešní době, která má spoustu výzev, která ta společnost je tady rozdělená, tak myslím si, že kdyby každý člověk si jedno z těch hesel vybral, který mu přijde nejbližší a něco s ním udělal ve svém životě, tak to může být cenné. A takový překvapení, každý z těch účastníků, když bude odcházet, tak dostane osobní dopis s takovým poselstvím na přečtení doma, třeba právě, aby udělal nějaký malý krok ve svém životě, a když to udělá 13 000 lidí, tak to může změnit třeba i něco velkého.
1: Vojtěchu Jurásku, děkujeme za to, co jste s celým týmem tady předvedl a připravil, ale děkujeme i za to, co jste řekl. Díky moc, Vojtěch Jurásek, vedoucí organizačního týmu slavnosti blahořečení. Naschledanou.
0: Díky moc a přeju všem krásný den.
1: A před malou chvílí už opravdu začala tady na brněnském výstavišti slavnostní mše, kde budou blahořečeni dva kněží, Jan Bula, Václav Drbola, a všechno sleduje uvnitř reportérka Hana Novotná.
2: Dobrý den, zástup biskupů a kněží zamířil k hlavnímu pódiu za doprovodu zpěvu sboru. Teď se pomodlí, aby blahořečení proběhlo a papežský legát Michael Černý přečte list Lva 14. Jenom doplním, že je tu 300 biskupů a kněží a 320 ministrantů. Na mši použijí při takzvaném proměňování kalich, který používal přímo Jan Bula. Pro tuto příležitost ho přivezli z expozice na faře v Lukově.
1: Musel se kardinál Michael Černý na dnešní blahořečení připravovat víc než jindy?
2: Michael Černý je původem brněnský rodák. Jeho rodina se přestěhovala do Kanady, když byl dítě, a dnešní blahořečení Jana Buly a Václava Drboli je prvním blahořečením, kterému předsedá. Připravit se musel hlavně po jazykové stránce. S lektorem posledních několik měsíců zdokonaloval češtinu, aby v ní mohl sloužit mši. Já jsem s ním včera mluvila a říkal, že poselství obou mučedníků má přesah i dodnes. A to v tom smyslu, že si nemůžeme jen stěžovat. Je podle něj důležité být pravdivý, odvážný a vytrvalý ve způsobu, jakým čelíme výzvám dnešní doby.
1: Tak děkujeme za informace přímo zevnitř z pavilonu P. To byla reportérka Hana Novotná. Zatím naslyšenou, Hano.
2: Naslyšenou.
1: No a naším dalším hostem je Pavel Mikšů, teolog. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
1: Chtěl byste být radši vevnitř, co?
3: Myslím si, že tam brzo půjdu, když mě pustíte.
1: Pár otázek a jdete dovnitř. Co znamená, když je někdo blahořečený?
3: Je to asi tak, že když máte nějakého přítele běžně za života, jste v nějaké těžkosti, tak často křesťané poprosí toho druhého o pomoc nebo taky o modlitbu. Ale to je malý dosah, řekl bych. Je to v pořádku, je to malý dosah. No a když je někdo prohlášen za blahořečeného, tak je přítelem teď každého člověka, který se o pomoc k němu chce obracet. A to blahořečení, tak zní to tak jako hodně staročesky. A vlastně znamená to, že člověk je u Boha, že mu prostě dobře, že je šťastný.
1: Často se to plete se svatořečením, ale
3: určitě.
1: Tohle je jenom první krok.
3: Tak, to je v podstatě takový jakoby první krok. To blahořečení říká, že ten člověk je u Boha, prostě v nebi. Takhle jednoduše to je. To papež vyhlašuje listem, který za chvilku bude přečtený. A je to, řekněme, pro tu místní církev, řekněme brněnskou diecézi, Brno a okolí. A když je potom někdo svatořečen, tak to platí pro tu univerzální církev a má své místo v kalendáři, oslavuje se.
1: A není to automatické, ale že ten, kdo je blahořečený, stává se svatořečený. Co se tam musí ještě odpracovat?
3: Někteří jsou na té stand-by listně docela dlouho, často i století. ten proces samozřejmě se různě vyvíjel a měl první svatořečný nějakou, řekněme, oficiální cestu, byl svatý Oldřich, a to je, pokud si nemlím, 11. století, do té doby to probíhalo, řekl bych, trošku lidověji. Teď se pečlivě zkoumá, jestli člověk opravdu žil tak, jak měl, než v tom smyslu, že byl dokonalý, ale jestli v našem případě u těch otců Jana Boli a Václava Drboli, tak jestli až dokonce byli věrni tomu, co říkali a žili. Ne v tom, že by nemohli mít nějaké slabé chvilky nebo pochybnosti, ale jestli ten jejich život je prostě konzistentní. To se všechno zkoumá už v tom prvním procesu, v tom blahořečení. A potom k tomu svatořečení v zásadě se požaduje další, řekněme, přezkoumání, a tady je potřeba, aby na přímluvu těchto blahořečených byly alespoň dva zázraky. Takže to je takový obvyklý postup, ale pokud jsou to mučedníci, což je tento případ, tak to může být jinak.
1: V tomto případě u mučedníků není tedy potřeba církví potvrzeného zázraku?
3: Ten proces se různě upravuje a vyvíjí, ale zpravidla je to tak, že to není nutné. Mučedník se bere jako ten, který už jakoby dosvědčil to svoji věrnost právě tím položením života.
1: Jak se pak v církvi s odkazem blahořečených nakládá?
3: Zpravidla je to tak, že i v tomto případě je stanoveno nějaké místo, kde budou ty jejich ostatky, pokud jsou, což taky ne vždycky jsou. Třeba si Jan Vula byl zpopelněn a ta jeho urna byla rozprášena, nikdy se ty ostatky nenašly. Takže něco, co souvisí s jeho životem, tak je to kus toho ornátu, ve kterém měl tu první mši svatou, jsou uloženy na nějakém místě, aby to místo symbolicky mohlo připomínat ten jeho život. Zpravidla je to někde, kde to souvisí s jejich životem, tam, kde působili, nebo tam, kde byli pohřbeni. Vzniklo to vlastně tak, že na hrobech prvních mučedníků v Římě stavěli křesťané, když už to potom bylo možné, ve 4. století kostely, takhle vlastně ta tradice vzniká. Takže ten odkaz není jenom připomínání toho, co oni prožili nebo jak žili, vždycky je tam nějaký současný moment. A u Jana Boli a Václava Drboli je to ten vzkaz, že věci v životě, některé mají takovou důležitost a takový smysl, že stojí za to vytrvat až do smrti a stát si na svém.
1: Kdybychom se podívali na tu, jak říkáte, standby listinu, tak kdo momentálně čeká na cestu blahořečení?
3: Už to tady i zaznělo, je to určitě Pater Toufar z Číhošti, to znamená vlastně řekněme i regionálně relativně blízko, Číhošti je v té české části Vysočiny, což je příběh, který rezonoval možná podobně, nebo někdy možná ještě i silněji než příběh Jana Boli a Václava Drboli.
1: A když bych se vás zeptal v případě Jana Boli a Václava Drboli, jaké poselství ten jejich příběh nese do dnešní doby?
3: Jak už jsem částečně říkal, byli to vlastně obyčejní chlapi, úplně vesničtí kluci, jeden ze Staroviček, druhý z Luková, což jsou i dnes poměrně malé obce, kteří neměli nějaké ambice stát, dělat nějakou církevní kariéru. Byli to venkovští faráři, takhle svůj život chápali a byli v tom spokojení a šťastní. Jeden byl introvert, druhý extrovert, oba byli poměrně hodně oblíbeni. I z těch fotografií, z výpovědí těch lidí je to prostě vidět a cítit. A oni chtěli prostě žít svůj normální kněžský život, být lidem blízko tam, kde jsou, pomáhat jim prostě v tom životě. Takže ten odkaz je, že není malých příběhů. Že není malých příběhů, a pokud, jak říká Viktor Emanuel Frankl, žijeme ten svůj příběh tak, jak máme, tak ti, kteří se dívají, tak jsou za to vděční a přinášíme jim tím kus radosti, naděje a smyslu do života.
1: A vy jako člověk, který nezažil 50. léta minulého století, jak se díváte na to, jak ti dva se chovali v posledních hodinách svého života? Co to v nich bylo za sílu?
3: Nezažil jsem 50. léta, jsem za to vděčný. A můj táta, který je ročník 35, tak byl vlastně žákem toho číhošťského faráře, takže třeba příběh umučeného kněze se u nás vyprávěl v rodině vlastně často. A na tohle jsem byl nějak díky tomu od malička hodně citlivý. A vlastně jsem z toho měl na jednu stranu strach. Vyrůstal jsem ještě za komunismu, bylo mi 13, když ta železná opona padla a moje rodina nepatřila do nějakého, řekl bych, toho prvního sadu disidentů, ale do toho druhého už ano. To znamená, dělali věci, které byly tehdejším režimem považovány za zakázané, ilegální činnost a tak dál. Takže i ve mně byla taková jako malá dušička, kdy to praskne, kdy třeba někoho z rodiny zavřou. A jsme prostě věděli, jak se s těmi lidmi zachází naprosto brutálně. Takže to, jenom, aniž bych chtěl nějak posluchače šokovat, ale Janu Blovi vymlátili všechny zuby. Jo, když maminka mu přinesla potom nějaký řízek, to mi říká, mami, musíš mi to nakrájet, tohle já prostě nejsem schopný sníst. Tak to nejsou věci, které by člověk chtěl zažívat, určitě to nechtěli zažívat ani oni. ale Jan Bula vlastně v těch posledních hodinách ještě mohl poslat dopis a v něm píše, že vlastně líto jediné věci, že nemiloval dost, že prostě neprojevoval těm lidem, kteří kolem něho byli, a Pánu Bohu dostatek jako vděčnosti a radosti za ten život, který mohl prožívat. Takže chceme-li, tak něco z téhle síly v něm bylo.
1: Kdybych to řekl méně vznosně, ale světsky, byli to frajeři?
3: Ano, ano, určitě ano. Rozhodně oni by si to o sobě asi říkat jako nechtěli, ale určitě ano. Jak jsem říkal, není jako malých příběhů, oni na tom jevišti světa prostě nepočítali s tím, že budou hrát tuhle roli.
1: Pavel Mikšů, teolog, další host speciálního vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus, Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Vysočina, Českého rozhlasu Zlín, odtud z brněnského výstaviště. Děkuji vám za vaše slova a mějte se hezky a už vás propouštíme, můžete jít zpátky do pavilonu PS. Mějte se krásně. Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak, o tom už jsme mluvili, u mučedníků platí výjimka. Jak vypadá beatifikační proces už za okamžik, vám teď v krátkosti shrneme právě na příkladu Jana Buly a Václava Drboli.
2: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
4: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
2: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
5: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboli.
2: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
5: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické, a všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové, a celý ten proces může trvat desetiletí.
2: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku. Nadežda Hávová, Radiožurnál.
6: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno
7: k blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.
1: Samotný akt blahořečení ve 14.45, což je právě teď, začne přednesením žádosti o blahořečení obou kněží a jejich životopisů diecézní administrátor kauzy Karel Orlita a poté kardinál Michael Černý, který slavnosti předsedá, z pověření papeže Lva 14. přečte apoštolský list, kterým papež zapsal Jana Bulu a Václava Drbolu do seznamu blahoslavených. Následovat bude odhalení obrazu blahoslavených, no a po skončení mše svaté tady na brněnském výstavišti budou mít věřící možnost uctít ostatky blahořečených kněží v kapli přímo na výstavišti, anebo si na venkovním pódiu poslechnout koncert. Pořadatelé očekávají, a už se jim to splnilo, že by mohlo dorazit až 13 000 lidí. Turnikety, jak už jsme o tom mluvili před několika minutami, jich prošlo víc než 13 000. Jinak, kdybyste se mi ještě měli cestu a jste z Brna, tak podrobný program je na webu a na ty dnešní oslavy naváže zítra v 10 hodin v Lukově na Třebíčsku, což je rodiště Jana Buly, děkovná mše, a v Jihlavě bude od 17 hodin pod vedením pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mše v místě, kde byli kněží Bula a Drbola popraveni. No a naším dalším hostem je Pavel Helán, písničkář. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Co vy tady?
8: Já jsem se tady tak octl jako muzikant v ranním programu, kdy jsem měl možnost prezentovat píseň pro Bulu a Trbolu, kterou jsem napsal. Ale já jsem ji spíš sestavil. Použil jsem autentické výpovědi z těch spisů STB, co píšou o panu Bulovi, a dopisy na rozloučenou. A tak jsem si to celé přečetl a z toho základu jsem psal verše, pak jsem tu píseň dokončil a rozplakal jsem se u toho, protože to se mi stalo poprvé v životě, protože ten při písni, protože ten příběh je tak strašně silný, že ta píseň vlastně vznikla úplně sama. Takže já jsem autor písně, která mi byla dána. Já ani nemůžu říct, že jsem to napsal.
1: Co vás na tom fascinuje, na tom příběhu?
8: Ta ohromná obyčejnost ve srovnání s tou ohromnou podlou krutostí toho režimu tehdejšího.
1: Jak si to asi představujete, že to tenkrát bylo? Dva obyčejní a teď se dostávají do soukolí kdy toho monstra.
8: Já si představuju tu scénu, kdy přijíždí ta stará Tatra černá a z toho vysedají ti dva soudruzi, zaklepou na dveře fary a řekne prostě v zájmu, ve jménu, jak to bylo tehdy, nevím, v zájmu pracujícího lidu, nebo půjdete s námi, jste začen. A dokonce je tam v tom spisu zachycen výsměch. To byli takoví gauneři, ti estebáci, že oni toho kněze nejenže zatkli, ale oni se mu vysmívali, já jsem to dal do té písně. Jste zatčen za protistátní činnost, jak je to možné při vašem poslání? Jak je to možné? Vždyť jste kněz, máte šířit dobro a jste zatčen. Jak je to? Oni ještě se ptají, jak je to možné? To je tak zvrácené, že jsem to dal do té písně.
1: Citoval vlastně text té písně, kterou my uslyšíme potom na závěr našeho rozhovoru před 15. hodinou. To bude asi rozhlasová premiéra, ne? Jestliže to vzniklo takhle narychlo.
8: Ano, byla ta píseň dokončena minulý týden a toto je rozhlasová premiéra na Českém rozhlase s panem Janem Pokorným. Tak co víc si přát?
1: Na několika českých rozhlasech, jak už jsem říkal, vysílá tuhle akci nejenom Radiožurnál, ale i Český rozhlas Brno, Český rozhlas Zlín, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Vysočina. Všude Pavle Heláne uslyší vaši písničku. Jak vznikla tam bylo zpětáně, nebo už jste něco jste měl čuplíku a jenom jste sáhl a řekl se, tahle harmonie by mohla být.
8: Mezi muzikantama se říká, že když chce napsat song, tak vždycky to musí začínat a-mol, kryl, akustickou kytaru, jo? Takže takhle, já jsem se pokusil...
1: A odpomíně takhle začíná i Bedno od whisky. Tak.
8: Aha, to je pravda.
1: Ale to je taky protest song vlastně. Promiňte za nejplnou poznámku.
8: Vy jste muzikant, já vidím, že jste muzikant. Ale prostě, amol, tři černí mravenci, topí se v slze sny, nápisy na věnci a na koruně trny. Ten amol protestní... Dneska by mladí řekli, že to má ten vibe, jo? Že to má v sobě trošku toho kryla. A tak začal jsem jako krylem, jo? Tam člověk chybu neudělá. A pak jsem asi týden přemýšlel, jaký bude refrén. Konec jsem to zvolil na jednom jediném tónu. Že ty slova ani smrt, ani život, ani anděle, ani vlády, že to dopadá na jeden tón jako kladivo. Jako vadlina. Takže tam jsem se právě oprostil od melodie.
1: Vy máte Karla Kryla hodně rád.
8: Jo. No, protest, on byl nejlepší. Jako.
1: No, v čem bylo jeho kouzlo?
8: Autenticky a nasirovo to prostě řekl v tehdejší době. A vůbec se nebál. Byl vlastně nezlomnej, nezlomnej, přímej. Já myslím, že toho lidi milovali.
1: No. Byl jste někdy na okuze?
8: Už jste to nestihl.
1: Už jste to nestihl.
8: Já jsem byl malé dítě. Já jsem se dostal k dospělosti, takže spoustu věcí jsem nestihl. Třeba Larda Cohena jsem nestihl se. Jako, a už je spoustu věcí jsem tě nestihl, ale snad jednu dobu písi jsem dneska stihl.
1: Napsal.
8: Stihl napsat.
1: A my ji stihneme za chvíli odvysílat. Vy jste čistě profesionální písničkář?
8: Pár let už se tím živím, že jezdím od města k městu a píšu písně a ty zpívám. Tedy singer-songwriter, jak se tomu říká anglicky. Ano, jsem písničkář a jsem rád. Beru to jako zázrak, že je to vůbec možné živit se takhle muzikou.
1: No. Řekl byste, že tvorba je výsostně duchovní?
8: To je dobrá otázka. Já totiž jsem se sám na to ptal, co mám o sobě říct, když mě někdo se zeptá. Na Slovensku přišel jeden pán, pořadatel koncertu, pořadatel a říká, pán Helančový, nový zpěvatě, o čem zpěvatě? Já jsem říkal, já nevím, neumíte to nějak odborně posoudit, když se mě někdo bude ptát. On řekl, já jsem študovaný divadelný kritik, já si vás počujem a po koncertě vám opijem. A po koncertě přišel, říká, vaša tvorba je duchovné a milostné, duchovné je milostná lirika s prvkami satíry. Takže takhle nějak asi.
1: Takže to žánrově máme zařazeno, vlastně díky slovenskému recenzentovi. Když se vrátíme k těm hlavním hrdinům dnešního odpoledne, kněžím Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Co si myslíte, jak říkáte takhle, při jejich příběhu, řeklete si několikrát, jak tohle bylo vůbec možné? To v těch lidech bylo a těch jako hrdinského, jako jsou ti dva kněží, ale v těch, kteří po nich šli.
8: Mě to až překvapilo. Mě překvapil ten moment, který jsem vám dneska citoval, že to nebyli nějací výřadoví estébáci, kteří by teda vysedli z kůta a někoho zatkli, ale oni se mu vysmívali. Tam je to zlo, tam je to čisté zlo. A vy jste se mě ptali, jestli se tomu divím, jestli nebo to mě na tom překvapuje. A já se stávám postupně odolným díky sledováním pořadu, co se děje se světem, který sleduju vzorně každý pátek, čerpám z toho svůj světový
1: nadhled. Tak jenom posluchačům mě říct, že to nemá domluvené.
8: Toto není domluvená reklama. Prosím vás, tento pořad, který dělá pan Pokorný s panem Břízou, by měli sledovat ve všech školách, i mateřských školkách, a to by se mělo povinně sledovat jako obraz toho, co se dnes opravdu děje se světem. Že to zlo existuje dneska, že je možné poslat raketu na obytný dům na Ukrajině, že je možné prostě dneska střílet rakety v Perském zálivu a že je možné vzpomínat na to, jak před 50 lety někdo oběsil kněze výhlavy na dvoře věznice. Pořád to stejné zlo. A co se tehdy dělo se světem? Jak by tehdy vypadal ten váš pořad, kdybyste tam seděl s panem Břízou? Možná v něm jako dnes?
1: Takhle první řadě si myslím, že by takový pořad nebyl. Nicméně rozhlas zaznamenával právě i tyhle procesy v 50. letech, takže historikové potom mají z čeho čerpat pro svoje archivy. A my jsme pořád u toho velmi vzrušujícího tématu. By se tomu říct, odkaz těch kníží pro 21. století. V čem je zejména?
8: Za mě, abych... Já přemýšlím, kolik se tady už dneska řeklo, v čem jich odkaz od těch, všichni zdůrazňujeme, jak oni vrovní a mírní žili vlastně na smrt oddaní. A jestli ten odkaz je v tom, cokoliv se děje se světem, tak tímto světem je boží láska. A to mě opírá a to mě třeba osobně žijí to vědomí. Já mám rád jednoho autora, on se jmenuje John Eldridge a on říká, there's only one safe place in this world and it's love. Je jediné možné místo, kde je bezpečno na tomto světě a to je boží láska. A o tom je Bula a Drbula pro mě.
1: Kdy jste tady jméno slyšel poprvé?
8: Nedávno. Já se přiznám,
1: jako
8: že jsem...
1: Jako většina lidí.
8: No, nedávno. Nechal jsem si poslat v PDF-ku ještě nevydanou knihu, co vydalo Brněnské biskupství. Já jsem říkal, pošlete mi to, já si něco přečtu, možná napíšu píseň. A tak jsem si přečetl jejich životopisy o tom, jak je to reálné, co se tehdy dělo, čím prošli ti chlapi. A mě to strašně zasáhlo. Tak, já jsem fakt u toho brečel, u té knížky, takže v té knížce... Doporučuji knihu, jmenuje se to Moc odpuštění Bula a Drbola.
1: My vám děkujeme za rozhovor. Pavel Helán, písničkář, byl hostem tady na brněnském výstavišti před pavilonem P, kde probíhá akt blahořečení obou výše jmenovaných kněží. No a Pavel Helán má teď taky tu unikátní možnost, že si v přímém přenosu Radiožurnálu Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Plus, Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Vysočina poslechne svou vlastní písničku. Ona se nějak jmenuje?
8: Ona se jmenuje S Bohem, ale jako S velké B, Bohem.
1: Takže Pavle Heláne, S Bohem a děkuji za rozhovor.
8: Díky.
9: Jen si to představ, že by nám zatýkali faráře jako před nedávnými roky. Jen si to představ, že tady u nás na faře slyšíš estébáků kroky. Byl jste zatčen za protistátní činnost, jak je to možné při vašem

0: zbylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Turisté v Uherském Hradišti dnes v parku Rochus oslaví 130 let organizované turistiky ve městě. Zlínská galerie vyhlásila novou architektonickou výzvu na připravovanou podzimní výstavu. Končí pětidenní policejní akce zaměřená na jednostopá vozidla. Odpoledne bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá David Jabůrek. Klub českých turistů v Uherském Hradišti slaví v letošním roce 130 let. Významné jubileum si organizace připomene dnes v přírodním parku Rochus. Ocení zasloužilé členy a vedle kulturního programu nebude chybět ani tradiční vycházka. Pro účastníky jsou připravené tři trasy.
2: Nejmenší účastníci můžou vyrazit na 2,5-kilometrovou procházku okolím parku Rochus. Prostřední 5-kilometrová trasa povede k rozhledně rovnina. Nejdelší pak měří 11 kilometrů a účastníky zavede po zelené naučné stezce přes Javorovec do amfiteátru Bukovina a zpět. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Na oslavy turistů v podvečer naváže tradiční akce Rochu s podhvězdami, která také nabídne turistickou tématiku. Pracovníci hvězdárny a planetária Uherský Brod ukáží, jak hvězdy odedávna ukazovaly lidem cestu. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně hledá tvůrce, kteří navrhnou podobu připravované výstavy Dům umění 3 – Místo, tělo, čas. Do otevřené výzvy se podle mluvčí galerie Zuzany Bílé můžou přihlásit architekti, designéři i umělci. Návrhy je možné posílat do pondělí 8. června. Výstava, která se otevře na podzim, představí díla zhruba 30 autorů a zaměří se na vztah současného umění, prostoru a návštěvníka. K vidění bude v prostorách 1415 Baťova institutu a také v Kolektiv Houseu ve Zlíně. Ještě dnes budou policisté po celém Česku kontrolovat motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak k celoevropské akci Two Wheelers, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká její mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
0: Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Předseda strany pro Jindřich Reichl by chtěl, aby vládní koalice měla v letošních volbách do Senátu společného kandidáta ve všech 27 obvodech. Podle Reichla by tak vládní strany měly největší šanci získat v horní komoře převahu. Řekl to na dnešní ideové konferenci strany. Strana by jako společného kandidáta chtěla nasadit například děčínského zastupitele Jana Skalického. Pro se do sněmovny dostalo v posledních volbách, je součástí klubu vládní SPD spolu s Kolorou a Svobodnými. Reichl taky řekl, že během komunálních voleb chce prokandidovat do zastupitelstev v co nejvyšším počtu obcí. Senátní i obecní volby budou 9. a 10. října.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude ve Zlínském kraji polojasno, večer s přibývající oblačností od západu. Teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zdržením počítejte na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem. U Hradiště stojí porouchané auto a jsou u toho policisté. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je na řadě sobotní dobré odpoledne s Anou Randárovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtrnáctá hodina patřila ve vysílání Českého rozhlasu Zlín speciálu k blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Je sobota 6. června. Máme necelých 5 minut po 15. hodině a navážeme naším odpoledním vysíláním tak, jak jste zvyklí. S první reportáží se vypravíme na zámek do Klečůvky, kde státní okresní archiv Zlín dnes pořádá Den otevřených dveří. Zájemci si můžou mimořádně prohlédnout unikátní archiválie anebo dosud veřejnosti nepřístupné dokumenty týkající se Tomáše Bati. Do archivu se společně s naším reportérem vydáme už za malou chvíli. Jsem ráda, že se opět slyšíme a přeji vám pohodové odpoledne. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zájemci dnes můžou nahlédnout do běžně nepřístupných prostor státního okresního archivu Zlín. Ten ve svém sídle na zámku v Klečůvce uspořádal Den otevřených dveří u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati. Právě tomuto významnému obuvníkovi je celá prohlídka věnovaná. Na místě je i náš reportér Michal Sladký. Přejeme dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Akce tady na zámku v Klečůvce začala v 10 hodin dopoledne a přilákala opravdu velké množství lidí. Doposud jich sem přišlo téměř 300. Spousta z nich se tady pohybuje ještě i teď, necelou hodinu před uzavřením archivu. Pro návštěvníky organizátoři připravili prohlídkovou trasu, která je provádí útrobami archivu i jeho depozitáři, kam běžně veřejnost nemá přístup. Na té trase lidé potkávají pracovníky archivu, kteří jim povídají o různých zajímavostech. Lidé se jich také můžou na cokoliv zeptat.
0: Michale, zmínil jsi zajímavosti. Jaká je ta největší?
1: Hlavním lákadlem je tady určitě originál zlínské matriky z let 1857 až 1879 se zápisem o narození Tomáše Bati i jeho starších sourozenců Anny a Antonína, který je vystavený naprosto mimořádně. Matrika je totiž uložená v Moravském zemském archivu v Brně a ten originál není běžně přístupný. Jak mi řekl vedoucí zlínského archivu David Valůšek, tak matrika je zdigitalizovaná a přístupná online, proto je originál uložen v depozitáři a nevystavuje se ani nepůjčuje ke studiu.
0: K vidění jsou ale jistě i další unikátní archiválie z Baťovy minulosti.
1: Určitě. Lidé si můžou prohlédnout například dobové školní katalogy, kde uvidí i známky a docházku tohoto významného podnikatele. A spoustu návštěvníků hodně překvapilo, že ty známky nebyly vůbec dobré. Tomáš Baťa totiž domů spíš nosil trojky a čtyřky. Archiváři vystavili také originál žádosti sourozenců Baťových o vyplacení dědictví po matce Aně, které se stalo základním jméním při založení jejich obuvnické firmy v roce 1894. Tento dokument byl přitom donedávna zcela neznámý. Dohromady zdědili něco přes 600 zlatých, což byla v té době zhruba cena rodinného domu. I když se jim zpočátku nedařilo, nakonec z toho dokázali vybudovat celosvětové obuvnické impérium.
0: Státní okresní archiv Zlín na dnešek připravil Den otevřených dveří ve svém sídle na zámku v Klečůvce. Nás na něj prostřednictvím rozhlasových vln vzal redaktor Michal Sladký. Michale, děkujeme za to a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den všem.
0: A na Michalovu reportáž se můžete těšit v zítřejším ranním vysílání po 8. hodině.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Po písničce Petra Reska vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídneme kulturní tipy. Kam můžete vyrazit dnes? Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí se koná tento rok již po 12. Po 6 desítkách objektů na Slovácku můžou návštěvníci putovat dnes a zítra vždy od 9 do 17 hodin. Například skanzen Rochu z Uherské Hradiště nabízí speciální prohlídky areálu a večerní program od 18 do 23 hodin. V Napajedlích se dnes koná Burger Rockfest. Kombinace poctivého roku a ještě poctivějších burgerů už na nádvoří nového kláštera v Napajedlích odstartovala a potrvá až do noci. Park zámku Lešná u Valašského Meziříčí ožil dnes tradičními loveckými slavnostmi. Muzeum regionu Valašsko připravilo odpoledne plné myslivosti, historie, hudby a zábavy pro celou rodinu. Můžete se těšit na osvědčená lákadla i zajímavé novinky. Chybět nebudou ani zvěřinové speciality od místních myslivců a další dobroty od regionálních prodejců. Akce se koná do 18 hodin. To byla doporučení Českého rozhlasu Zlín s datem 6. června.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Začalo to v dětství, když si z dřevěných špalíčků vyřezával první píšťalky. Pak se Jiří Már posunul od užitných dřevěných výrobků k vyřezávaným sochám. Tvorba dřevěných skulptur je pro něj odpočinkem. Do jeho řezbářské dílny v Uherském Hradišti Mařaticích se spolu podíváme v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnes vám mimořádně nabídneme aktuální informace o počasí necelých 25 minut po 15. hodině. V tuto chvíli jsem ve spojení s Bárou Kučerovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaké máme teď počasí ve Zlínském kraji?
1: Tak většinou je slunečno, byť se na obloze často vyskytuje oblačnost a to znamená, že není úplná jasná obloha, ale spíše převažuje oblačno nebo polojasno. A krom té kupovité oblačnosti, která dělá tu větší část té oblačnosti v podstatě, tak se nad ní ještě dostává oblačnost vyšších pater, která je ale často průsvitná. A teploty, ty se teď pohybují v poměrně úzkém rozmezí, zhruba mezi 20 a 24 stupni Celsia, z toho v těch nižších polohách, tam je to opravdu úzké, zhruba v rozmezí 1 stupně Celsia, 23 až 24 stupňů.
0: Řekněte nám prosím, jaké počasí potom bude v noci?
1: A mělo by se postupně té oblačnosti v podstatě přibývá, ta noc pak bude oblačná, krátce možná zatažená, to hlavně k ránu. To také mohou od západu dorazit doznívající slabé přehánky a teploty k ránu klesnou mezi 14 až 11 stupňů Celsia.
0: Jaký potom bude zítřejší den, tedy neděle?
1: A zítřek bude převážně s menší oblačností, respektive ráno, dopoledne a večer s menší oblačností, popolední se na chvíli oblačnost může zvětšit a na některých místech se mohou objevit přehánky, případně i nějaká bouřka, ale ty srážky budou docela výrazně rychle postupovat na východ směrem na Slovensko a teploty by zítra měly vyšplhat mezi 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Podívejme se z předpovědí ještě trochu dál, prosím. Jaký bude úvod příštího týdne?
1: A pondělí bude ještě s menší oblačností a i často nebo někde s letními teplotami. Mělo by být polojasné až skoro jasné. Přechodně se oblačnost může zvětšit a to hlavně v první části dne. Případně se znovu bude zvětšovat ve večerních hodinách. Pondělní maxima by měla dostoupit mezi 22 až 26 stupňů Celsia a úterý bude převážně naopak zatažené odpoledne, respektive možná už i dříve během dne deštivé a také s možností bouřek. Konkrétně ta polojasná nebo málo oblačná obloha by měla být v noci, případně ještě ráno. Během dne se postupně

Bylo 15:30 a posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Štěpán Mareš je veřejnosti nejvíce známý jako autor legendárního komiksu Zelený Raul, který vycházel 28 let v časopisu Reflex a pravděpodobně se stal nejdéle kontinuálně vycházejícím komiksem v Evropě, kresleným jedním autorem. Až do konce srpna je teď v Kovozo ve Starém městě k vidění výstava s průřezem tvorby Štěpána Mareše. Povídala si s ním naše redaktorka Petra Sedláčková a rozhovor uslyšíte už po písničce Jitky Zelenkové.

0: Komiksový kreslíř, malíř a autor legendárního Zeleného Raula Štěpán Mareš představuje v těchto dnech v Kovozo ve Starém městě průřez svou tvorbou. Výstava nabízí nejen známé komiksy, ale také méně známé obrazy, kresby a autorovou volnou tvorbu. Jak se za svou prací po letech ohlíží a co chce návštěvníkům výstavou ukázat, i na to jsem se ho ptala pro Český rozhlas Zlín. Pane Mareši, podle čeho jste vybíral díla, která návštěvníci uvidí?
1: Od všeho něco. Jsou tady obrazy, diváci uvidí ukázky z komiksů, ať už politických, to znamená Zelený Raul, který vycházel v Reflexu kdysi dávno a ten vycházel 28 let, týden co týden. Potom tady budou ukázky z komiksů nepolitických, který dělám pro sdružení Praxity Turism. To jsou komiksy o známých světově slavných lidech a to jsou lidi jako třeba Franz Kafka, Albert Einstein, Mozart, Emma Destinová například. Prostě lidé, kteří měli nebo mají co kdy dočinění s Prahou. Potom je tady možno k vidění asi x obrazů, takzvaná volná tvorba, olejů na plátně, akrylu na plátně a na výkresech. To jsou krásné ženy, auta, krásný, zajímavý, bizarní stavby. Prostě opravdu volná tvorba, něco, co byste si určitě i vy jako milá dáma povysla klidně domů.
0: Čím je pro vás tady ten typ tvorby právě jiný než práce na komiksu?
1: Je to naprostá svoboda, protože vlastně tady můžete dát průchod svojí fantazii úplně naplno. To, co vlastně vidíte kolem sebe, nebo to, co vás zaujme, tak si vyfotíte, nebo si to uchováte v paměti, přenesete na plátno. Na rozdíl od třeba politické satiry, kde přece jenom se musíte držet nějakých fakt, něčeho, co dotyčný politik skutečně třeba řekl, provedl, něco někde naznačil nebo udělal a vy potom na to uděláte ten vtip, že, nebo tu satiru, tak tahle ta volná tvorba, to je doslova volná, od slova volná.
0: Součástí výstavy jsou originály i známé kresby, které v minulosti vyvolaly velkou pozornost. Jaké je to po letech vidět je znovu pohromadě?
1: Někdy je to zajímavý, protože já si najednou vzpomenu, že vlastně ve chvíli, kdy se na to dívám na vernisáži ve Starém městě, tady u vás, že je to třeba už 30 let od doby, co jsem dotyčnou věc kreslil nebo zhotovil a že vlastně jak ten čas strašně letí, jo, rychle a že mnoho set tisíc lidí, kterým třeba už tyto věci nic neřeknou, protože jim tehdy třeba byly 2-3 roky, že dneska jsou to dospělí lidé, kteří mají už téměř dospělé děti kolikrát, ale s chutí se na to podívám, ne, že bych se rád díval sám na sebe, to zase nejsem takovej narcis, ale tak jakože v duchu hodnotíte, co mohlo být třeba udělaný líp, jestli jste se trefila do té či oné podoby a tak dále.
0: Vaše práce často stojí na detailu a na nadsázce. Jak dlouho třeba vzniká jedna kresba nebo komiksová stránka?
1: Jak dlouho? Stránka komiksu podle toho, jestli se bavíme třeba o konkrétně třeba Zeleným Raulovi, si pamatuju, že na té stránce bylo třeba 10 až 12, 13 oken a takovouhle stránku komiksovou jsem dělal třeba 2-3 dny, to znamená v přepočtu na hodiny třeba 14, 15, ale i 16 hodin čistého času. A když se jedná o historické komiksy právě o Albertu Einsteinovi například, tak i tato stránka není zrovna úplně jednoduchou věcí, byť na stránce jsou třeba 4 až 5 oken komiksových, ale tam si musíte nastudovat dobu, v které Albert Einstein žil, jaké šaty, jaké obleky se tehdy nosily, jak tehdy vypadala Praha v roce 1905-1910, takže jste nakonec stejně na 14-15 hodinách čistého času. Je to o to legračnější, protože třeba mnoho lidí tohle to vůbec neví a potom vidí jednu jedinou stránku a zeptá se vás jako autorky, autora, jak dlouho ti to trvalo, tady ta stránka, tak 10 minut. A já se tomu vlastně nedivím, protože ono mnoho lidí si myslí, že opravdu vezmete do ruky tušku nebo pero, namočíte do tuže a za 10 minut, 12 minut máte hotovo, ne? Tak je to 12, ale hodin.
2: K rozhovoru Petry Sedláčkové s komiksovým kreslířem Štěpánem Marešem o jeho aktuální výstavě v Kovozo ve Starém městě se vrátíme po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje rozhovor s kreslířem Štěpánem Marešem, který je známý komiksem Zelený Raul. O jeho průřezové výstavě v Kovozo ve Starém městě si s ním povídala Petra Sedláčková.
1: Když dnes po letech procházíte svou tvorbu, vidíte v ní nějaký posun nebo období, které je vám nejbližší?
2: Posun v ní je určitě. Já vidím sám, že ta moje pravá ruka, kterou kreslím, takže se za ty léta vyvíjí jako k lepšímu, že je vykreslenější, že je vymalovanější a že vlastně věci, které jsou staré dneska už 25 a 20 roků, takže bych dneska nakreslil už zase jinak a určitě líp a ve větším třeba detailu. Ale prostě tak to je, no, člověk jinak kreslí ve 25 letech. Připomeňme si, že já jsem s komiksem profesionálním začal, když mě bylo 21 roků a dneska je mě 54 bez měsíce, takže vlastně už je to nějaká doba, co to dělám každý den, takže ta ruka se logicky vyvíjí, ale musím říct a musím to zaťukat do něčeho, tady třeba do toho železa, my jsme v Kovozo, tak do železa, že zatím ještě pořád k lepšímu se vyvíjí, že snad to nejde z kopce, ale naopak, že ta tvorba je čím dál lepší.
1: Co vaše současná tvorba? Věnujete se stále politické karikatuře nebo se umělecky chcete realizovat jiným směrem?
2: Já se snažím o obojí. Já se politický satyře věnuji i nadále, přestože to není Zelený Raul, ale dělám pro internetový web Praha In vtip dvakrát týdně. Takovou satiru, to je vždy reakce na něco z poslední doby, co se hlavně v té české politice událo, co se stalo. To se dá říct, že to tak jakoby navazuje volně na Zeleného Raula tou formou. Ale zároveň třeba teďka jsem dělal pro jednu galerii postavu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe by letos v červnu oslavila 100 let, ale zároveň i jinou tvorbu, to znamená jiné věci, nepolitický a takový, který opravdu by si člověk mohl a chtěl a rád pověsil někam domů.
1: Na výstavě budou i osobní předměty nebo fotografie. Je to pro vás důležité ukázat návštěvníkům i něco ze zákulisí?
2: Nevím, jestli úplně důležité, ale on je to třeba zajímavý pro ty návštěvníky, že vlastně vidí fotky, když jsem byl malým dítětem a jak jsem teda vypadal, když mě byly 3 roky nebo 4, a nebo třeba věci, s kterými jsem si hrával, ale je tam taková všeho chuť. Já jsem měl to štěstí, to jako se s tím pochlubit musím, že vlastně od svých asi 15, 16 roků jsem pravidelně jezdíval za takovýma úžasnýma lidma, jako byl Kája Saude, kreslíř, nebo Miloslav Švandrlík, spisovatel, autor Černých baronů, nebo Miloš Macourek, scenárista, nebo Vláďa Jiránek a Teodor Pištěk, malíř. Těch lidí bylo ohromné množství a já jsem měl prapodivný štěstí, že vlastně jako kluk z Moravy, z Vysočiny, jsem se už co by teda 13-14 letý dostal do ty Prahy za těma lidma a vlastně jsem je pravidelně navštěvoval a kamarádil jsem s nimi a oni mě brali jako opravdu snad bez nadsázky sobě rovnýho a jako kamaráda. Já si toho nesmírně vážím a rád na tuhle tu dobu vzpomínám.
1: Co byste si přál, aby si lidé odnesli z výstavy tady v Kovozo ve Starém městě?
2: Z té mojí výstavy, aby měli dobrou náladu, když budou odcházet, aby se třeba pobavili u těch věcí, u těch obrazů a kreseb a komiksů a vystavených věcí, aby návštěvníci z toho měli radost a aby, když se jim to bude líbit, si cokoliv koupili. Já budu rád, když vás to potěší.
1: Výstavu Štěpána Mareše mohou návštěvníci Kovozo ve Starém městě vidět v budově Dvojka až do 30. srpna. Nabídne nejen známé komiksy, ale i osobnější pohled do autorovy tvorby a života. Ukáže tak Štěpána Mareše i z trochu jiné perspektivy, než jak ho většina lidí zná. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: To byl Karel Zich, posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín, který teď nabídne hudební cukrárnu. Co kolega Petr Uhřík připravil tentokrát?
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Připomenu hudebního matadora, kanadskou hvězdu první velikosti, poslechneme si skutečné oldies přelom 50. a 60. let. Mnohým už svitlo při této větě, ano, je to veterán Paul Anka, který v létě oslaví 85. Přiznám se, že jsem před nástupem do Českého rozhlasu neměl tušení, kolik jeho písniček se dočkalo české verze. Slavnou Dajánu přespíval třeba náš Standa Hložek. A Karel Černoch se pustil do jiné písničky, kde znělo Dej mi svou ruku prázdnou. Právě tento materiál dnes uchopím a nabídnu. Jak už to někdy bývá, hudební hvězda se zrodila takzvaně přes noc. Idol mladé generace, ikona, superstar první velikosti. V té správné době vyjel i na velkolepé turné do Británie a do Austrálie. Texty psal nejenom pro sebe, ale i pro mnoho dalších velikánů, například pro Buddy Hollyho, Franka Sinatru, Toma Jonesa nebo později Michaela Jacksona, to se moc neví. Stejně jako to, že je otcem pěti dcer a všechny dostali jméno začínající na písmeno A. Před písničkou Put Your Head on My Shoulder jenom tři poslední poznámky telegraficky. Paul Anka byl uvedený do Canadian Music Hall of Fame, tedy síně slávy. Získal ocenění rytíř řádu umění a literatury a má taky svou hvězdu na kanadském chodníku slávy.

Blíží se 16. hodina, čas našeho odpoledního vysílání se naplňuje a tak se s vámi rozloučím. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom hvězdnými návraty. Přeji vám pohodovou neděli a budu se těšit tedy sobotu, ale já se na vás budu těšit v neděli, tedy zítra po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

tvoje mlčení. I když jsem sám, jsem s tebou ve dne v noci a tiše doufám ve vysvobození. A když ostatní jenom přihlíží a ty smíš.

0: jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zájemci můžou o víkendu na Slovácku navštívit více než 60 památkových domků. Koupaliště Bajda v Kroměříži se dnes poprvé v sezóně otvírá. Armáda od ledna nabrala 1400 vojáků. Cílem na celý rok je 2250 i se zálohami. V noci očekáváme oblačnost s přeháňkami, teploty klesnou k 11 stupňům. U přehledu aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Na Slovácku dnes začíná víkend památkových domků. Zájemci můžou navštívit 63 vesnických stavení, usedlostí, mlýnů nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřístupná a otevírají se jen příležitostně. Pokračuje Lenka Kučerová z pořádajícího sdružení Region Slovácko.
3: Tradiční lidovou architekturu mohou lidé poznat například v Šumicích, Ostrožské Lhotě, Kunovicích, Topolné nebo na Žítkové. V památkových domcích návštěvníci uvidí zemědělské nástroje, vybavení domácností, kuchyňské i náboženské předměty a dozvědí se tak více o tom, jak lidé dříve žili a pracovali.
2: Památkové domky budou v sobotu i v neděli přístupné vždy od 9 do 17 hodin. Kroměřížské koupaliště Bajda dnes zahajuje letošní provoz. Otevírací doba ani ceník služeb se oproti loňsku nemění. Podle mluvčího města Jana Vondráška je bazén připravený a celý areál koupaliště prošel před letošní sezónou modernizací.
4: Letos návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénu, nové nerezové zábradlí i nově vybudované schodiště v plaveckém bazénu u velké skluzavky. Pro děti byla instalována nová malá skluzavka Slon u dětského bazénu a chrlič vody Pelikán v kruhovém brouzdališti. Náklady na tuto etapu modernizace koupaliště Bajda činily zhruba 6,5 milionu korun.
2: Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahno v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. V Tvrdonicích na Břeclavsku pokračují slavnosti podluží v písni a tanci. Večer se muži i ženy utkají v podlužáckých tancích hošie, vrtina a verbuňk. Ty se každoročně řadí mezi nejatraktivnější části slavností. Jeden z mladých mužů získá titul Stárek podluží. Pokračuje organizátorka Zdena Šlichtová.
5: U nás do soutěže se mohou hlásit jenom svobodní mladí chlapci. Stárek podluží se potom v neděli zúčastní slavnostní mše svaté u nás v kostele, která je obětována za účastníky slavností a povede slavnostní průvod z náměstí do areálu.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji očekáváme přes noc oblačno se slabými přeháňkami, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 54 v Kyjově na Hodonínsku se srazila dvě osobní auta. Místem projedete s opatrností. Tolik přehled aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín. Víkend plný dobrých zpráv vám přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
7: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforismy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforismů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap,

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš, proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun. Fake
1: 15 korun.
0: Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: To je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
0: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
0: Jo,
4: nemyslím,
0: takhle, no jak s kým?
4: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
0: To
4: a...
0: přece každej ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
0: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
4: Jo,
0: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment,
0: že?
4: To si ani nepamatuju, kdy? To
0: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: A... No počkej, povídej, dál.
0: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
4: Jo, kafičko.
0: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
4: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
0: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
0: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
0: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, teď to
4: jo,
0: tady říkám.
4: Prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To no. Včera jsem byl.
0: No.
4: A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
0: Hospodě, pracovní schůzka, jistě. Teď nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku? No,
4: no já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
0: vypadá,
4: že,
0: no,
4: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já,
0: ne.
4: No Luďku, neblázni, no. Obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
0: Jsi včera byl?
4: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. Vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
0: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No to jo. No.
0: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
0: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt taháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
0: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
4: Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
0: Víš co?
4: No.
0: Já myslím asi takhle.
4: No.
0: Hlavně zdravíčko.
2: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populárně, jo, znáš?
1: No, já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy...
2: Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: No, nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat hrob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Novák, a to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovský krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká, paní Nováková, no hele, no my ti

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na

0: A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, pojď. Teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo, to bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten praprapřed, když se teda vztyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch. Zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo. Holuba se střelili pazourama a najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
2: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
3: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
2: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
3: Že jo?
2: No.
3: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. bys to potřeboval.
2: Myslíš, že by mě vylepšili
3: no,
2: ještě?
3: Určitě, no, určitě. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
2: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
3: No, tak...
2: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
3: Sobota, myslíš?
2: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk. Luděk.
3: No, no to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
2: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
3: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
2: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, a ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
3: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
2: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
3: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
2: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě... Já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože... Ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prove, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsme to nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
3: No jo.
2: No jo.
3: To je pravda, ale vážím, přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
2: Tohle, tě, no.
3: A potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
2: To nic, silný chlap, silný výraz, střihni si ještě nějaký.
3: Můžu?
2: No já myslím, že jo.
3: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal? Já mám dost bohatý...
2: Já vím.
3: Jo, už vím. K čertu.
2: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá.
3: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
2: Dej, to neříkej. Ten neříkej,
3: proč? No tak...
2: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
3: Ne, to já si to umožním sám
2: no,
3: sobě.
2: Tak dobře, ale...
3: Hrome!
2: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
3: Jo.
2: To jsem neznal, no a já myslím...
3: To ještě vodka mám.
2: To už vůbec ne. Já...
3: Ne, tak vodks.
2: Silný výraz vodks?
3: Vodks ještě mám.
2: To si řekni, to klidně.
3: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl? Kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne, její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
0: No co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku, a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá?
1: Ne,
0: co jsi to řekl? Ale tady před lima,
1: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčilu, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Řekni mi to jasně.
1: Ne,
0: já už to mám dost, teďka už to ale řekni, jasně, tě, páč, co si
1: ne,
0: budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl?
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni, už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě,
1: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Zotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo zotela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortu mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mít se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předvěd ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, ale peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naleží to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat k ruci. Nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já tě budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. To je dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším, Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici, všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všechny tam pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
0: Tak tohle ne. Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že? A ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je mám, už je. Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě s tobou,
1: no, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
0: Prosím.
4: Yeah.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: U přírodních koupališť ve Zlínském kraji kontroly hygieniků prokázaly dobrou kvalitu vody. Valašské Meziříčí i v příštím školním roce nebude vybírat školkovné. Po operační sepsí v Česku onemocní 5000 lidí ročně. Hrozí jim selhání orgánů nebo i smrt. V noci očekáváme oblačnost přeháňkami, teploty klesnou k 11 stupňům. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil David Jabůrek. Dobré odpoledne. Krajští hygienici potvrdili dobrou kvalitu vody u přírodních koupališť ve Zlínském kraji. Letos jich kontrolují celkem 8. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice ve Zlíně Vendula Ševčíková.
4: Lidé se aktuálně mohou bez obav koupat na Štěrkáči v Otrokovicích, Luhačovické přehradě a také na Pahrubku v Napajedlích. Na Vsetínsku pak na přehradě Bystřička, Horní Bečva i na Štěrkovišti v Novém Hrozenkově. Na přírodním koupališti Albatros v Ostrovské Nové Vsi na Uhersko-Hradišsku a v nádrži Všemina na Zlínsku byly odběry vzorků provedeny před 2 týdny. Voda byla na obou místech zcela bez závad.
3: Radnice ve Valašském Meziříčí nebude ani v příštím školním roce od rodičů vybírat poplatek za předškolní vzdělávání dětí. Nulové školkovné zavedlo město už loni v září a radní teď rozhodli, že platit bude i po 1. září. Týká se to všech 7 městských školek, do kterých chodí zhruba 700 dětí. Důvody tohoto opatření vysvětluje starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
5: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné kategorie lidí osvobozených od placení školkovného. Přitom jde o rodiče, kteří pracují, řádně si plní závazky a kvůli rozhodnutí předchozí vlády si školkovné nemohli uplatnit ani jako slevu na dani. Takový systém považujeme za diskriminační, proto jsme se rozhodli školkovné zrušit.
3: Více než 5000 Čechů ročně onemocní po operační otravou krve. Ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů více. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči. Na tradiční pochod 36 tisíc valašských kroků dnes vyrazili turisté z Přerova. Vybrat si mohli ze dvou tras Hostýnskými vrchy. Pro účastníky pochodu je v cíli na Rusavě připravený také doprovodný program, říká Oldřich Smékal, předseda Přerovského klubu přátel turistiky a sportu.
6: To je ve dvou trasách 15 a 25 kilometrů, nenáročná turistická trasa. Tam je minimální převýšení s tím, že na kontrolách je zajištěno občerstvení. Už 8 rokem nám tam hrají Freďáci, country skupina. Každý rok tam zajišťujeme nějakou zajímavou skupinu. Teď tam bude speciál Věry Špinarové.
0: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji očekáváme přes noc a gránu oblačno se slabými přeháňkami. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na dálnici D1 u Vyškova ve směru na Brno stojí porouchaná dodávka. Na vozovce je tam olej, na místě by měli být hasiči. Buďte tam opatrní. Tolik zprávy a teď už pořad na pohovce Jošky Kubáníka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobrý den. Vítám vás u pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, ve kterém společně hledáme cesty k tomu, aby nám bylo v životě o něco lehčeji. Dnes otevřeme téma, které se může týkat mnohých z nás nebo lidí v našem okolí, i když si to třeba nechceme připustit. Po písničce vám prozradím víc. Už teď se na naši společnou hodinu těší Jožka Kubáník.
0: Na pohovce Jožky Kubáníka. Laskavá talk show Českého rozhlasu Zlín.

0: Dnes mám pro vás příběh pana Petra. Vím, že bych měl přestat, píše. Ať už jde o alkohol nebo o cigarety. Vždycky si řeknu, že to omezím, ale vydrží mi to pár dní a jsem zase zpátky tam, kde jsem byl. Začínám mít pocit, že nad tím vším nemám kontrolu. Může mi váš host pomoct? Petře, udělám, co budu moct, abych s naším hostem na něco přišel. Podobné zkušenosti má totiž mnohem víc lidí, než by se mohlo zdát. A jednou mi o závislostech na pohovce Jošky Kubáníka vyprávěla i herečka Eva Hrušková. Poslechněte si to.
1: Evi, třeba nás teď poslouchá někdo, koho také něco podobného trápí. Tak já bych se chtěl zeptat, máte pro takové věci pochopení?
2: Neměla jsem vůbec. Já jsem mu to nemohla odpustit strašně dlouho. Fakt jako jsem si říkala, teď všichni jsme tě měli rádi, všichni jsme se snažili ti pomáhat, maminka taky. Ale prostě, když se rozhodne ten člověk, tak v tom alkoholu je to špatný, že oni to asi vzdají. On prostě říkal, že to léčení, že prostě by na to neměl, že by to nešlo. Ale je zajímavý, že když jsem potom mluvila o tom s panem Vlastimilem Brodským, tak jsem mu právě vyprávěla, jako co tatínek a tak. A on úplně normálním hlasem řekl, no jo, to se stane prostě, že v životě mužském nastane taková chvíle a on už dál nemůže. To prostě tatínkovi musíte odpustit. A za několik let, za 4 roky, za 3 roky vlastně, jsme to slyšeli o něm, že jo?
0: Herečka Eva Hrušková mluvila o závislostech velmi otevřeně a já věřím, že s terapeutkou Markétou Kořínkovou společně najdeme odpovědi i na spousty otázek, které se honí v hlavě vám. Začneme hned po písničce.

0: musím s tím přestat, slýchávám občas od lidí kolem sebe, ať už jde o alkohol, cigarety, příliš mnoho práce nebo třeba mobil. Víme, že nám to škodí, ale stejně se k tomu vracíme. Ano, dnes si budu s terapeutkou Markétou Kořínkovou povídat o závislostech. Dobrý den.
1: Dobrý den, já ještě jenom doplním, že s terapeutkou a adiktoložkou.
0: Protože adiktoložka je odbornice na závislost.
1: Přesně tak.
0: Tak, pojďme si říct, co vlastně všechno dnes považujeme za závislost. Kde je dobré zbystřit?
1: Závislost vlastně může být v jakékoliv podobě, ať v látkové, tak nelátkové. To znamená látkové, jak jste zmiňoval, alkohol, nebo cigarety, nebo i jiné návykové látky. V té nelátkové to může být závislost na vztazích, závislost na hraní, závislost na sportu, na nakupování, na jídle. Opravdu těch věcí, těch nelátkových, bychom mohli tady vyjmenovávat klidně celý díl. Ale důležité je najít tu míru té závislosti, nebo respektive, kdy to je jenom nějaké riziko, kdy už se z toho stává závislost, kdy naopak je to jako v přijatelné míře, protože ne všechno je závislost na sportu, ne všechno je závislost na vztazích. Ve chvíli, kdy mi to začíná nějakým způsobem škodit, ubližuje to mě, ubližuje to případně i mému okolí, tak ztrácím vlastně nad tím nějakou kontrolu, tak ta míra té kontroly mi může velmi, velmi dávat najevo, kde se vlastně pohybuju na té škále té závislosti.
0: Kde se v nás vlastně závislost vezme?
1: No, to je velmi rozsáhlé téma. Závislost je nějaké nutkavé chování. My, když se bavíme o vzniku, rozvoji a léčbě závislosti, tak používáme biopsychosociospirituální model. Na mě teďka, musím popsat divákům, vytřeštil oči.
0: Tak.
1: Ve zkratce, co to znamená? V rámci závislosti do hry vstupují všechny ty faktory, co jsem vyjmenovala. To znamená, máme tam vlastně nějaký biologický základ, já můžu mít nějaké předpoklady, ne, že by se závislost dědila geneticky, ale můžu mít nějaké predispozice genetické. Pak je tam vlastně ten psychologický faktor nebo aspekt, to jsou nějaké moje vlastnosti, dovednosti, můj temperament třeba i a tak podobně. Socio, v jakém okolí, prostředí se nacházím z hlediska vztahů, z hlediska rodiny, školy, partnerů, kamarádů, ale i sociokulturní, protože třeba Česká republika je v celku známá tím, že u nás se hodně pije pivo. Například i jiný alkohol, ale pivem jsme tak jako proslulí. A to spirituální je velmi často vlastně ohledání nějakého smyslu života. A v léčebnách se pak často potkáváme s tím, že lidé k nám vlastně přichází v nějaké spirituální krizi. To znamená, dítě vylétlo z hnízda a já vlastně ztrácím smysl života. Nebo jsme spolu dlouho s partnerem a mám pořád stereotypní práci a nějak vlastně jako nevidím ten smysl v ničem téměř.
0: A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o závislostech povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Vy jste zmínila, že závislost není genetická záležitost. Hmm. O tom jsem často slyšel, že právě je, takže teď nám říkáte, že nikoliv.
2: Rozhodně říkám, že nikoliv. Ono se dřív totiž mluvilo o tom, že existuje nějaký gen Z. To se vyvrátilo. Proč to pravděpodobně bylo spojováno právě s tou genetikou je to, že často se potkáváme s tím, že rodič pije, dítě pije. Nebo ještě třeba i prarodič. Že to vlastně jde v té genetické linii. Je to ale převážně z toho důvodu, že dítě hrozně často chytá to, co dělá rodič a nějakým způsobem si to kóduje, ale není to tak, že by se zdědil nějaký jako gen. Já můžu zdědit predispozice, třeba to, jakým způsobem odbourávám alkohol, to, jakým způsobem reaguju na stres a když reaguju hůř na stres, tak mám tendenci to zapíjet, ale vyloženě jako gen závislosti neexistuje.
1: Jak poznám, že už nad svým chováním ztrácím tu kontrolu, o které jste mluvila?
2: Ve chvíli, kdy je vlastně pro mě nějak primární, nebo se opravdu zaměřuju čistě na tu danou, ať to návykovou látku, anebo nelátku. To znamená, vlastně můj život se začne točit kolem toho, že večer, až přijdu z práce, tak se těším na to, že se napiju. Že se dám tu skleničku vína, nebo třeba to pivo. U těch nelátkových závislostí to může být o tom, že, to snad můžu říct, já mám strejdu, který vždycky jezdil hodně na kole i jako závodně a teďka je mu 57 let, mu bude, a vlastně nedokáže být třeba dva dny bez toho, aniž by jel na kole, protože opravdu má jako křeče v nohou ve chvíli, kdy prostě nejezdí. Takže
1: jsou to abstinenční příznaky?
2: A to jsou abstinenční příznaky, velmi pravděpodobně. Takže vlastně se tam jedná o to, že zkrátka ten můj život se opravdu začne jako točit kolem...
1: V tomto případě?
2: No, v podstatě jo.
1: Protože... A co byste mu doporučila strejdovi? Nebo komukoliv, kdo je závislý na jízdě na kole?
2: To spíš, protože samozřejmě nemůžeme léčit rodinné příslušníky. To je velmi těžké ve chvíli, kdy tam vlastně přichází opravdu nějaká jako fyzická indispozice, což si dovedu představit, že zrovna ty křeče jsou jako velmi, velmi nepříjemnou záležitostí. Tak v první řadě je dobré samozřejmě vyloučit to, že to nemá žádný jiný fyziologický důvod, což tady právě vyloučeno bylo. Zároveň do chvíle, kdy vlastně jemu to nějak jako nekomplikuje jeho život, což do nějaké jako určité míry, jo, protože třeba když jede na dovolenou, musí se sebou prostě vždycky brát kolo a tak podobně. Ale ve chvíli, kdy to jako fakt nestojí na tom, že by kvůli tomu měl přijít o práci, přijít o vztahy, přijít o rodinu a tak dále, tak je otázka, nebo spíš ten člověk vlastně většinou nemá tendenci s tím něco dělat. A ničemu to v důsledku ani nevadí, protože to, že se jede vlastně projet 20 kilometrů na kole každý den, tak to asi zrovna nebude ten důvod, proč by měl právě přijít o nějaký jako důležitou složku svého života, jako třeba to, kdyby někdo třeba pil, tak tam už to vlastně do těch, myslím alkohol samozřejmě, tak tam to do těch vlastně vztahů nebo do té práce zasahuje mnohem více.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme.

0: Baníka povídám o závislostech.
1: Proč si lidé často nepřiznají, že mají problém, i když to jejich okolí vidí poměrně jasně?
2: No, je hrozně těžké vlastně se zastavit a dát sám sobě nějakou zpětnou vazbu. A často to určitě slyšelo spoustu vašich posluchačů od spousty lidí. Takové to, já nad tím mám kontrolu. Já můžu přestat, když budu chtít. A já to dokážu zastavit. No, to je vlastně nějaký pocit, protože ve chvíli, kdy řeknu, já nad tím kontrolu nemám, tak to směřuje k tomu, já jsem vlastně tady selhal, já jsem tady zklamala, já tady teďka jako začínám vlastně pochybovat sama o sobě a o nějakých svých jako kvalitách. A ten strach z toho, že nad tím strašákem tu kontrolu vlastně nemám, a když si to představíme, třeba maminka na mateřské dovolené, která začne pít, to je takový vcelku typický fenomén, který se jako často objevuje poslední dobou, tak říct, že jsem jako zklamala vlastně v tom, že piju, nedokážu se postarat o rodinu, nedokážu se postarat o dítě, no tak jak na to bude nahlížet ta společnost? Tak to mě velmi pravděpodobně velmi rychle odsoudí. Ale proto je důležité vlastně se držet v tom, že ty důvody jsou ale někde úplně jinde, než že bych jako vyloženě já jako matka zklamala. Ty důvody jsou pravděpodobně v tom, že třeba nebudu mít partnera, který by mi pomohl vlastně zvládat tak náročnou životní situaci, jako je příchod dítěte do rodiny, že najednou přicházím sama o sebe a opravdu se věnuju čistě jenom tomu dítěti. Těch důvodů tam může být milion. Jenom vlastně teďka popisuju to, jak ti lidé se u toho mohou cítit, když přiznají to, že nějaký problém opravdu mají.
1: No ale potom ta maminka řekne, já se teď nemůžu jít přece léčit, protože mám na starosti dítě. Ale ta situace se zhoršuje. Jak z toho začarovaného kruhu ven, nebo co je ten prvotní impuls, který může celou tu situaci nasvítit úplně jinak?
2: Záleží jak u koho, ale je důležité vlastně, že to okolí nějakou zpětnou vazbu dá, protože to okolí to často vidí dříve než ten samotný člověk, že se vlastně děje něco špatného nebo že tam vlastně je ve hře nějaká závislost. Ta zpětná vazba je to nejcennější, ale zároveň mě to jako toho příbuzného, ono nás to ovlivňuje velmi, ale nemělo by to úplně jako zasahovat nebo jít přes nějaký můj limit a přes moji hranici. To znamená, je dobré říct, hele, všímám si toho a toho, pojďme to začít nějak řešit, já tady pro tebe budu a pomůžu ti s tím, ale pokud ten člověk sám nechce, tak ho stejně nedonutíte.
1: A řekněme, že si ten problém začnu uvědomovat, ale nevím, jak s tím, co s tím udělat. Mám šanci to zvládnout sám, protože spousta lidí říká, já to sám dokážu, že jste to vzpomněla.
2: Za mě, pokud se bavíme ještě o nějakém rizikovém chování, to znamená ještě to není úplně ta závislost jako taková, což spoustu lidí se dokáže vlastně zastavit a říct, já každý večer, prostě když přijdu z práce, tak si dám dvě piva a vlastně je to něco, co mi ale nevyhovuje, protože se mi ráno hůř vstává a mám strach z toho, aby se to třeba nerozvinulo v něco víc, tak tam je za mě jako velké uvědomění a je možné, že ten člověk si s tím dokáže opravdu poradit sám, ale ve chvíli, kdy to je už jako závislost, fakt, nebo opravdu se bavíme o závislosti, která se dá jako diagnostikovat, tak si troufnu říct, že je mnohem jednodušší a lehčí nechat si pomoct, než vlastně se udržovat v tom vzorci, všechno zvládnu sám, hlavně abych jako nesklamal nebo nesklamala v tu chvíli, ale jako je hrozně těžké se s tou závislostí potýkat.
1: Vy říkáte, že je dobré nechat si pomoct, ale nemůže to znamenat pro toho člověka přiznání, že jsem selhal a musí mi pomoct někdo jiný?
2: Může, ale taky si můžu vzít situaci, kdy si řeknu, že teď nastoupím do léčebny, budu tam 3-4 měsíce, budu se pak ambulantně doléčovat a nějakým způsobem to zvládnu, to je jako ideální scénář. Nebo si řeknu, že to zvládnu sám, to znamená, že začnu třeba snižovat ten alkohol, nebo ho vysadím, což se teda mimochodem nedoporučuje vysazovat alkohol ze dne na den bez dohledu, protože tam může vlastně

0: začne nastávat, mohou tam nastávat epileptické stavy, které jsou život ohrožující, tak dejme tomu, že ho začnu postupně vysazovat, ale selžu v tom, nebo nepodaří se mi to. Nebude to pro mě tak udržitelné, nebude to pro mě udržitelné, protože pořád nebudu mít úplně zvědoměno to, proč vlastně piju, proč jsem původně jako začal sahat nebo začala sahat po té lahvi toho alkoholu. Nebudu tam mít tenhle kontext, nebudu mít pravděpodobně úplně jako spojené všechny situace, ve kterých piju, všechny rizikové situace, lidi, místa a tak podobně, jako mi vlastně pomůžou to více a hlouběji prozkoumat právě třeba v té léčebně. Takže ono se může i třeba podařit to, že mně se to na chvíli podaří zastavit, ale neznamená to, že to je zaručeně jako na nějakou udržitelnou dobu.
1: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: O závislostech si dnes na pohovce Jošky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Je důležitá i změna prostředí, změna lidí, změna chování?
2: Může být, pokud mám, což často mívám spojeno právě třeba s tím alkoholem, různé situace. Pamatuju si třeba klientku, která nám říkala, že často pije doma na gauči, když se kouká na jeden určitý obraz, který tam měla. A to doporučení je to, po léčbě si přestavte obývák. Protože ty situace v nás, ve kterých budou vlastně vyvolávat ty podobné pocity a ty touhy po tom alkoholu. A ať se jedná o to představit si obývák, anebo o to vymazat vlastně nějaké lidi, kteří nám mohou také nebýt úplně ku prospěchu v rámci abstinence.
1: Co když mám ve svém okolí někoho, o kom si myslím, že je závislý na alkoholu, řekněme, když se o tom bavíme, a nebo i na těch nenávykových látkách. Mm-hmm. Říkám to správně. Mm-hmm.
2: Návykových nelátkách.
1: Aha, nelátkách. Třeba na nakupování. Jak ho na to upozornit, tak aby to dopadlo na úrodnou půdu, abych ho nevyplašil, abych ho nezranil, ale aby se tím začal zabývat. Jak s takovýma lidma mluvit?
2: Já si myslím, že vlastně nikdo z nás nechce být v těch nekomfortních a nepříjemných situacích sám. To znamená podat nějakou pomocnou ruku s tím, že jsem teď jako připravená vlastně s tím člověkem v tom být a projít s ním tou léčbou, může být velmi osvobozující. I tak to ten člověk ale může odmítnout. Vždycky říkáme, myslete v tom i sami na sebe, protože ta situace vlastně v té závislosti není náročná jenom pro toho člověka, který užívá tu danou látku nebo nelátku, ale i pro to okolí, nebo často především pro to okolí, které se musí koukat vlastně na to, jak ten člověk vypadá, jak vlastně nezvládá úplně základní úkony a tak podobně. Takže myslím v tom i na to, že ve chvíli, kdy se snažím podat pomocnou ruku, ale je to třeba opakovaně a stále se to nedaří a ten člověk stále nemá motivaci, tak být připraven i na to, že je dobré vlastně toho člověka nechat jako spadnout úplně na to dno, protože až od toho dna velmi často ti lidé se vlastně mohou odrazit a začít stoupat někam výš zpět.
1: To slýcháme často, že je důležité toho druhého nechat spadnout na dno. Ono je to ale strašně těžké, protože třeba je to naše dítě, třeba je to náš partner, třeba je to náš rodič. Jak to zmotivovat tak, aby nás to tolik nebolelo a pochopili jsme, že to tomu druhému může pomoct?
2: No, tady asi musí přijít na scénu hodně velká racionalizace, protože když jsem rodičem nebo partnerem, který vlastně přihlíží tomu, jak se dítě nebo partnerka vlastně ničí v rámci té závislosti, tak máme tendenci to naše okolí zachraňovat a to znamená, postarám se o něj nebo o ní, vyperu mu, uvařím, jsem s ním v té abstinenční fázi, pokud tam nějaká vůbec nastává. Ale tohle všechno je vlastně také závislostní chování, které tím podporuju. Ve chvíli, kdy ten člověk tam nemá tenhle jako background, to, že by někdo se pořád staral o ty ostatní věci a tím vlastně umožňoval to, že já můžu pít, protože on ze mě v tu chvíli stírá tu zodpovědnost za ty ostatní aspekty toho života. Rodič omlouvá dítě ve škole, partner se snaží nějak zamaskovat to, že jsou nějaké problémy v práci třeba. Takže stírá ze mě tu zodpovědnost, tak je to vlastně to, co je jako kodependentní.
1: A co to znamená, prosím?
2: Jako spoluzávislostní. Naopak vlastně, než abych tomu člověku pomáhala, tak mu přitěžuju v tom. Takže je dobré nechat na tom člověku aspoň opravdu nějaké jako základní úkony, které ho nutí prostě získat tu zodpovědnost v tom životě zpátky. Protože závislost se často rovná tomu, že jako nemám zodpovědnost za svůj život.
1: Co byste poradila někomu, kdo tohleto zrovna třeba řeší? Má cenu říct tomu závislému člověku, dítěti, rodiči, to je jedno, říct, tohle je poslední šance, anebo ten člověk už má pocit, že poslední šance už bude další a další a další. Jako kdy mu říct, že po tomhletom upozornění nastane ta stopka? A má vůbec on šanci to pochopit?
2: No, pokud se budete bavit s tím člověkem ve chvíli, kdy bude pod vlivem, tak to je naprosto zbytečný. Určitě dobré mít vlastně nějaký setting na ten rozhovor, to znamená aspoň ve chvíli, kdy ten člověk není pod vlivem těch daných návykových látek, aby mě dokázal vnímat a zapamatoval si to, co, o čem se jako bavíme. Říct, že je to poslední šance, je za mě velmi jako neurčité. To znamená, musí to být vlastně nějak ohraničeno. Teď po tobě chci, aby si našel nějaký kontakty v rámci adiktologie a začal tam docházet. Teď chci, aby se jako změnilo něco konkrétního. A vždycky vlastně ta konkretizace v tom prostě jako velmi pomáhá. Asi nemá smysl úplně beze slov odejít. Za mě je ideální, když tam proběhne samozřejmě nějaký dialog, ale musí být právě jako i pro tu druhou stranu, co nejsrozumitelnější a co nejlépe uchopitelný. Pokud si do týdne vlastně neobvoláš třeba všechny tady ty léčebny, když je tady dávám jako nějaký seznam, tak odcházím například. Pokud se něco nezmění, tak ale nemůže to být jenom teď odcházím.
1: Takže to musí být konkrétní. A nebo neodcházím, protože to je můj dům, zbalím mu kufry a vyměním zámek? Až takhle to drsné může být? Nebo jakým způsobem potom donutím toho druhého, aby opravdu už něco začal dělat?
2: A ono se to tak někde opravdu děje, že zbalím kufry a vyměním zámek. Ač to možná zní vlastně jako nepředstavitelně pro spoustu lidí, tak někdy zkrátka už neexistuje jiné východisko, protože těch rozhovorů o tom, že se něco má změnit, proběhlo spoustu. Vlastně žádná snaha nebo motivace z té druhé strany tam ten člověk jako necítí a naopak ve chvíli, kdy třeba je to můj partner, se kterým vychovávám děti a ještě k tomu vidím, že vlastně je třeba vulgární vůči těm dětem, vůči mně, že to opravdu jako velmi stěžuje to bytí v tom rodinném prostředí, v tom systému, tak někdy se děje i to, že zbalím kufry a vyměním zámek, aby to ten člověk pochopil.
0: O tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou opět povídat po písničce. Český rozhlas Zlín,

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutkou Markétou Kořínkovou povídáme o závislostech.
1: Co když je to dítě a říkám si, pro Boha jsem přece otec nebo matka. Mm-hmm. Přece nenechám svoje vlastní dítě na ulici.
2: Je to hrozně těžká situace a upřímně se často potýkáme, protože za námi často chodí rodiče vlastně dětí, které popisují, že to dítě se potýká s nějakou závislostí nebo s nějakým rizikovým chováním. My jim tohle říkáme jako jednu z variant, ale vždycky je pak na nich to, jak oni se rozhodnou. Často maminky jsou takové, že si to nedovedou vůbec představit a pak tam vlastně přichází ten táta, který jako racionálně řekne, no když to dává smysl, dokud jako my mu tady budeme dávat peníze, tak on bude mít tím pádem peníze na ty dané návykové látky. Když ho asi odstřihneme od zdroje těch peněz, no tak on to nebude mít za co koupit, tak možná vlastně v tu chvíli pocítí to, že je zapotřebí něco dělat s tím dosavadním životním stylem.
1: No, ale co když ta matka vám nabídne, že se nebude dívat, jak její dítě je bezdomovcem a je někde na nádraží. Aha. Co teď?
2: No, to samozřejmě, to jako může, ale proto říkám, že my to říkáme jako jednu z variant. Mhm. Jako něco, co víme, že vlastně spoustě lidem dopomohlo k tomu, aby se nějak jako rozhodli a začali se léčit. Já mám příklad od kolegy, který si vlastně pak později udělal peer konzultantství, to znamená peer konzultant je někdo, kdo si projde vlastní zkušeností se závislostí a pak pracuje s lidmi, které se také potýkají se závislostí, který sám říká, že to, že ho máma vyhodila z bytu, a tam teda nebyl jenom alkohol, ale i pervitin, tak mu to zachránilo život, protože on chvíli, ano, on chvíli žil v lese, byl, no chvíli asi 2 roky, byl jako bezdomovec, ale vlastně až jako pak ty stavy, které nastaly, kdy už věděl, že tam nemá opravdu nikoho, na koho se může obrátit, tak až tenhle stav mu pomohl zvednout se a jít do té léčebny. A pak zase ale věděl to, že ti rodiče tam jsou v tu chvíli, kdy on je v té léčebně a kdy se sebou něco dělá.
1: Vy říkáte, že to je jedna z možností. Jaké jsou ty další?
2: No, vždycky tím, čím začínáme, je promluvte si s tím člověkem. Ne vyčítavě, to znamená ne, ty jsi zase včera opil, zase se dělo tohle a tamto, ale v tom duchu, hele, když piješ, tak se chováš tak a tak a ve mně to vzbuzuje to a to. To znamená, často doporučujeme jít na to fakt jako přes sebe a přes nějaký naše pocity a emoce. Nabídnout nějakou pomoc, nabídnout nějaké řešení, když za náma chodí vlastně příbuzní toho člověka, který se potýká se závislostí, tak my jim třeba pomůžeme najít nějaký seznam různých léčeben, kam se ten člověk může obrátit. Ale myslet na to, že ten finální krok zkrátka může udělat už jenom ten člověk sám a do té léčby může dobrovolně nastoupit také sám. Takže nějaký rozhovor a tohle je opravdu až krok, ke kterému lidé jako přistupují po mnoha, mnoha dialozích, které tam proběhly už předtím.
1: Co byste vzkázala našim posluchačům, kteří cítí, že mají problém, ale ještě nejsou rozhodnutí s ním něco udělat? Teď myslím problém se závislostí. Jak jim říct, že to neznámo, kterého se bojí, je možná lepší než to, čím procházejí?
2: Já si troufnu říct, že vyhledat vlastně nějakou ambulantní službu není vůbec nic špatného. Naopak se tam třeba můžete dozvědět to, že ten problém není až tak rozsáhlý, jako si ho představujete, že možná ta cesta bude o dost jednodušší, než si ji představujeme, ale často máme strach vlastně z nějakého neznáma. Tak je dobré to neznámo občas pokořit a jít tak jako stříc vlastně tomu, že mě to zajímá, jak to bude probíhat. Mě vlastně zajímá to, jestli ten problém opravdu mám nebo ne, nebo jestli jenom to moje okolí upozorňuje úplně zbytečně třeba na něco, co problém vůbec být nemusí.
1: Ale chce to být k sobě upřímný.
2: Je dobré se zastavit a mít vlastně nějaký prostor k tomu zhodnotit si tu situaci. A to zastavení právě může často proběhnout třeba na nějaké té konzultaci. Ta konzultace může být klidně jenom jedna, nebo jich může být 10, ale to nevíte, dokud to neskusíte.
1: Markéto, já vám moc děkuju za všechny cenné rady a přeji vám, vašim klientům i našim posluchačům, aby vždycky našli z problému cestu ven. Mým dnešním hostem byla terapeutka a adiktoložka Markéta Kořínková. Děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju moc, naschledanou.

Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, jak vznikají závislosti a proč je tak těžké se jich zbavit. A věřím, že vám rady mého hosta pomohly nebo aspoň odstartovaly první kroky ke změně. Budu vám držet palce. Pokud byste se chtěli svěřit s tím, co vás trápí také, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz. Mějte se co nejlépe, přeji vám tradičně dušu v péří a za týden se budu těšit zase naslyšenou. Váš Jožka Kubáník.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kraj podpoří vzdělávání zdravotnických záchranářů na Zlínské univerzitě. Zlínská galerie vyhlásila novou architektonickou výzvu na připravovanou podzimní výstavu. Katolická církev blahořečila Jana Bulu a Václava Drbolu. V noci očekáváme oblačnost přeháňkami, teploty klesnou k 11 stupňům. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Dobrý podvečer. Zlínský kraj finančně podpoří studijní program zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně i v dalším roce. Obor byl na této škole poprvé akreditovaný v roce 2024 a reagoval na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů. Podle Jana Vandíka z tiskového odboru hejtmanství kraj podporuje tento studijní program dlouhodobě.
3: Zlínský kraj už v tomto akademickém roce poskytl dotaci 3 miliony korun. Pro pokračování studia je však nutné další spolufinancování nad rámec rozpočtu univerzity. Hradní kraje proto odsouhlasili podporu ve výši 5,1 milionu korun a doporučili krajskému zastupitelstvu její schválení.
2: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně hledá tvůrce, kteří navrhnou podobu připravované výstavy Dům umění 3 – Místo, tělo, čas. Do otevřené výzvy se podle mluvčí galerie Zuzany Bílé můžou přihlásit architekti, designéři i umělci. Návrhy je možné posílat do pondělí 8. června. Česko má ode dneška první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev odpoledne na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, dvou kněží, které mučili, neprávem odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
4: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
5: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
6: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
7: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMK.
5: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Na dnešek připadá Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Příčiny se ale dají většinou léčit, říká vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě Pavel Darebný.
8: Nemám rád výraz u některých kolegů, kteří říkají, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
0: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji očekáváme přes noc a gránu oblačno se slabými přeháňkami. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlínském kraji se teď dle dopravních serverů jezdí bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Na řadě je pořad blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Frajárku a Pochod Blahoslava Smišovského otextoval Vladislav Vencálek, název Klukovský pochod. Zahrála nám Frejárka, tak já věřím, že vás to trošku rozproudilo. A pojďme si připomenout, kdo dnes slaví svátek. Tak v českém občanském kalendáři i slovenském občanském kalendáři najdeme jméno Norbert. Tak ještě jednou vše nejlepší. Ještě připomínám telefon 726 46 52 00. Budu se velice na vás těšit a teď už si dáme písničku mojí oblíbenou. Zdeněk Baťka, nebo pánové Baťka Grufík, Zdeněk Baťka otextoval Dojdi k nám a Vacenoviáci.

0: Dozněl moc pěkný valčík a pojďme se věnovat vašim dopisům. Mám tady přání dne 3.6., což je, ano, 3. června, oslavil narozeniny pan Pavel Osička z Horních Bojanovic. Prosíme o přání a předem moc děkujeme. V tomto znění je přání. Milý taťko, k tvým krásným 65. narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, radosti a stále tak šikovné ruce, které zvládnou vyrobit a opravit úplně všechno. Děkujeme, že jsi ten nejlepší kutil, pomocník a děda pro Klaudinku, Klárku, Stelinku a Adinku a s láskou za vše děkuje manželka Vlasta, tvé děti Jana a Karel s rodinami. Tak to bylo pěkné přání. Doplníme písničkou Lidová teče vodička a Boršičanka Antonína Korníčka.
1: Český rozhlas Zlín.

vážení, a pojďme zase na dopisy. 29. května měl narozeniny pan Karel Ševčík z Bromovic, a to přímo 70 roků. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přejí Miroslav Peřina, člen klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, a prosím, zahrajte v podvečer po 18. hodině. Ano, my tak rádi činíme a posíláme písničku, a bude to Přeladíme, bude to lidová Jásu od Lidečka, Kdyby byla Morava, a Muzikanti hrajte. Zaspívají Daniela Magálová a Jana Turčínová Magálová a zahraje nám Grand Moravia Ladislava Pavluše.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Ano, přátelé, a jsme zpět, pořad blahopřání s písničkou a pojďme předávat přání. Mám tady jedno před sebou. Dobrý den. Posíláme písničku do Vizovic paní Ludmile Konečné, která právě dnes slaví své narozeniny. A co se dále píše? Milá Liduško, k tvým narozeninám ti přejeme naději, protože v ní je síla, přejeme ti štěstí, protože v něm je krása, přejeme ti lásku, přestože bez ní je člověk sám, ale ze všeho nejvíc ti přejeme zdraví, protože bez něho není nic. To ti želaju, Jana a Rudo. Máme tě velmi rádi. Děkujeme. A zo všetkého najviac ti prajeme zdravie, protože bez něho nie je nič. Tak to bylo poloslovensky, poločesky. Přání jsme odeslali a doplníme písničkou. Jaroslav Novák nebo pánové Novák, Hasík, Dojdi můj šohajku a Šardičanka.

0: Tak vážení a milí, dozněla nám vrtěná, kterou napsali pánové Novák Hasík, Dojdi můj šohajku, dohrála nám Šartičanka a já tady mám telefon, dovolala se k nám paní Marie z Moravce, kterou vítám, prosím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, děkuji za pěkné přivítání, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu a všechny posluchače. Tuto písničku bychom chtěli poslat do Lanžota, do Nivnice a do Miroslavy a do Otnic. Oni vědí komu, ale už jsem z těch jmenovaných nikoho neslyšela dlouho v rádie. To jim všem přeji Hanákovi z Moravce
0: ano.
1: A děkuji jim krásný zbytek dne. A pohodový večer. A to samé přeji paní Navrátilová vám a vaší kolegyni nebo kolegovi, nevím, koho tam máte. A příjemný zbytek služby. Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: No, paní Marie, a to je zajímavé, protože já tady mám přání, které je pro vás. To myslím, že jste asi vy, ne? Manželé Hanákovi. Maruška ano. A Zdeněk Hanákovi. Tak já to zrovna přečtu a předám to vám a vy můžete i také poslouchat. Zahrajte prosím milým manželům Marušce a Zdeňkovi Hanákovým z Moravce. Děkuji za pozdrav a oběma přeji hodně zdraví, společné radosti, lásky a krásné roky života. A tak to moc děkuje Jana s rodinou. Ano? Tak předala
1: ano,
0: jsem.
1: Děkuji.
0: Ano.
1: Děkuji.
0: Tak nashledanou. Tak přátelé, dáme další písničku, kterou tady máme. Vladimír Fefr, Krajina usíná a Moravěnka.

0: Dozněl Valčík, Vladimíra Fefra, Jarky Kachyňové, Krajina Usína, Moravěnka dohrála. A přátelé, pojďme předávat tady vaše pozdravy. Tak je tady pozdrav od Jardy Wolfa. Děkuji za pozdrav Marušce Hanákové. Moc mě potěšil. Tak výborně, no ale já tady mám ještě další přání. Prosím o pěknou písničku pro mou manželku, paní Marii Čechovou a dceru Petru Kvasnicovou. Pečou cukroví na svatbu, ať se jim podaří, a sestře do Stříbrnic paní Marcele Ptáčkové a sousedce paní Vlastě Macháčkové pro radost. Děkuji. Je to Jaroslav Čech, poslal tady tento e-mail. Tak přátelé, další písnička, kterou tu máme, Moravská polka, Antonín Pernička a Stříbrňanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak vážení a milí, máme tady také jednu vzpomínku. Posílám vzpomínku k 78. výročí svatby rodičů Jana Boleslava a Jiřiny, rozené Seifertové ke dni 5.6.1948. Otec bohužel zemřel předčasně věku nedožitých 46 roků na srdeční infarkt. Bylo mi teprve 6 let, přesto jsem dodnes vděčný mamince a babičce paní Augustě Seifertové za krásné dětství, když jsem se měl jako Honza Král, jak se zpívá v jedné známé pěkné písni. Tak to byla vzpomínka a připojíme písničku. No, my tak trochu přeladíme a navážeme na tu písničku, která byla předtím, neboť nám zaspívá Joška Šmukář za doprovodu Brolnu a písničku Pilo by sa pilo.

0: Áno, áno, po kalíšku, po kalíšku. Vítám pani Anu z Miroslavy, která se k nám dovolala. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Navrátilová, a vašemu kolegovi nebo kolegyni do studia a samozřejmě všem posluchačům. No, nemohla jsem odolat a musím nebo ráda poděkuji manželům Hanákovým z Moravce za četné pozdraví a přejeme jim s Jindřichem také hodně, hodně zdraví a pohody. No a tím bych ještě pozdravila manžele Koktavých a manžele Hochmanovi a Lidušku do Nové Vsi u Oslavan a Libušku do Blučiny s manželem, ať se mají všichni dobře. No a mnohé další přátelé, na které ještě nebudu jmenovat, protože bych zbytečně zdržovala. A posluchače bych ztratili by krásné písničky, kterým vy posíláte. Takže ještě jednou všem přeju hodně štěstí, zdraví, pohody, také vám a hezké nastávající léto, už brzo bude, takže
0: snad nebude horké, paní Ano.
1: No tak horké, ne, no ale občas teplo, ano, a občas deštíček.
0: Tak akorát, aby to bylo, no.
1: A ve dne teplo, aby to bylo tak vyrovnané. To bychom si přáli, no ale bohužel situace je jiná, takže se musíme podřídit. Mějte se krásně
0: také.
1: A děkuji za písničku.
0: Naschledanou, naschledanou. A teď už pan Slávek Kučera z Brna Bystrc. Bystrce, prosím.
2: Tady je Slávek Kučera z Brna Bystrce, jak říkala paní Navrátilová. Zdravím Český rozhlas Brno a jeho posluchače. A chtěl bych nechat zahrát pěknou písničku Ivošovi Pavlenkovi, který mě tady domontovával a naladil krásně televizi, která přijímá signál z Pálavy, je takový kostrbatý, ale teď po jeho asistenci a dobré práci je to OK. Mm-hmm. Paní Navrátilová, zahrajte mu pěknou písničku, je to kluk jako vuk, ať se mu dál v jeho práci daří.
0: Ano, rádi zahrajeme, pane Slávku, určitě. A přejeme vám krásnou sobotu, krásný zbytek soboty, ať se vám daří.
2: Také vám, paní Navrátilová, a za Bystrc krásnější, ať se můžeme jít koukat zase.
0: Ano, ano. Tak naschledanou, ať se daří.
2: Jo,
0: tak přátelé, a pojďme, máme tady před sebou ještě jedno přání, které bych ráda předala. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk. Takže výborně, to je jedno přání a pojďme tady ještě na jedno. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámku ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněch s maminkou. Tak předala jsem a hrajeme teď už tu písničku. Blahoslav Smyšovský na Veselském Rynečku a Mistříňanka.

0: Tak vážení a milí, pojďme na e-mailovou poštu. Rádi bychom poslali hudební přání manželovi, tatínkovi a dědečkovi panu Petru Františákovi z Poteček jeho 70. narozeninám. Přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, osobní pohody, ochranu Panny Marie a také poděkování za to, co pro nás dělá. Ze srdce přeje manželka Jarka, dcera Jana, syn Petr a 6 vnoučat. Tak to bylo jedno přání, hrajeme další písničku, svadební polka, Michal Čmarada, Ivan Karas a Legruti.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak a máme tady ještě jeden e-mail. Chtěli bychom nechat zahrát teď Pavle Halubové z Rozseček jejím narozeninám, které slaví právě dnes. Přejeme pevné zdraví, lásku, štěstí, pohodu, spokojenost, výlety s manželem, dětmi a vnoučaty a boží požehnání. A tak to vinčují všichni od Musilů z Vratislávky. A písnička Karel Vacek starší, Cikánka, Josef Zíma a Malá česká dechovka.

vážení a milí, trochu nám zbylo času, pojďme na poslední písničku. Jan Slabák v Temkyjově na rohu a Moravanka.

Vážení a milí, skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já, ale pozor, nejenom já, ale připojí se ke mně i můj nový kolega Jan Kosík. Takže určitě se můžete těšit. A říká se, že přátelství půlí žal a znásobuje radost. Tak tedy mějte se radostně. Přeji vám krásný večer a už budete poslouchat orchestrální skladbu Vladimíra Fefra v podání Kumpánových muzikantů, kterou nazval Vladimír Fefr Vlaďka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Turisté v Uherském Hradišti dnes v parku Rochus slaví 130 let organizované turistiky ve městě. V Sazovicích na Zlínsku je o víkendu obchůzka starého hanáckého práva. Strana PRO chce do všech obvodů v senátních volbách nasadit společného vládního kandidáta. V noci očekáváme oblačnost přeháňkami, teploty klesnou k 11 stupňům. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vítá David Jabůrek. Dobrý večer. Klub českých turistů v Uherském Hradišti slaví v letošním roce 130 let. Významné jubileum si organizace připomíná dnes v přírodním parku Rochus. Ocení zasloužilé členy a vedle kulturního programu nechybí ani tradiční vycházka. Pro účastníky jsou připravené tři trasy.
2: Nejmenší účastníci můžou vyrazit na 2,5-kilometrovou procházku okolím parku Rochus. Prostřední 5-kilometrová trasa povede k rozhledně rovnina. Nejdelší pak měří 11 kilometrů a účastníky zavede po zelené naučné stezce přes Javorovec do amfiteátru Bukovina a zpět. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Sazovicemi na Zlínsku bude o víkendu procházet krojovaná chasa se starým hanáckým právem. Mladí a svobodní krojovaní lidé symbolicky převezmou vládu v obci a po celý víkend soudí místní za jejich hříchy. Letos je to 100 let od první písemné zmínky o tomto zvyku. Pokračuje nezávislá starostka Sazovic Michaela Vajdíková.
3: V obci probíhá po oba dva dny taky doprovodný program, kde je možné navštívit kostel, muzeum a obecní úřad. A zde najdete různé výstavy fotografií. Na výletišti hraje cymbálová muzika, pro děti je kolotoč, skákací hrad, zmrzlina, nechybí točené pivo a dobroty z udírny.
0: Akce si vyžádá dopravní omezení. Řidiči by neměli parkovat před obecním úřadem a prodejnou potravin. Předseda strany PRO Jindřich Reichl by chtěl, aby vládní koalice měla v letošních volbách do Senátu společného kandidáta ve všech 27 obvodech. Podle Reichla by tak vládní strany měly největší šanci získat v horní komoře převahu, řekl to na dnešní ideové konferenci strany. Městské divadlo Brno dnes večer zahajuje sérii venkovních představení na Biskupském dvoře. Po 18 letech vrací do repertoáru muzikál Jánošík aneb Na skle malované. Podle režiséra Stanislava Slováka se tato verze hudebně vrací k polskému originálu ze 60. let.
4: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc k big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší. On i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji očekáváme přes noc a k ránu oblačno se slabými přeháňkami, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Vážná nehoda v ulici Osvobození v Otrokovicích na Zlínsku, tedy na hlavním průtahu městem. Autobus tam srazil chodce, místo je teď zcela uzavřené a zasahují tam záchranné složky. Buďte na cestách i v sobotu večer opatrní. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí, teď už je na řadě pořad folklorní notování. Pohodový poslech vám přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství, a měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl, a říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. To samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili. A když byl opečen i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Aby úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kostelní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celý 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala. To si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu. Rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci. Každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče o nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala. A tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme Markétě Ševčíkové a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vybírá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete,

0: Ano, takzvaně. Ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, ale já vás znám jako abstraktního malíře. A on říkal, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když sem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
0: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z věže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou Litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
0: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
0: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: studoval na vysoká škola, to bylo filmová škola, jako tady FAMU, profese zvukář. Na všechno, na film, na rádiu, na hudbu.
1: A vystudoval jste?
0: Ano.

0: Po visoke škole Bruno Skokart získal práci na belgickém rozhlasu, což byla a je rozvětvená veřejnoprávní mediální instituce.
1: Ne v Bruselu, v Liège a taky v Mons, což to jsou lokální regionální stanice.
2: To je jako tady ve systému belgického rozhlasu.
1: Přesně tak, všechno je spolu, funguje jako připojené. No a dokonce jsem pracoval na 3 místa, na různé stanice.
2: To schéma programové bylo jednotné, nebo ty regionální měly i nějaké své zvláštní vysílání?
1: Já jsem byl na oba regionální a taky národní programy. Když říkáme národní, pro nás to znamená na celou francouzský části kvůli jazyky.
2: Severní část měla zvláštní program?
1: Přesně tak. A to se rozdělilo na RTBF francouzský a VRT, vlámský radio a televize. To je zajímavé, že v Bruselu, to je ten hlavní budova a tam je to pro mě strašný a ošklivý, že levní část a pravní část, jeden je pro vlámský a jeden pro... Rozumím, že je to praktický, ale to nevypadá dobrý mít takový úplně rozdělaný. Tam byla pořád špatná atmosféra, tak špatná, že nějakou lidi asi byli ve hodně stresu. Ale jsem taky pracoval na Classic 21. To je klasik rockový stanice. To byla nová stanice z roku 2004 a já jsem byl tam na začátku, tak byl jsem docela nadšený.
2: Mluvilo se o poplatcích. To je tady velice, velice aktuální téma. Sledujete to?
1: Sleduju a pro mě je to důležitý mít nezávislý média a pro mě je důležitý to nechat financovaně, jak je to teď.
2: Nevadí vám, že platíte ty poplatky?
1: A já osobně platím. Nikdy jsem ani to všiml. Ale velmi rád platím poplatky, aby to bylo nezávislé.
2: V politickém slova smyslu o tom mluvíte?
1: Ano, politické, jo.
2: Jaké to bylo v Belgii? Víte, jak se financoval rozhlas?
1: Stejně jako tady, jsou taky poplatky. A pro mě je velmi důležité, aby lidi to zachránili, protože chceme mít objektivní nebo nejobjektivnější informace, což je možná.
0: Tímto uzavřel část rozhovoru Bruno Skokart, bývalý zvukař belgického rozhlasu. Řeč však nebyla jen o médiích. Dotkli jsme se i dalších témat, která považuje za podstatná pro svůj život v České republice. Vrátíme se k ním v některém z příštích pořadů. Na další My a oni se těší Goran Kaoljača.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Do konce června začne v Praze stavba další části metra D. V neděli se hlavně na severovýchodě objeví přehánky a bouřky, teploty vyšplhají až k 28 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
2: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
3: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
4: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
3: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
5: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali stavení zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
0: Povodí Ohře od roku 2011 převzalo více než 40 malých vodních nádrží po bývalé zemědělské vodohospodářské správě. Většinu z nich už obnovilo a další opatření zaměřuje na zadržování vody v krajině, říká ředitel chomutovského závodu Povodí Ohře Pavel Eger.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám podařilo vytvořit mnoho revitalizací vodních toků, které byly v minulosti napřímeny, zahloubeny. Obnovujeme malé vodní nádrže v době, kdy je sucho, abychom byli schopni zachytit vodu, tak aby v tom místě, kde zrovna ten problém je, aby byl nějakým způsobem kompenzován.
1: Počasí.
0: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky se objeví hlavně na severovýchodě, jinde jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám...
0: Na D10 se směrem na Prahu se kolem 66. kilometru stala nehoda osobního auta. Na D1 směrem na Ostravu je na 215. kilometru překážka v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale Kastelán je asi domácí. Pane Kastelán.
8: Já jsem i vyšší.
7: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
8: No, necelý.
7: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
8: To už nemůžu právě.
7: Pane Kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
8: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
7: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
8: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
7: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajeďte se podívat, je to opravdová perla.
8: Děkujeme a budeme se moc těšit.
7: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
9: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
7: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodobní
9: ano,
7: sáli.
9: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
7: Suchý mejdan, ano, ano.
9: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
7: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
10: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
7: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
10: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
7: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba? Kdyby jako opravdu jste promluvila tak, že by zatleskali.
10: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
7: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
10: já doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
7: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
10: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
7: To zkoušíte a čekáte, Že se někdo ale správná odpověď vypadá, to ještě nezazněla. To by kývli.
10: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
7: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
10: No ale nemám kartičku.
7: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku, jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
10: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
7: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
10: Aha, dobře, dobře. No.
7: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio a zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
10: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
7: A to jste měli.
10: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
7: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr. Pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
11: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium, a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu, a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet. Třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jak je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozrýpu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo si řeknou, že se to jako nehodí.
3: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen. Klub...
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální. Ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče. Povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláca po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu, takže oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídí se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi dvěma lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Lenko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastišné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme.

Martin Chodur, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jegelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Církev blahořečila dva kněze, které popravili komunisté. Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Katolická

0: Církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 000 lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Černy. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech staly obětmi vykonstruovaného politického procesu. Nové parkoviště vznikne do 2 let v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
1: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou v řádově v desítkách milionů.
0: V Budišově nad Budišovkou byla dokončená třetí takzvaná vesmírná lavička. Po Odrách a Bruntálu vznikla jako odpočinkové místo pro turisty v Národním geoparku Krajina Břidlice. Nejvýraznějším prvkem je klenba ve tvaru elipsy jako symbol Mléčné dráhy. Odkazuje také na tamního rodáka, astronoma Františka Ignáce Halašku, dodává starosta Budišova Patrik Šram z ODS.
2: Zvláštní význam má také použitý materiál. Konstrukce je doplněna břidlicí, pocházející z místního lomu Šárka, čímž lavička přímo odkazuje na geologické bohatství regionu a tradici těžby břidlice, která je pro tuto krajinu typická.
0: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tůna ze zprávy Krasu.
3: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda. Sport.
0: Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba také zatýkání během šampionátu.
4: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas. Počasí.
0: V neděli bude polojasno až oblačno, teploty budou od 21 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 28.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: A na D35 ve směru na Hradec Králové stojí kolem 139. kilometru porouchané osobní auto na konci připojovacího pruhu. Tak tam nohu z plynu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
5: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domů. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, pizza pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková. A pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství, pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunéčko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne tam mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říct si do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstovuje, zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se, tak říkajíc, vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
3: Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
3: Karkulka, co
2: to bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka
2: přežili
3: s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek. Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to také, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo? Hlavně potřebuju o tom něco vědět. Jo? Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně. A tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
2: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
3: a
2: přebírat
3: ověřovat.
2: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
3: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
2: Není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníku.

Mě nic nechytí a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v

0: nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
1: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
0: Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dieselová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Za auta technické služby zaplatili necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony korun pokryla dotace.
2: Vozový park posílilo 6 menších užitkových vozů a jedna dodávka. Podle Ulmana jsou elektromobily pro cesty po městě vhodnější než původní dieselová auta. Pracovníci totiž často jezdí na krátké vzdálenosti a mají časté zastávky. Dieselový motor se tak nestačí ohřát, čím se zvyšuje spotřeba. Taky podle Ulmana elektromobily nevypouštějí výfukové emise. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté vyhráli druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. V maďarském Kecskemétu porazili Norsko 3-1 na sety. Tým trenéra Jiřího Nováka sice ztratil první sadu, potom už ale zápas kontroloval. Nejvíc bodů dal Marek Šotola, který jich nazbíral 25. Češi na turnaji nejdřív porazili domácí Maďarsko. Příští týden budou hrát v Jihlavě proti Bosně a Hercegovině a potom proti Dánsku. Počasí. V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky dorazí hlavně na severovýchod. Teploty vstoupí na 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji, a to 28.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se na 281. kilometru ve směru na Ostravu stala nehoda. Na silnici 424 u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku leží člověk na vozovce. Místo je sjízdné jen se zvýšenou opatrností. No a na dálnici D6 u 143. kilometru ve směru na Cheb už skončilo zdržení po odstavném autobusu s defektem na pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už hvězdné návraty.
3: Hvězdné návraty.
4: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
5: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
4: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
5: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
4: No jak? Vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
5: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
4: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
5: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
4: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
5: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
4: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
5: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, začínám trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co to jsou bičí žlázy, že? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si to všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No, tady už. No, tady už. Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metallica v Praze.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám ta sebnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím tě, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo ne, měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepěl. Já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Er hopsen do dálky. Er hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Er schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist großer tschechischer Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, tak jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškuje, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Hlejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.

0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
1: Rozhodování řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil, zatím tady byla jedna ošklivější než druhá, to je hrůza.
2: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
1: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
2: Pojďte, nechte si zajít, choď, máte doma manželku.
1: To je vůl, tak si...
2: No ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
1: Zlazeť, má dvě brady, jste si toho nevšel.
2: A to je vám málo nebo moc?
1: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
2: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
1: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda vrsty, než krasavice na střeše. Že?
2: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
1: No, vezmeme ty, co tam zbyli, a ať sem jdou ještě ty, co jsou za
2: dveřma. Tak další, slečno, pojďte.
1: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
3: Betty Plešivá.
1: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
3: Betty Plešivá.
1: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
2: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
1: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
2: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
1: ne,
2: že?
1: Ne, to ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to, vem to.
0: Humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
4: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Já jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takový fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, protože vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože vás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si jim vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říkala, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: povzdychla, to jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Veďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na
5: zelenou.
3: Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.

To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný sobotní večer přeju, vážení přátelé. Mimochodem, jakou jste měli sobotu? Byla pracovní? Byla výletnická? Nebo jste relaxovali na sluníčku? Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás zdraví Borek Kapitanček. A držím vám pěsti k tomu, abyste se dovolali. Telefon má číslo 731 800 900 a je to vlastně jenom ta polovina možností, jak se svým příběhem zúčastnit té dvouhodinovky právě začínající Noční linky. A jako vždy mají tyhle dvě hodiny jedno téma společné. Čísla. Učíme se jim ještě, než nastoupíme školní docházku. Obklopují nás. A někdy se jimi i řídíme. A někdy jim přisuzujeme až magickou moc. Čísla, cifry, numera. Dáte na magickou moc čísel? Plánujete třeba práci na zahrádce podle data? Vybrali jste si registrační značku vašeho auta složenou z vám sympatických cifer? Pamatujete si životní či dějné události, které se odehrály ve snadno zapamatovatelném datu, jak říkají cimrmanologové? O vašem speciálním vztahu k číslům budete moci něco říct nebo napsat v Noční lince, která právě začíná. A když jsme u těch čísel 731 800 900, to je ten telefon, který byste měli využít až do zítřejší jedné hodiny, máte-li svůj číselný příběh. Psát můžete tradičně na rozhlas.cz

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to čísla, která jsou v hlavní roli, tedy jsou tématem našeho povídání. První volající na číslo, apropo číslo 731 800 900, je paní Dana. Pěkný sobotní večer. Jakou jste měla sobotu? Oddávala jste se sluníčku?
1: No, tady nám teď bouří. Už vám přiznala pravdu.
0: No tak než to zblatné přijde do Brna, tak snad ještě stihnu přijet domů.
1: To ještě. No, to určitě ano. Ono to bude jenom taková místní bouřka. No a můj syn, ten se vrací až ze Španělska, takže já jsem taková trošku nervní, ale chci poslouchat, ale volám hned první, protože za prvé teda mě čísla, pro mě to je prostě životní filozofie, dá se říct. Zabývám se numerologií, teda mimo jiné také. A numerologie je strašně vzácná, zvláštní věda, protože tam je to opravdu o datu narození. Když vlastně uděláte si takovou mřížku a teď zkoumáte vlastně, v tom rozboru zkoumáte vlastně, která čísla chybí, která čísla jsou ve větším množství a podle toho vlastně je to daleko osobnější než nějaké, já třeba horoskopům vůbec nevěřím, jo, jako takový všeobecný, to mě nezajímá. A k tomu mě vlastně dohnali, já jsem kdysi byla v astrologicko-léčitelské škole a byla jsem tam teda jenom na jeden semestr, ale to mi stačilo a tu numerologii jsem dostala vlastně jako dárek potom poštou, jo, jako za účast. A je to velice zajímavé, protože jako dá se opravdu člověk, kterýho jsem potkala poprvé, když se o to zajímá trošku, tak já si ho rozeberu tak jako opravdu do detailu.
0: No tak na vás pozor.
1: No to jo teda.
0: Nezdělovat na potkání datum narození. Ale paní Dano, víte, co mě zajímá? Já už párkrát o něčem takovém, ano, o čem mluvíte, slyšel. A znamená to, že se, když se narodí vícero lidí ve stejné datum, ve stejném roce, že jsou všichni stejní?
1: No a nejsou všichni stejní, protože potom teda hraje čas narození, přímo ten čas, taky roli, ale to už zase v astrologii, jo, ale v numerologii ne. Tam je teda fakt, že jako těžko se to dá popisovat. Já třeba vím, co znamená, který číslo v té mřížce, když si uděláte vlastně těch 9 čísel, si dáte prostě do takové mřížky a teď to prostě prozkoumáte, tak jako překvapila jsem mnoho lidí v životě, jak přesně to vycházelo, jak klady, tak vlastně i nedostatky, na kterých je potřeba vždycky zapracovat. Je to zvláštní věda. Numerologie je zvláštní věda a říkám, pokud ten člověk se narodí, tak má zase jiný ascendent, a to už není o číslech, jo? Má jiný ascendent, protože tam hraje čas i ten čas zrodu toho narození, nadýchnutí prvního. No ale já to budu dneska určitě poslouchat, protože budu napřímo teda stoprocentně a je teda fakt, že mě zajímají prostě hlavně šestky jsou důležité, sedmičky a pak osmička, to je takové číslo, které prostě v té numerologii dělá trošku neplechu, je to takové karmické číslo.
0: No tak mě osmičky vytrhly už dávno teda. Ale slyšel jsem, že Asiaté mají jako šťastné číslo právě osmičku.
1: Je to zvláštní, ano, Asiaté to tak mají. A nevím proč, já vlastně vůbec nevím proč.
0: No tak máte aspoň domácí úkol,
1: ale víte,
0: paní Dano.
1: Víte co, já jsem třeba zkoumala, já jsem milovala, zbožňovala princeznu Dianu. Jo, to byl takový můj idol ženství. A já jsem zkoumala vlastně, že ona fakt umřela v ten den osmičky. A ono se to vlastně střídá pak po měsících a po rocích a prostě se dá pracovat se vším možným. Nic, nebudu to natahovat, Borku. Já jsem ráda, že jste mi pustil, přijal teda do vysílání. Já vím, že prostě já jsem třeba dvojka a to je takový intuitivní člověk.
0: No ale počkejte, počkejte, vy už mě opouštíte, ale já ještě potřebuji něco vysvětlit. Teď jste se toho vlastně dotkla. Vy jste dvojka a říkala jste, že Diana umřela na den osmičky. Tomu nerozumím, protože umřela 31.8.1997. Tam se jedná o ten ciferný součet?
1: Ciferný součet, přesně. A pak záleží na tom, vlastně, kdy se kdo narodil, tak vlastně se to, ono se to dává do takový tý vlastně devíti místní mřížky a pak ještě který čísla chybí v té numerologii, tak to je taky podstatný, protože to je taky podstatný. No a já věřím tomu, že vy jste člověk plný odhodlání a dokonce máte takovou senzibilitu určitou, jo? Máte asi čich na lidi, to určitě stoprocentně, jenom tak, jak vás typuju.
0: No, ale tak dobře, budu se tvářit jako, že ano, i když, no, nechme to na jindy. Paní
1: a já
0: Dano,
1: mám zase velké odhodlání, jo, ale ne, když všechno dotáhnu do konce. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím vás, Borku, mějte se moc krásně, krásný večer, noční linku celou. Budu se snažit poslouchat až do konce, protože mě to docela zajímá. A nebudu rozvádět takové ty věci, které už jsou víceméně individuální pro každého.
0: Děkuji za váš telefonát. Otevřela jste noční linku, patří vám. Dík.
1: A už nám zmí, což je znamení.
0: No, tak znamení, to je taky pěkné téma. Možná někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer, dobrou noc. No prostě, je tu noční linka, já vás zdravím. A na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy na téma čísla. S tím dalším čeká teď Iveta. Tak aby nečekala dlouho. Iveto, zdravím do Olomouce.
2: Krásnou noc, děkuji za přivítání. Tak zdravím všechny posluchače, já volám tedy z Olomouce Radíková. A já chci navázat na tu paní, to, co říkala, to je pravda.
1: A myslíte numerologii, to... abychom vysvětlili těm, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům, ano? Pokud tedy navazujeme.
2: Ano, tak ano. Numerologie je vlastně věda, nauka o číslech. A chtěla bych říct, navázat na tu paní, ona měla nějaký odborný kurz, ale já jsem se tou numerologií, mě to vždycky zajímalo, ta astrologie, numerologie a tak dále. Horoskopy, no to je jiné téma. Ale k té numerologii. Já jsem byla takový samouk, já jsem si kupovala různé knihy jako mladý děvče, už od 19 let jsem se tím zabývala, teď už jsem teda stará babka v důchodě, ale chci říct, navážu na tu paní. Já věřím číslům, opravdu ano, vím, o čem ta paní hovořila. Ona hovořila o mřížce, to je takový čtvereček, abych to posluchačům upřesnila, to je takový čtvereček, je rozdělený na takové dílky 3, 3 a 3, čili 9 takových čtverečků ve velkém čtverci.
1: Taková sudoku.
2: A teď, prosím?
1: Taková sudoku.
2: Ano. A teď máte své datum narození, ano. A teď v tom prvním sloupci nahoře je jednička, vedle je dvojka, trojka a v tom další je čtyřka, pětka, šestka, sedm, osm, devět. A teď, když máte své datum narození, třeba moje 18. ledna, ano, 1961, tak já si to tam napíšu do té mřížky a teď se vám tam ukáže, která políčka zůstanou prázdná, jak ta paní říkala, jo? A to také něco znamená. Já mám knihu.
1: Co to znamená právě? U vás třeba konkrétně, co to znamená?
2: Co to znamená konkrétně moje datum narození? Tak to znamená, když si vyplním tu mřížku, tak vidím, že tam mám 4 jedničky, což je vysoká senzibilita a je to někdy i na obtíž, že ten člověk je strašně citlivý a v tom životě to je závada, jo, protože nevíte, co sám se sebou, jo, když jste třeba mladý, jo, máte třeba nějaké zamilování, nebo vás někdo zklame, nebo to, tak ten člověk má problémy. Ty 4 jedničky, to je vysoká senzibilita, vysoká citlivost, to je taky špatně, jo. Potom, když tam má někdo dvojku v té mřížce, datum narození, to je něha. Jo, když má někdo třeba 2 dvojky, tak je to strašně něžný, citlivý člověk, hodně, hodně fakt něžný. Potom, když tam má někdo 6, to je pro mě důležité číslo. Já vždy, když jsem si našla nějakého chlapce, já jsem se dívala do té mřížky, jestli tam má 6. To je rodinné číslo, který muž má v datu narození 6, tak je pro rodinu. Kdo tam nemá 6, tak s tím nic neuděláte. Měla jsem takového přítele, on tam tu 6 neměl a opravdu neměl vztah k té rodině. Furt někde lítal, s prominutím v uvozovkách, furt někde musel brousit, kavárničky, hospůdky, kamarádi, jo. A měl třeba, znám takového přítele, který byl 2x rozveden, protože neměl, já jsem se na to dívala, na to jeho datum narození, neměl v té mřížce nebo v datu narození tu 6.
1: A jde o datum narození měsíc, den nebo letopočet?
2: Celé datum narození.
1: Celé, včetně letopočtu, ano.
2: Ano, samozřejmě den, měsíc, rok.
1: Jo.
2: Teď vám chci říct, dá se vypočítat takzvané životní číslo. To je také velmi důležité. Sečtete si celé datum narození, třeba moje 18, takže 1 a 8, 9. Leden, to je jednička, takže 10. a rok 1961. Takže 10 a 1 je 11 a 9 je 20, 61, 20 a 6 je 26. Ne, teď jsem to řekla blbě.
1: Pardon, znova. Že se směju, ale teď mi tak napadlo. Já už jsem zapomněl, jak mluvíte dokonce i PIN na svoji kartu. Bankomatovou. Vy jste mě zmátla úplně.
2: Takže znova, prostě to řeknu znova, já jsem to blbě sečetla. Takže 18.1.1961 moje číslo celkové, když to všechno sečtete a vyjde vám třeba na konci 26, tak to ještě musíte sečít znova, čili 2 a 6 je osmička. Takže životní číslo vaše je osmička. A moje celkové datum narození, když to celý sečtu, potom když vám to skončí třeba 13, jo, ten konec, tak ještě 1 a 3 jsou 4. Jo. Musí vyjít jedno číslo. Takže mně to vyjde, takže já mám 9 a teď vám to chci vysvětlit. 9 to je mé životní číslo a to znamená, to je duše, nejvíce vyspělá duše. Někomu vyjde 2, to je dle karmy, níže vyspělá duše. Ještě se musí několikrát narodit, aby dosáhla té 9.
1: Tak já si to tady počítám a pořád mě vychází po každý něco jiného. Já nevím.
2: Tak.
1: Já nevím.
2: Kdybyste mě prozradili.
1: No, nebudu tak... Vy jste sice prozradila svoje datum narození, ale ano, já s tím nebudu obtěžovat.
2: Tak bych vám to číslo hned řekla.
1: Děkuju, jste moc hodná, ale víte co, když jsme tak u těch čísel a vy jste to rovnou položila do té numerologie, vzpomínáte si, jestli tahle vášeň začala ještě v době, když jste byla na základní škole?
2: Mě to začalo bavit, jsem se tím začala zabývat tak v 18 zhruba.
1: 18, takže to už bylo po základní škole, takže mě neřeknete pí na, dejme tomu, 10 desetinných čísel. Nebo tíhové zrychlení. Pamatujete si, jaký je tíhový zrychlení na Zemi? To je taky číslo. Taky nevíte. Takže vy jste prostě jenom přes tu numerologii. Já si to potřebuju ujasnit. Jo? Jestli je to obecná vlastnost vůči všem číslům, nebo jestli je to jenom na tu numerologii. Jo, jestli si pamatujete...
2: Aha, ne, já jsem se hodně zabývala hlavně datum narození. Tou mřížkou, jak říkala paní. To je takový čtverec a on je rozdělen, jak se vám říká.
1: 9x9, ano, teda 3, ano. Jo, čtverce, sudoku, ano. Mimochodem, víte, jaký je součet těch cifer od 1 do 9? To je taky potřeba někdy v sudoku, pokud děláte killera.
2: Já to sudoku, já jsem to zkoušela, já to nedokážu, já vás obdivuju.
1: 45.
2: Já to nedokážu.
1: No tak to jen tak, a vidíte, sudoku, nejsme posluchači, slyšíte, a jak každý prostě k těm číslům přistupuje úplně jinak.
2: No, ano, to je pravda. A pro mě to sudoku, to je fakt pro chytrý lidi a já jsem to zkoušela několikrát, já jsem to tak chtěla jako dokázat a mně to nejde prostě, jo.
1: No tak každý jsme na tom trošku jinak. Já si konec konců předplácím ten, nemůžu říkat, jaké jsou to noviny, ale vždycky v sobotu je tam i trojice killer sudoku a jenom kvůli tomu já si to předplácím, protože ten zbytek je strašný, ale jako sudoku to musím vždycky v sobotu ráno mít. No. Paní Iveto, já vám moc krát děkuju, já se budu asi zabývat numerologií, aspoň na tyhle 2 hodiny noční linky, protože s tou mřížkou jste mě inspirovala.
2: Je to 45.
1: 45, ano, od 1 do 9, ano, to je 45.
2: Je to 45, teď jsem si to vypočítala. Ještě vám chci něco říct, někteří lidi se bojí 13, jo. Nemusí to být vždy nešťastné číslo. Třeba můj manžel byl narozen 13. září, moje dcerky dvojčátka 13. června.
1: No.
2: Nemusí to být vždy nešťastné číslo. A ještě chci říct, jak mám tu knihu, jo, té numerologii, tak tam píšou, že ta 13 je opravdu jako v datu narození, jo, že ti lidi to mají jako trošku těžší v životě, jo, že ta 13.
1: No tak začíní... konečně vím, čím to je, no, já jsem 13. No? Paní Iveto, děkuji moc krát a aby dostali šanci ještě i další, kteří se třeba zabývají čísly anebo mají vztah cifrám.
2: Takže ať hledají, tak to ukončím. Děkuju. Dívky 6. Šestku, to je muž pro manželství.
1: Muž pro manželství. A musí to mít v datu narození, tak jo, to ještě
2: ano,
1: musíme
2: říct. Ano, šestka.
1: Tak.
2: A bude to dobrý manžel.
1: Mějte
2: tak,
1: se pěkně.
2: Dobrou noc. Všichni, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když jsem v úvozovkách vymýšlel téma pro dnešní noční linku, vůbec jsem netušil, že to naše posluchačky, zatím to byly pouze dámy, které se dnes dovolaly do noční linky, že je to tak chytné. No tak jak Dana, tak Iveta se zabývali a zabývají numerologií. No a dnes máme pořád ještě 6.6.2026, tak právě proto dnes mluvíme v noční lince o číslech a o vašem vztahu k cifrám, k numerům, k číslicím. Kdo pak další nám teď poví na naší telefonní lince 731 800 900 ten svůj příběh o číslech? Je to Monika. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitančiku, i všem přeju dobrý večer. Dnešní téma se mi moc líbí, opravdu, akorát teda ještě, musím vás za něj pochválit, ještě by bylo lepší 26.6.2026, abyste tam měl všechna čísla se stejným obsazením.
0: I zrcadlově, ale ano, aby to bylo.
1: Musím říct, že teda čísla asi určitě mají nějaký význam hlubší, než si myslíme, ale nesmí se to jako hnát přes sílu. Moje maminka se chtěla jako dobře vdát, vzala si teda dobrého člověka, mého otce, ale to datum trošičku se jí jakoby vymklo ze šťastného manželství, že pak tedy manželství mých rodičů skončilo rozvodem. Maminka si vybrala 22.12.1962 a pak se někde dočetla, že ty dvojky nejsou úplně optimální.
0: Že kdyby třeba počkala měsíc, že by to vyšlo, jo, to manželství?
1: Já bych řekla, že spíš by to chtělo jako impulzivně. Já jsem si vždycky říkala, že kdybych se, nebo třeba máte ty drahé svatby za 500 000 hostina. Já kdybych se někdy vdávala, a to není vyloučený, na starý kolena jsem si říkala, proč ne, tak si vemu, jak to bylo v moderních 70. ve Spojených státech, tak si vemu džíny, kopretinu do vlasů a budu se vdávat bosá na pláži a nějaký hostiny za 1 000 000 000. A datum nebudu vůbec o tom přemýšlet, ale to sem nepatří. Například na území Spojených států jsem vkročila přesně 11 let a 9 měsíců před 11. zářím, což mě teď úplně vyděsilo, když tak přemýšlím o těch číslech, jak paní Dana, nechápu, kde nabrala tu osmičku u té Diany, to trošku bych chtěla vysvětlit, já když sečtu datum jejího úmrtí, tak mi vyjde 38, jo. To nevím, kde vzala.
0: No, 3 a 8 je potom 11, 1 a 1 jsou 2, takže dvojka mě tam vychází. Ale to, já nejsem numerolog, to jenom
1: no,
0: se držím toho, co říkáte vy.
1: Čísla jako opravdu teda s tou posluchačkou, s tou dámou, co říkala, že 6 je rodinný typ, tak můj nejlepší ex-partner teda nemá 6 v rodném datu narození a byl fajn, tak jako
0: no,
1: nevím.
0: No, ale je ex, no, takže taky to asi nevyšlo.
1: No tak máte, teda vy mě dáváte, ale je fakt, že třeba moje babička se narodila 15.3. a moje maminka 13.5., ale to nebyla její máma, to byla její tchyně, jo. A nebo 26. března se narodila moje prababička a na její narozeniny naštěstí, když už teda nežila, zemřel její syn, můj dědeček, takže takovýhle různý.
0: No máte k číslům blízko. A teď mě řekněte, máte auto?
1: Nemám žádný čísla na autě, ale vím, že Karel Gott měl rád osmičky a měl je na autě v telefonním čísle. A dokonce se vlastně ženil sice 7. ledna, ale to bylo v Las Vegas, tady už bylo 8. ledna 2008. A například teda zase ty osmičky jsou tedy pro mě, já jsem měla 2x autonehodu 8. možná i umřu 8. teď jste mě úplně vyděsil. A 8.8.2008 8 mrtvých ve Studénce. No tak já nechci končit smutně, tak něco veselejšího. V hotelích nebývá 13. patro, že jo?
0: Taky jsem o tom slyšel, no.
1: 13. pokud vím, není v letadle, nebo aspoň si nevzpomínám, že bych někdy seděla na sedadle 13. Tak
0: nevím, to vám budu moc říct za 2 týdny, no.
1: Tak se podívejte prosím pozorně. 11 je prej nejlepší číslo, tam snad všichni přežívají, nepřeju vám žádnou nehodu, chraň pánbu, ale já jsem teď poslouchala teda výjimečně nikoli vaši audioknihu, ale audioknihu Davida Hecla, prvního našeho pilota, který přiletěl na Airbusu A380, já jsem se vždycky bála lítat Airbusama a teď už se nebudu snad bát, doufám, ale
0: No ale je dobře, že jste pochopila moji otázku na téma čísla, když jsem se ptal,
1: no, čísla
0: jestli jste někdy měla auto.
1: Moje maminka, no,
0: jaké byste si vybrala vy číslo, kdyby vám nabídli, jo? Tak to by mě taky zajímalo.
1: Jaký číslo bych si vybrala?
0: Jako SPZ-ku, jo, myslím. No ale nemáte auto, takže teď se nemůžeme o ničem bavit, jo?
1: No já bych si tam nedala číslo, abych si tam dala jméno.
0: Je rovnou jméno. No tak taky řešení. Dnes už to jde.
1: No, ale jako ještě na závěr řeknu, že moje máti mě trošku zklamala. Já jsem se narodila 10.1. a maminka umřela 1.10. Tak nevím, jako jestli to má nějaký vyšší smysl, nebo co no, to má znamenat, ale je to strašidelný trošku.
0: Monika, která má vztah k číslům přímo nepopiratelný, byla další posluchačkou dnešní noční linky, která zavolala. Já vám za to moc krát děkuji, Moniko, a přeju vám
1: krásné léto. Naschledanou.
0: Naschledanou. Bedřich, jak je jeho zvykem, na rozhlas.cz lomítko linka napsal velmi stručný vzkaz na téma čísla. Cituju. Dobrý večer, já mám rád čísla. Konec citátu. Tak něco dalšího. Michal píše, čísla mě přitahují, ač ne tolik jako písmena. Uměl jsem Ludolfovo číslo na 110 míst, jenže mi došlo, že na pí se holky fakt balit nedají. Dnes už si pamatuji jenom tak 30 pozic za desetinou čárkou. Pořád si ale opakují sled čísel na francouzské ruletě. Používám je totiž ve svém vlastním systému, který mi pomáhá snadno vytvářet a pamatovat si různé kódy a hesla. Než mě to nějak přestalo bavit, používal jsem v běžném životě takzvaný master systém, mnemotechnickou pomůcku k zapamatování čísel, která funguje na principu převodu číslic na souhlásky. Následuje příklad, který vám sice můžu ocitovat, ale nevím, jestli to pomocí pouze hlasu bude znít tak, jak to zamýšlel Michal. Například šesticiferné číslo 202527 bych si zakódoval jako N, velké, malé O, ční, malé I, linka, N rovná se 2 a tak dál, uvidíte po jedné hodině. Ale když padla zmínka o ruletě, zakončuje Michal, víte, jaký je součet všech jejich čísel? 666, ano, ďáblovo číslo. Ruleta je prostě ďáblův vynález.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas na čísla. No tak na noční linku rozhodně. A tématem dnešního povídání jsou právě čísla. Volá první muž, tedy dovolal se první muž. Možná vás bylo víc takových, ale zatím to byly pouze samé dámy, které mluvily o svém vztahu k číslům, k cifrám, k numerům. Teď je to Matěj, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače u rádia.
0: Zdravím vás. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám z čísel upřímně veliký respekt, hlavně když se mluví o nešťastných číslech.
0: Máte nějaký konkrétní příklad toho, že se nějaké neštěstí stalo pomocí čísel třeba?
1: Pomocí čísel takhle úplně ne, ale třeba datum 13. duben byl pro mě velmi osudným, protože se mi stala taková menší autonehoda. A od té doby vlastně číslo 13 považuji za velmi strašidelné, minimálně jako pro mě.
0: Kdo byl viníkem té nehody?
1: Bohužel to byla kluská silnice.
0: To se mi stalo pod Rohlenkou. Tam jsem udělal první jarní brázdu, kdysi dávno. A stalo se to 14. března.
1: Vám?
0: Mně.
1: No já jsem udělal hodiny. To bylo fakt strašidelný a od té doby se 13. jako opravdu bojem.
0: Kolikátýho je? 6. Ano, 6.6., proto je taky tématem číslo, respektive čísla. Takže máte ještě týden na ježdění autem a potom si dáte den pauzu?
1: No to já vždycky právě. Ale možná v létě bych asi ani nemusel, jsem myslel.
0: Takže to je den, kdy, tedy 13. je den, kdy chodíte do práce pěšky?
1: To, dá se to tak říct. Já mám vlastně ještě vlastní bicykl a tím bicyklem většinou taky jezdím, ale málo kdy.
0: Pamatujete si čísla bez jakýchkoliv problémů, nebo si musíte zapisovat třeba PIN k vaší kartě nebo k vašemu telefonu?
1: To záleží, jaký čísla. Třeba PIN zrovna ne, ale třeba na roky, na dějepise, to jsem měl problém, abych se jako přiznal.
0: Takže letopočty, to byl problém v dějepise. Taková ta mnemotechnická pomůcka 4, 5, 6, 7, mám tím na mysli slavné červencové dny, respektive upálení mistra Jana Husa, to si nepamatujete, jo? 4, 5, 6, 7, 14, 15, 6, 7.
1: To si pamatuju.
0: Jo, no tak prosím, tak můžeme pokračovat v tomto duchu. Tak mě řekněte, třeba, ne, vážně, já si teď dělám legraci, takže čísla ovládáte, dobře, tak ovládáte, ale máte k ním respekt.
1: Ano.
0: Matěj, děkuju. Mějte se hezky.
1: Mě taky, nadchla.
0: Pavel ze Židlochovic píše, přeji všem krásný noční čas a co se týče čísel, tak jenom bych tady zmínil, že podávám sice ne pravidelně, ale jenom když to finančně situace umožní, tak 10 šťastných, aha, a sice ne, napsal totiž dohromady, to mě zarazilo. A používám stále stejný tiket se stále stejnými číslicemi, nebo čísly, i když jednou za rok to změním, protože jsou tam nějaké údaje, co se týče věku. Takže to jsou vlastně každý rok jiná čísla. Jinak zůstávají data narození a podobně, ale číslo věku se mění každý rok. Ano, to tak bývá. Tak tam akorát nedochází ke změně, jinak stále stejná čísla. Tak to je asi tak, co se týče čísel všechno. Děkuju, Pavel ze Židlochovic. Já děkuju, Pavle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čísla, numera, cifry, číslice, no všechno, co s čísly souvisí. O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A tohle je naše posluchačka Staňka, která zřejmě má co říct. Pěkný večer přeju.
1: Děkuji pěkně, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co se týče numerologie podle čísel data narození, to je jedna věc, ale já spíš tedy holduji numerologii podle jména.
0: Jak no to je se to dělá?
1: No písmena. Já jako vaše třeba Borek, jo, nebo to. Takže já vám to můžu
0: tabuku, víte co, já o sobě nechci radši nic vědět. Jestli můžete, třeba demonstrujte
1: ačko,
0: na někom jiném.
1: Ačko je jednička a je S taky je jednička. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Bčko je dvojka, KT je taky dvojka.
0: Mm-hmm. Takže k písmenům jsou trojka, přiřazena čísla.
1: Ano, LU je taky trojka. D je čtverka, MV je taky čtverka. Ečko je pětka, N a dvojité V je pětka. F je šestka, OX je šestka. G7, P a Y, to všechno je sedmička.
0: Teď to znělo trošku jako záznam šachové partie. Promiňte, že jsem vás přerušil, ano. Mě to prostě nedá. Já jak poslouchám, tak si říkám, jestli se dostaneme i do autu, jako Jara Cimrman. No nic, pokračujte prosím dál.
1: Háčko je osmička, Q je osmička, Z je osmička. I je devítka a R je devítka. Mm-hmm. Jo? A podle písmen ve jménu potom vlastně přiřazujete a sčítáte ty čísla. Jo? Jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku.
0: A kde je nula? Ta nemá přiřazeno žádné písmeno?
1: Ne. Mm-hmm. O je tam šestka. F je šestka, O je šestka a X
0: ano,
1: je
0: ano,
1: šestka.
0: To jste říkala, mě zajímala ta nula, jestli je k něčemu přiřazená.
1: Ne, to jsou písmena, tam nula není.
0: Dobře, jenom jsem se ptal.
1: Ale potom, když sčítáte a vyjde vám nula, tak třeba jedna plus nula je jedna, jo? Mhm. Takže to, takže spíš podle tohohle toho se orientuji, ale jinak, že bych byla až tak nějak upřeně důvěřivá, já si myslím, že ten život trochu tak máme ve vlastních rukou. Já se tedy zajímám o automatické písmo už pár let, ale jako jsou to všecko máme ve svých rukou, všechno je síla mysli.
0: Paní Staňko, řekněte nám, kteří neví, co to je automatické písmo?
1: To je písmo, že, jak bych vám to řekla, kladete otázku, musíte se ale na někoho obrátit, musíte mít takového toho pomocníka svého, no a v podstatě držíte lehce tušku, jo, a na základě těch vašich otázek, jako vám to potom píše celé věty.
0: Jako vy sama nevědomky píšete celé věty?
1: Celé věty, ano, nevědomky. Mm-hmm. Do toho žádnou mysl nemůžete jako vkládat. Mm-hmm. To nejde, to byste ovlivňoval nebo něco si přátom. Musíte mít opravdu čistou hlavu.
0: No tak já si dám k posteli dneska papír, tušku, kdyby náhodou to na mě přišlo v noci.
1: Dobře.
0: Děkuju, paní Staňko.
1: Zkuste to.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: Jaký je váš vztah k číslům? Jestli pak si pamatujete všechny ty takzvané piny, které potřebujeme skoro denodenně. No, možná někdo ne, ale věřím, že se pár takových najde, kteří si je někam píšou a někteří si je pamatují pomocí, dejme tomu, mnemotechnických pomůcek a někdo ta čísla vidí třeba jako písmena nebo přiřazuje. Taky už tady byly ty případy i citované od Michala, že si přiřazuje k písmenům čísla. Stejně tak jako, tedy podobně jako teď Staňka. O číslech si můžeme povídat ještě zhruba hodinu a 10 minut, takže tady je další číslo. To byste měli volit, chcete-li vstoupit do vysílání Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to máme další cifry, 10 prstů pro život. O číslech. O číslech si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je připravena Petra, která nám řekne, jestli je kamarádka s čísly. Dobrý večer, Petra.
1: Dobrý večer.
0: Jste nebo nejste kamarádka s ciframa?
1: Já jako s číslama jsem docela kamarádka. Mě strašně bavila na základce matematika, úplně mi to fascinovalo. Ale já jsem se vždycky k tomu snažila nějak přijít poškrkané všechno, nějak jako jinak než ostatní, jo. Takže učitel ze mě šílel. Výsledek byl správný, ale postup nemohl absolutně pochopit, jo.
0: A vy jste viděla čísla jinak než asi my ostatní, že jo?
1: Jo. A prostě když jsem šla na učňák, když jsme byli na základní škole v 8. třídě, tak se připravovali na přijímačky a já jsem šla na učňák. Ale fascinovaně jsem s nima počítala ty slovní úkoly, to mě úplně fascinovalo. A byl tam jeden slovní úkol, už je mě přes 50, tak už to nepamatuju přesně, ale prostě já jsem si ho tak vzala do paměti, spočítala jsem ho teda dobře. Učitel ze mě šíle, proč poslouchám je, proč si neopakuju něco jiného, ne? A přišli jsme na učňák a teď učitel první hodinu matematice říká, já si nedívám na známky, já si vás nebudu, to vám dám jeden úkol. Oznámkuju první tři, ti dostanou za jedna, nemusíte se bát, nikoho jiného známkovat nebudu. A začal říkat ten slovní úkol a ještě než prostě on ho dořekl, tak já už jsem si vzpomněla ten výsledek. A já už jsem se hlásila, ne? A teď jsem si mezi tím psala něco na papír, škrkala tam, ne? A už se, ale jak ho dořekl, v momentě, kdo ho dořekl, tak se přihlásil další spolužák a chvilinku po něm ještě jeden. On řekl, že prvním třem dá jedničky.
0: To je třída plná géniů.
1: A teď prostě on říká, no tak dobrý, nebudu se vás, ale říkal, tak projít to jenom, vy máte za jedna, říkám, ne. Tak za dva jste měla z matematiky, říkám, ne. Za tři? Říkám, myslíte 8. třídě, no. Říkám, tak ne, a on, to není možné, já jsem říkal, že se mě nebudu dívat do papíru, jste měla čtverku, říkám, jo.
0: Takže přestože čísla jsou vaší v uvozovkách vášní, vy jste skončila základní školu se čtyřkou z matematiky.
1: Ano, na učňáku už jsem měla teda dvojku a potom jeden rok aj trojku, ale jinak jako čísla mě fascinují. A můj taťka byl vlastně kouzelník amatér. On kouzel, dělal různé čáry, triky. Aha. A já jsem do toho vyprávila s číslama různé hádanky a fígle. A třeba jenom taková jedna, si můžu kratička, myslíte si nějaké číslo v duchu? Mm-hmm. Připočtěte k tomu 5. Mm-hmm. Připočtěte 4.
0: No jo, a já to mám desetiny místa.
1: Aha, tak to jsem zase měla říct, že to má být.
0: Teď jsem vás dostal, že jo?
1: No. No ne, a promiňte, to prostě. Mm-hmm. Víš, to prostě tak řeknu a ještě tam mají dělení a pak řeknu, abyste odečetl to číslo, které si myslíte, tak uhodnu, které číslo vám vyšlo. A když to řeknu třeba 10 lidem, tak všem vyjde stejné číslo, ne? A to vždycky pro všichni úplně, nebo i když jsme byli někde tak všichni úplně nechápali, jak to vím, ne?
0: No tak tatínek byl kouzelník a vy jste kouzelnice s čísly, no.
1: No a já jsem do toho s číslama různé takové ty fígle a... Takže jako čísla mě vždycky fascinovaly. Piny si pamatuju některé, kde už to musí být složitější, tak si to musím jako psát, ale

0: jsme do Brna. A hned za Kyjovem první policie zastavili nás a zastavili, kontrolovali všechno. Teď se pali na auto. Vy si děláte srandu, říkám, proč? Že v tehničáku máte, že to auto bílé. A říkám, ale ono je modré, ne? Teď jsme na to koukali a ona to tam nějak blbě, ono bylo původně bílé. To tam blbě napsala.
1: Ajajajajajaj.
0: No, ale co? Po cestě nás zastavili ještě 4 policajti. A tím druhým jsem hlásila, já mám takový problém, ono není moc bílý, je modrý, ale já to přepíšu.
1: Já mám takový pocit, že oni si vás předávali pomocí vysílačky.
0: Mě to taky tak přišlo, já říkám, ještě jedno a už to bude. A manželitky, no tak už to bude po třetí, no tak už to bude po čtvrté, ne?
1: Petro, moc krát vám děkuju. Mějte se hezky, jo, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
0: Jo, vám taky naschledanou.
1: Blíží se půlnoc, za malou chvilku už bude nový den a svátek bude mít Iveta. No, gratuluju, dámy. A vlastně bych měl ještě teď pogratulovat všem Norbertům. Pořád ještě máme 6.6. I proto je tématem noční linky to, o čem si dnes povídáme, tedy čísla, cifry, numera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Už minutu a půl jsme ponořeni v novém dni. A abych byl stylový, protože tématem noční linky, kterou právě posloucháte, jsou čísla, jsme ponořeni v nové cifře, v novém čísle. No tak už je 7.6.2026, ale pokračuje ta možnost, máte-li kladný, anebo třeba i velmi záporný vztah k číslům, zavolat a říct právě ten svůj příběh o číslech. Zabýváte-li se numerologií, tak teď na malou chvilku neposlouchejte, protože Vláďa napsal na rozhlas.cz/Linka: Dobrý večer, nemáte to teda dnes vůbec jednoduché? Úsměváček. Nazývat numerologii vědou je odvážné, ale jako koníček je numerologie bezva. Nutí lidi aspoň počítat, když dnes není matematika v kurzu. Pěkný večer všem. Už můžete poslouchat, numerologové.

0: a numeroložky. Mám tady další vzkazy a samozřejmě, že i vy můžete napsat na rozhlas.cz/linka. To je jedna z možností, jak svůj příběh, svůj postřeh o číslech dnes dostat do vysílání. Ta druhá šance je potom pomocí telefonu 731 800 900, ale zpět k té naší bráně, respektive k webu, na který píšete. Mám tady vlastně dva vzkazy, řekl bych synchronizované, protože ve 23.40 napsal Michal: a my na Slovensku máme rádi čísla. Pozdravujem z Valdova u Nové Paky. A o 8 minut později napsal Jaroslav z Židlochovic: já mám čísla také velmi rád, jako ti Slováci. Prosím, zahrajte Prodigy. Děkuji. Není zač, protože Prodigy opravdu nabídnout nemůžu. A teď další z vás, který má vztah k číslům. Je to František. Já jako majitel firmy musím stále pracovat s číslama. Za prvé, když beru nového zaměstnance, tak ten se prvně ptá, kolik si u mě vydělá. To za prvé. Já mu musím říct podle toho, kolik on vydělá mě. Dále se ptají zákazníci, abych jim udělal nabídku za práci, kterou chtějí po mně. Abych jim udělal. Musím znát ceny materiálu, ceny za práci, takže opět spousta čísel. Takže pane Borku, i když ve škole, mně pravopis moc nešel, to nakonec je zřejmé z mojich psaných příspěvků, ale práce s číslama ta mě začala bavit až v dospělosti. Poznal jsem lidi, kterým práce moc nešla, ale všichni uměli počítat. Na tyto lidi si člověk musel dávat pozor. Moc pozor. František ze Židlochovic. Františku, děkuju. A další příběh na téma čísla. Po písničce, kterou vám zaspívá Marie Rotrová, vítám vás v novém dni. Je 7. Je neděle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já vlastně nevím, jestli jsem se toho spojení bál nebo ne, ale zatím jsem ho nepoužil. Udělá to za mě Radomil. Já, když jsem měl v úvodu říct, jakéže je téma dnešní noční linky, tak jsem sice použil hodně slov, ale spojení kouzelná čísla jsem nějak vynechal. Radomile, dobrý večer. Děkuji, že jste mě k tomu znovu dostal.
1: Krásný dobrý ráno, v té Božku.
0: Zdravím vás. A vy máte
1: posluchačům, kteří ponocujou stejně jako já, a poslouchají vaši linku, máte dneska úžasný téma, čísla. A já jsem si tak hned jako vybavil, když jsem slyšel poslední váš hovor do éteru takhle po zprávách nebo po přelomu na půlnoci na teďko, na novej den, tak já mám ty kouzelný čísla v tom, asi v těch datech narození, možná mě a mý partnerky současný, kterou mám už o víc jak možná 13 let. Není to teda moc častý, že bych měnil partnerky, ale...
0: Ale když ale, už, tak je to podle čísel, jo?
1: Tak možná ty čísla byla spíš jenom náhoda, protože já když jsem narozen posledního dne v měsíci desátém, 31.10, a jsem rok výroby 85, tak jsem zjistil, až jsem se vlastně s tou děvčinou seznámil trošku víc, že ona je narozená 13.10.86. Mm-hmm. Jo, takže se prohodili dvě cifry a co je ještě, ale není to o číslech, je ještě víc zajímavý, že já jsem Radomil, jak jste mě představil, a moje partnerka je Radmila.
0: Takže jo? Něco jí tam sice chybí, ale něco zase přebývá. To je ten 86. zatímco vy jste 85. Takhle bych si to vysvětlil já. Jo? Mnemotechnicky bych si to možná i pamatoval. A když jsme tak u toho, já vím, že není podstatné to, co já si myslím o číslech, ale přece jenom já jsem byl vděčný za to, že v těch dávných dobách, kdy jsem ještě byl ženatý, že datum svatby bylo 10.10., protože já bych si to jinak nezapamatoval. No, to se dobře pamatuje, to je dobře zapamatoval ten
1: datum. Mám ještě jedno zajímavé číslo, tak jak pan František ze Židlochovic psal, že má firmu a teda firmy mají IČA. Já když jsem si šel dělat OSVČ na úřad, tak mi vlastně ten jejich jako generátor vygeneroval automaticky nějaký číslo jako IČ. A to moje IČ je 0406, když to spojíme ty dvě čísla 4 a 6 je 10, tedy 10. měsíc narození pro oba dva. A 13.10. Jo? 0406 13.10.
0: Jo, tak nevím, to je Radmila. Takže ta firma je z poloviny Radmily. Jo?
1: V podstatě.
0: Až půjdete od sebe, tak bude chtít půlku.
1: Nejsem ženatý.
0: No tak to je dobrý. To je celý vaše.
1: Zatím.
0: Ano, to mě připomíná ten vtip. Jsem vděčný své ženě. Udělala ze mě milionáře. Jo, ano, předtím jsem byl miliardář. No.
1: No, jak se to vezme. Někdy jsou ženy naše poklady a když až chlap jako přijde o tu babu, tak zjistí, o co přišel. Někdy není za co stát, tak to pustíš dál, jo? To jedno, kvítí, slunce nesvítí, jak se říká. A nic nevydrží věčně ani láska k jedný slečně, to se taky říká.
0: Ale když vyprchá ta chemie, tak potom už zbývá jenom úcta, že?
1: Tak, respekt a porozumění a pomoc, když ten druhej nemůže, a tolerance chyb a opakování, protože ty roky prostě letí. A je fakt, že když je někdo spolu už 13 let, tak to už jako můžeme před sebou prdět a říkat si o pice a jo a prostě se s tím snad možná do konce života. Je otázka, jak dlouhý ten život bude, že jo? Ale jako fascinuje mě, že když ty čísla mají ti lidi spolu jako kulatý 30 let spolu, 50 let spolu, to je fascinující.
0: To je. Já se ještě zeptám na jednu věc. Radomile, vy asi máte auto, že?
1: No, naštěstí. Ještě.
0: Ještě pořád? Tak máte Radmilu, tak máte ještě i auto. Když vám nabízeli SPZ-ku, jsem málem řekl, ale je to registrační značka, takže když vám nabízeli SPZ-ku, tak jste si mohl vybrat z čísel? A jestli ano, tak vybral jste si nějaké kouzelné?
1: Zatím ne, ale už jsem párkrát uvažoval nad tím, že bych si nechal RZ-u jako udělat na požádání, A spíš bych tu RZ-tu neudělal jakoby tady z těch nějakých 13, 10, 85 a tak dále, ale já bych ji udělal takovou jako textovou. Koko, co, koko, co, TCO, CO nebo C0, C0 a Fox, FO nebo F0X, koko Fox.
0: Takže kysličník uhelnatý, fluor, kyslík a X, jo. Jo, jo, já bych si to takhle pamatoval.
1: Ne, když se to zafixuje jinak, tak Coco je jméno, respektive byla přezdívka pro paní Chanel. Coco, Chanel, Coco, co. A Fox je anglicky liška, takže liška Coco, to je mý druhý já, moje dítě, v závorkách hřezavý, čtyřnohý, s oháňkou. A to je taková druhá bystrouška. Současnice.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak si, už jsme tady o tom mluvili, jak si někdy třeba policisté vysílačkami předávají kontrolovaného či kontrolovanou. Oni teď už asi mají nějaký přístup do datové, do databáze, jo, aby zjistili, jestli třeba vůz není kradený, ale v dobách, kdy se to ještě hlásilo někam na centrálu, tak vlastně museli číst to číslo. Jo, tak jak to, jak to je vlastně dneska, když třeba by, kdyby třeba vypadlo to datové spojení a oni museli hlásit na ústřednu, on tady má napsaný COCO, prosím tě, netahej sem nějakou civilní obranu. Jo? Jak by to asi četli, tu vaši SPZ-ku, teda RZ-ku, no?
1: Jo, rozumím, a pardon, teď ještě poslední vtip nakonec, než pustíte další song. Jak to mám říct, takhle. Baví se dva kamarádi a říká jeden, tyjo, můj děda ten byl elektrikář. A ten kamarád se ptá, jak jsi na to přišel? No já jsem našel na půdě helmu a na tý byly dva blesky.
0: To byl, ano, elektrikář. Mějte se hezky a naslyšenou, Radomile. Raději. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jsou to čísla, která spojují všechny vaše příběhy, vaše telefonáty i vaše psané poznámky, glosy a třeba i názory na to, jaký vztah k číslu mají ti ostatní, kteří už byli slyšet. Paní Marie, zdravím vás. Vy jste vlastně přímo za rohem. Vysíláme z Brna a vy jste taky Brňačka. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. Ráda poslouchám vaši linku a dneska mě to zaujalo, protože ty numera jsou opravdu velice zvláštní a někdy až takový jakoby strašící. Mluvila tam paní, která mluvila o tom, že její, já nevím už teď, kdo z rodiny byl narozený 22.12., a že to teda nedopadlo dobře a dvojky a tak dále, že nedopadly dobře. No tak bohužel já mám ten opačný názor na to. Já jsem narozena 22.12.42, což už je teda požehnaný věk. Brala jsem se, nebo vdávala jsem se 22.2.63 sice. Syn, když se narodil, tak měl na ruce čísilko 22, a navíc 22. je Petra, což se jmenuje taky Petr, teda ten první syn. No. Takže mě fascinují dvojky. Navíc jsem dělala zkoušky na vysoké, měla jsem, vytáhla jsem si otázku číslo 22. Takže mě dvojky pronásledují celý můj život. A manželství moje trvá 63 let. Takže... A můj muž zase obráceně, ten je zase 4, ten má zase jedničky, 41, ale je 22. ledna, takže zase má 22, ale jedničku jako v měsíci a jedničku na konci. Takže jedničky, dvojky mě pro nás sledují prostě celý život a mohla bych říct, že to je docela příjemné, nemám s tím špatné zkušenosti ani s dvojkou, ani s jedničkou.
0: Ale víte co, já si myslím, že tak, jak jsme každý trochu jiný, někteří hodně jiní, tak každý to můžeme mít vlastně jinak, jo? Někomu dvojky takzvaně konvenují, prostě jsou mu sympatické a někdo má oblíbené úplně jiné číslo. Nakonec, vemte si ty takzvané osudové osmičky pro naši republiku. 18., 38., 68. A těsně to vyšlo v tom 89., že tam ještě byla ta osmička sice na desítkovém místě, ale byla tam, no.
1: Je to tak. Já jsem si ještě vzpomněla, že taky Helena Vondráčková se vdávala 22. února 22.2., myslím 2000, nevím, jestli 2002 nebo 2, taky má dvojky a taky šťastně dopadla. Hmm. Takže jako, ale opravdu ty numera jsou velmi zajímavé a někdy, a zase vnučka, ta zase má trojky, ta se narodila v pátek 13.3., ten zase pro nás sledují trojky a tak myslím si, že každý něco jako v tom životě nějaké to čísilko má, buď příjemné nebo někdy nepříjemné zkušenost, příjemnou nebo nepříjemnou zkušenost, ale že je to docela fajn.
0: Já si myslím, že pravdu definitivní a stoprocentní asi nikdy nepoznáme. A pokud nás třeba teď, poslouchá někdo z klubu Sisyfos, takový ten opravdový skeptik, tak si řekne, a zase nám tam někdo hledá spojitosti a pravidla a vzorce tam, kde nejsou. Jenomže, jak říkám, kdo může říct, že zná stoprocentní pravdu a stoprocentně všechno?
1: Nikdo, protože pravda je relativní. A to opravdu ne. A každý myslí, já si myslím, že je to tak, že jak se každý s tím čísilkem vyrovná a není nutné nad tím nějak tak bádat a rozebírat. Já sice na takové ty numerologické předpovědi tak moc nevěřím, i když v člověku navrtává takový červíček potom, když slyší nějaké nepříjemnosti o tom čísle třeba, tak vás to navrtává. Takový nějaký ten červíček tam prostě je, zas navrtá, jestli jako opravdu je to dobře, nebo je to špatně, ale já si myslím, že člověk se s tím nějak jako...
0: Já bych to přirovnal k tomu, že každému se líbí jiná barva. A není na tom nic špatného, že někdo má rád fialovou, někdo kombinaci žlutá, pravdu, oranžová, třeba.
1: Každý jsme nějaký.
0: A prostě máme i sympatická čísla. Když jsem u toho, kdybyste měla Kdybyste měla třeba PIN k vaší bankomatové kartě, který se skládá z čísel, která vám sympatická nejsou, co byste dělala?
1: Neměnila bych to.
0: Dobře.
1: Ne. Ne. Mám samozřejmě úplně jiná čísla na PINu a to, ne, tak to ne.
0: No to nemusíte říkat, to z vás neloudím a už vůbec ne, do éteru.
1: Ale já říkám, že mám úplně jiná čísla a nikdy bych to neměnila. Ne, tak dalece, jak si nejsou závislá na těch čísílkách.
0: Rozumím. Jako. Paní Marie, děkuju. Jsem rád, že si rozumíme v tom směru. Sympatická čísla, já je taky mám a já vám přeju krásný červen. Naslyšenou.
1: Já vám také. Naschledanou.
0: Telefon je 731 800 900, volat na něj můžete ještě 30 minut. A my jste řekli, jaký je váš vztah k číslům. František píše, moje narození je, uvádí datum, to vzhledem k GDPR a já ani nemůžu uvádět, že to až potom dám na web. Nevím, co se z toho dá vyčíst. Františku, já taky ne, já nejsem numerolog. To si budete muset zajít zřejmě za paní Danou nebo za Ivetou, která je numeroložka samoučka a už byla slyšet na začátku noční linky. Teď pokračujeme k písničce Jiřího Korna a potom k dalšímu vašemu příběhu na téma čísla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a opravdu jsem až tak moc nepředpokládal, že vás tak zaujmou čísla. Je to téma Noční linky. Dokonce natolik, že jedna z našich posluchaček, která před chvilkou volala, zatím ji můžu jenom pozdravit, říkala, jestli by paní Iveta nemohla zopakovat, co která čísla znamenají. Nemohl jsem je propojit, ale mám pro ně i pro vás, kteří třeba máte podobný problém nebo touhu, jeden návod. Buď to aplikace Můj rozhlas, anebo audioarchiv na webu, rozhlasovém webu, tedy rozhlas.cz. Tam si vlastně můžete znovu a znovu přehrávat třeba i celou naši dnešní noční linku. Včetně všech mých přeřeků, proto ho mám tak rád, ten audioarchiv. Ale teď čeká paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký je váš vztah k číslům, paní Marie?
1: Já bych řekla, asi tak nevím, možná je v tom nějaká symbolika, protože když jsem chodila s manželem, on si koupil motorku, přijel a já jsem měla jako narozeniny 25. a on 7. A on měl na té motorce, tam bylo GT, jo, 2507.
0: Mm-hmm, takže no, on si vybral SPZ-ku?
1: Nevybral, tenkrát to nešlo, bylo ještě za starého režimu, to nešlo, prostě to byla náhoda, A ty čísla prakticky, ta sedmička, dvojka, pětka, to nás provázelo, vždycky jsme to měli, třeba koupili jsme auto, měli jsme v tom ty čísla nějakým způsobem, tady tyto tři. Mm-hmm. No a další věc je taková, že on měl rodné číslo, já jsem měla rodné číslo, nebo mám ještě rodné číslo, manžel umřel, bude to 8 roku, jo, a jeho rodné číslo končilo tím trojčíslím, na konci, jak vždycky bývá, že datum narození a na konci jsou tři čísla.
0: No, bývala tři čísla, teď už jsou to čtyři, ale bývalo to tak.
1: Za nás byly tři čísla, takže on měl 0,098 a já jsem měla 0,02.
0: Takže dohromady jste dali kulatou stovku.
1: Ano, dohromady jsme měli kulatou stovku. A prostě takové ty čísla, které se skládaly, jo, tak to byly takové náhody, že prostě to do sebe zapadalo.
0: Ale já vám rozumím, já vám rozumím. Já jsem svého času, teda já mám hodně úchylek, jo, já třeba počítám schody, kolik schodů máme do práce a kolik schodů máme domů a tak dále, a tak dále. Ale já jsem svého času si sčítal vlastně ta dvě dvoučíslí v těch registračních automobilových značkách. A pokud to byla dohromady stovka, tak jsem si v duchu říkal, hurá, mám dalšího výherce.
1: No, tak ono je to prostě, já nevím, je v tom určitá symbolika, nebo jestli je to karma, nebo já prostě nevím, my jsme spolu žili 38 roku, že, až umřel, že, no a jestli ty čísla do sebe zapadaly, jestli jsme měli spolu být tolik roku, že je to osud asi. A ty čísla nějakým způsobem asi v tom mají nějakou symboliku. Tak si to myslím.
0: A že jsem tak smělý. Vsázíte třeba číselné loterie podle dat narození?
1: Ne. Občas jsem si sadila, ale teď vůbec ne, jo, ale manžel kdysi někdo chytila ho taková prostě, že dělal rozpis, jo, a já už nevím, na dost těch sloupků, a teď přišel do práce a říká, chlapi, mám rozpis, že dejme si to, složme se, dejme si to, jo. Tak prostě složili se, dali ten rozpis, jo, prakticky, a teď bylo, že to je moc peněz, že dejme to jenom na první tah, jo. Dali to jenom na první tah a ten druhý tah vyhrál první cenu.
0: Tak to je na infarkt.
1: Ano, a potom si to dali ještě párkrát a už nikdy nevyhráli.
0: Já myslím, že ten, který navrhl dát si to pouze na jeden tah, potom byl cílem no, mnoha útoků, že?
1: To byl ten auto, to byl můj manžel.
0: Tak byl takhle přímo váš manžel. Je, no tak to...
1: No, tlouku do hlavy, no.
0: No, nejvíc to brzelo asi jeho, to je pravda. Paní Marie, moc krát děkuju.
1: Taky byla to, že byla to hra, byla to jako to, no, tak já říkám,
0: hra, hra to byla, ale mít tehdy 100 tisíc, že to je jako dneska vyhrát,
1: no,
0: jen tak prostě
1: to bylo,
0: mega.
1: To bylo ještě za starého režimu.
0: No. No, dyť. No. Paní Maruško, děkuju. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto, které už se blíží.
1: Mějte taky hezky a naschledanou někdy.
0: Naslyšenou. Telefon, který za malou chvilku uslyšíte, vás ještě 20 minut bude spojovat se studiem Noční linky Českého rozhlasu. Neváhejte a napište, jestli váš vztah k číslům je něčím výjimečný. No nebo jestli vás to vůbec nezajímá, taky napište třeba na rozhlas.cz/linka. Jana už napsala: já tu mám takové zajímavé číselné údaje. Začátek první světové války 28.7.1914. 28 plus 7 plus 19 plus 14 rovná se 68. Začátek druhé války 1.9.1939. Opět číselný součet, no ciferný součet, rovná se 68. Rus vkročil na Ukrajinu 24.2.2022. Ciferný součet 68. Zajímavé, že? Tak dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O svém vztahu k číslům teď přichází do noční linky něco říct náš posluchač Ivan. Vítám ho a zdravím. Dobrý večer. Dobré ráno, už jsem málem řekl rovnou. Ale ano, skoro ráno. Za chviličku vychází sluníčko.
1: Ano, je to pravda. Podívejte se takhle, pokud je o čísla. Já jsem nevidomý a byl jsem 40 roku u telefonu. Jsem bývalý telefonista. A samozřejmě čísla, telefonní čísla si pamatuju ještě už dávno nefungují. Ty lidi už možná třeba ani nežijou. Bohužel si pamatuju i číslo kamaráda, který už bohužel tady není mezi námi, ale ty číslo si neustále pamatuju. Samozřejmě v celé Praze došlo k velké změně telefonních čísel, hlavně v roce 2002, kdy došlo k hromadnému přečíslovávání.
0: Nebyl to rok 2001?
1: No, víte, že jo, asi budete mít pravdu. Já teď už to mám trošku přece jenom po tolika letech už možný to byl 2001.
0: Já mám mnemotechnickou pomůcku, že to bylo tehdy, když jsem byl na dovolené na Lesvosu, takže to muselo být 2001. No, ano. Ano, a teď si zrovna píšu telefonní, já si pamatuju dodnes telefonní číslo, které jsme měli, když mi bylo 6 roků, 59404.
1: No. To? No vidíte, to je brněnský číslo. Ano.
0: No správně, ano. Jste profesionál, Ivane, na vás já asi nepřijdu.
1: No, stává se mi, že mě potkají třeba bývalí kolegové z práce a říkají, hele, jaký měl číslo, dejme tomu pan Novák. No, říkám 383, no.
0: Páně, dobrý.
1: Takže akorát jednou to se mi stalo, to jsem byl po vážné operaci a chtěli po mně telefonní číslo. A já si za něj nemohl za nic na světě vzpomenout. Vlastní telefonní číslo, říkám, no to už je teda v háji se mnou. No a mi říkali, ale sám sobě nevoláš přece. No, kamarádů číslo jsem si pamatoval, já nevím, to byla těžká, to byla takzvaná jaterní encefalitída, jo? To znamená, že v podstatě nemoc jater způsobila, že se mi v podstatě vymazala velká část paměti, ale kamarád mě ujišťoval, neboj, to naskočí znova. Já jsem třeba volal kamarádovi, prosím tě, jaký číslo je na tu a tu službu. Volám už asi po šestý. Mě to je blbý, ale ne a ne se zapamatovat. Když jsem ležel v IKEMu na pooperačním oddělení na ARu, že jo. Ale opravdu jsem si říkal, no to už je se mnou teda hodně špatný, když už si nepamatuju vlastní telefonní číslo. Jo? Ale opravdu já skutečně teď se to naskočilo a pamatuju si, říkám, čísla lidí u bývalých v práci, že jo, kdy opravdu ty lidi jsem měl, že tam byl velký provoz a opravdu jsem teda. A mě ty telefony baví dodnes, v podstatě jako některý takový i řekněme jakýsi provolby, který nebyly zrovna veřejný a tak podobně. Ale jako tady prostě musela být hlava, protože jako někam si něco zapisovat, byť ve slepeckém písmu, no, jsem opatrnej, no, ale tak stejně prostě ta paměť na ty čísla, a říkám, to si vzpomínám na lidi čísla, který už seba dávno ani nežijou, jo, který už dávno ani neexistují, třeba skupinový linky, skupinový telefony v Praze, že jo, to bylo velká část Spořilova, Vršovic, i v Dejvicích, tam byly skupinové sedmimístné linky, že jo, tam bylo sedm míst vlastně, to byla skupinka, že jo, to bylo tehdejší vlastně, nebyly telefony, tak se to šlo skupinovými ústřednami a teda skupinovými, že jo, no, jak ty malá ústřednička byla v baráku a tam měl třeba, já nevím, 5 nebo i 10 účastníků a když někdo zapovídá, tak ti ostatní byli chudáci, ty se nezavolali, že? Takže jako to tehdejší způsob, no, já jsem potom měl teda podvojnou linku, že jo? To potom brzo teda skončilo, když se natáhla přílož, ale tak ty čísla, o ty čísla, ty čísla si pamatuju prostě dodnes. A to jsem si říkal, že už mi to už nepamatovat, ale jsou prostě čísla, které... A to je zvláštní, že čísla třeba, které bych si měl zapamatovat dobře a zapomenu celkem krátké doby, ale
0: no,
1: čísla,
0: tak
1: které
0: to mě povídejte.
1: Dávno...
0: To mě povídejte. No. Já si dodnes pamatuju SPZky všech automobilů, který měl tata, ale já si nespomenu, ano. Kolik deka se dává, jakém poměru se dává, když dělám palačinky, no, kolik mlíka, jo. Vždycky se musím podívat znova, no.
1: No, to je to, ano, to je to vaření, to je pro nás chlapi jako většinou velký problém, že jo, protože...
0: Ano, my radši telefonujeme a jezdíme autem, no.
1: Tak, radši telefonujeme a můžeme si zase zavolat a popřiju dobrou noc, abych to neblokoval zase dlouho tu linku.
0: Ivane, moc krát vám děkuju a přeju vám krásný červen.
1: Díky, vám taky, díky a
0: díky
1: dobrou.
0: Díky a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, která se dnes zabývá čísly, respektive vašimi příběhy s čísly a vaším vztahem k numerům, k cifrám, k číslicím. Ale ještě dřív, než tohle všechno řekne naše další posluchačka, tak se jí musím zeptat na něco mimo téma. Nejdřív popřeju dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, všem přeji pěkný večer.
0: No a to je právě ono. Petro, když vám někdo říká Petro, tak to znamená něco, a když vám někdo říká Veroniko, tak to taky něco znamená, nebo vám říkají oběma křestními jmény?
1: Já dávám na výběr, já používám Petra Veronika, a to z toho důvodu, že Petra mi bylo dáno a Veronika jsem si vybrala.
0: Takhle je to. Takže Veronika se vám líbila, vybrala jste si, takže...
1: Veronika má určitý význam.
0: Aha, dobře, dobře. Tak já si ho samozřejmě najdu, ale teď se vraťme k číslům. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám ráda čísla, mně se čísla líbí, já se s nimi hraji a baví mě. A nepřeceňuji jejich význam, v žádném případě rozhodně ne. Mě to baví jako hra, taková životní hra, a pořád pozoruji čísla a baví mě třeba, když mám svůj mobil, svůj krásný velký mobil, a když tam je takový ten display na tom widgetu a probíhají tam různá čísla, datum a podobně, ty hodiny a tak. Mm-hmm. A někdy to vyhodnocuji a někdy mě překvapí, že třeba ten jejich součet nebo prostě ta jejich kombinace, a pořád to sleduju a baví mě to pořád. A dokonce se stalo, že jeden den jsem měla nepříjemný a vůbec se mi nedařilo. A já jsem z toho byla nešťastná, podívala jsem se jenom tak na mobil a tak najednou mě to napadlo, já se na to podívám. Já jsem udělala jen takový rychlý součet, protože to bylo úplně mimo mě. Udělala jsem nenápadný rychlý součet, který jsem ani nevyhodnocovala. A najednou jsem zjistila 666, number of the beast. Vůbec, úplně mě zabrazilo.
0: Teď mě strašíte teda, ale vy musíte být přímo exaltovaná, když je 11. listopadu, 11 hodin, 11 minut, 11 vteřin.
1: Ano, můj manžel se narodil 11.11. a je Martin.
0: No prosím, no tak ale to má blbý, protože svátek i narozeniny ve stejný den, to je o dárek míň za celý rok.
1: Ale my jsme takhle oslavili v 11 hodin toho data, jsme oslavili v jisté brněnské kavárně Husu na provázku.
0: Jo. Rozumím. Tak Petro Veroniko, on je to trošku dlouhé, když vás takhle oslovím oběma jmény, ale Petro Veroniko, já vám děkuju a...
1: Já bych ještě chtěla doplnit toho svého kolegu, který mluvil přede mnou, protože já ho úplně obdivuju. Mě to připomíná toho, jak se jmenuje ten americký herec, který tenkrát četl ten seznam, telefonní seznam, jmenoval se, a teď mi pomozte, jmenoval... Přesně tak, mě to ten pan z Prahy připomínal, Raymana.
0: Jo, Raymond Babbitt, ano.
1: Takže já blahopřeji, výborně Raymond, jen tak dál. Ale mně se stalo takováhle věc, já jsem úplně jiný obor než matematika, já už jsem, bohužel mě to minulo, studoval jsem lékařské vědy, ale já jsem jednou takhle hledala, když ještě za komunistu, telefonní číslo v tom seznamu zlaté stránky. A hledala jsem nějakou SEFT, nebo ne, to bylo tehdy nějaká jiná, prostě zákony se tam prodávaly a já jsem tam našla nějaké číslo, mělo to asi 8 nebo kolik tenkrát cifer, a já jsem si to jako vytočila a tak jsem to tam vyřídila a druhý den jsem si říkala, ale já potřebuji ještě jeden zákon. A já jsem si na to číslo vzpomněla a vytočila jsem ho z hlavy. Tak to mě zarazilo.
0: Vy jste talent, vy jste ciferný talent. Musím gratulovat.
1: Mě to baví, to je všechno.
0: Petro Veroniko, děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Tak ať se daří a pěkný rok.
0: Nápodobně. Veronika, zejména Berenike. Já jsem si mezi tím našel ten význam. Nejčastěji se vykládá jako nositelka vítězství nebo ta, která přináší vítězství. Ale protože už máme jen necelých 8 minut zbývajících do jedné hodiny a ta poslední písnička, která je před námi, má tolik minut a tolik vteřin, kolik má, já už to raději ani nebudu říkat, když mluvíme o číslech, tak teď je čas na dalšího z vás, vlastně na posledního z vás ve vysílání. Kdo je prosím na telefonu? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Tady Honza z Ljubiše.
0: Já vás zdravím, Honzo, nevím sice přesně odkud volám. Od Mělníka, tak od Mělníka. Tak posloucháme, jaký je váš vztah k číslům?
2: Já jsem se narodil 27.6.1938 pak jsem zjistil ještě 5 hodin ráno a teďka ještě by to bylo ještě 6 minut, tak by to bylo všech 9 čísel za sebou. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co to znamená.
0: Já vám rozumím, co po mně chcete, Honzo, ale to já nemůžu splnit, protože já nejsem ten, který se zabývá numerologií. Já jsem jenom ten, který vašim příběhům dává zelenou do vysílání noční linky. Já to opravdu nevím. Tohle no, pro mě prosím, nechtějte.
2: Je to zajímavý všech devět čísel, vlastně 10, protože tam je i 0. Takže no. všech 10 čísel tam je, to by mě zajímalo, až žádný se neopakuje.
0: No, tak taky je to zvláštní. Nevím, co by na to řekl numerolog, ale jak říkám, nejsem tím, kdo by vám mohl podat odborný výklad na tohle téma v úvozovkách.
2: Kde se na to zeptat? Já ti děkuju moc krát, že jsem nezně sebral. Nakonec volám už asi 1.5 hodiny.
0: Tak konec dobrý, všechno tak, dobré by se chtělo říct, že? Jo.
2: Takže dobrou noc a hodně zdraví v tomhle roce. No.
0: Děkuju. Mějte se hezky, Honzo. Čau. Naslyšenou. Noční linka je takřka na svém konci. Měl bych ale říct ještě jednu velmi důležitou věc, že ta další začíná za 22 hodin a že v ní nebudete sami, to je samo sebou. Moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem bude, co vás v životě úplně pohltilo. K tomu nebudu raději dodávat nic, to už si Jarka určitě ošetří takzvaně sama. Snad jen dodám, že já se za vámi brzo vrátím znovu. Znovu a brzo, to znamená v úterý 9. a tématem té brněnské noční linky, která začne právě v úterý 9. ve 23 hodin, bude milosrdná lež. Přeju vám dobrou noc, sladké sny a těším se zase někdy naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
2: Guten Abend, Herr.
1: Počkejte, jsme v rozhlase.
2: Good evening, sir.
1: V Českém rozhlase.
2: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
1: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
2: Víte, některý herci by se měli fackovat.
1: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
2: To už mě nepotká nic takového v životě.
1: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
2: Přátelé, vás nebudu napínat.
1: Tak prozraďte už své jméno.
2: Bohužel, je mi to.
1: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
2: Já se legro ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
4: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a tehdy se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději 6 vstávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co, on, Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pane, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, já nevím, hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
5: Co je s elixírem?
6: Snad ztratu z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
5: Je, ale pít se nedá.
6: Maže se a lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
5: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
6: Krač.
5: A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
4: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Verich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Pak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
7: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady ano, řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele, Kostko, zítra je Mikuláš. Sežeň, prosím tě, někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. Jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec. Jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čan pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídal, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Stupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Ist für jeden Tschechen, je pro každého Čecha, sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Richardek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechte si ty vaše švejkoviny, Richardku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Mají tady bezecný.
3: Stupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejste legenda velká. A k maturitě vás nepustím.
6: Pranto ti za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje, na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechnopárty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově. Ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka. Obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Ne,
1: vám
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý skvrnky tady a
1: tak vy, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana Čo. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá herečka nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku,
1: prostě.
2: Trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
1: Kaskaderka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až
2: no a
1: na stranu?
2: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Já.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové. Hrál Essenbacha. A pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. Ohromně říkal tak, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: Řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, ale já nevím, ten Prachař by se mi na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, mohl by to Nedbal. Já nevím, Nedbal, už je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře, tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, já uberu, tak jedem. Hodina H. Asi 4x. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, podívejte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišmarja, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Já oni z doly a myslím si, že jim to projde. Zprostě.
4: Tak se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dost silně vylíčila, že jste byli po cestě, v lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Anděl, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu jí najít, prosím, dovolil bych jí nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Jo, tak ty jako nevíš, že byste takhle... Už jen dělám nezlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo?
6: Uh-huh.
7: 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nut.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z holotryskem?
6: Ne, s holotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: už babičce pět, čas, no. Ano, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mě rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžundělej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
3: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky, jako mnozí jiní, pozván. Tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam. Najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova. První dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě. Uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, lbo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak říkají, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík A ta ladinina jako přišla jako i zvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď, přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu ladinilo teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy, až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně, stolička, pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu, já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři, vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat, já tu mladininu, já ji neporazil, ale já si to dodnes vyčítám, to bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském Činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové, poroučím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat.
6: Já ho uškrtím.
5: 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak, Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Ten taky vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět. Ucítíte ořechovou vůni jader? Pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem bolestná! Já!
10: Já jsem bolestná! Já jsem bolestná! Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
8: byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak to... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No, ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný.
10: Jo, a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na ně otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo, ale...
10: Nebylo.
8: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.